nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

mezi skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánských balvanů na drobnej písku

spíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile,

Já zůstal sám, ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů, ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky, hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Beatles už slyšel celý svět, nám se mi pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk. Po sklepích třískali jsme rok, pokrokil v subi uvnitřem, kde pak se ozvat, to hned byl doktor dělníkem.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinou Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba,

a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madalenům držíme palce, protože areál v Autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Tremským Širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a tremské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotín v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotína vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmarů, Copáků, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotín ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápou, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako trenčský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Perun. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country trem dramaturgií a stále viditelnými trenčskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzší bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer, v pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

zpívající právník a geniální výpravěč neuvěřitelných historek, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady je od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polívčičku. Se skupinou Marianne jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik fungl nových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marianne třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marianne pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě

0: To nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No, teď už blbou.
2: To k ní jest, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? Vždyť to je tuhle, to je nedávno, si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: No, jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Dítě, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou, budu báci, ty myslela, že jsou to holuby, obála se si, no, i to bylo včera, holčičko, moje, co to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila, a teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Že ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo, samozřejmě. Hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá tě hodná?
2: Tati, promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potratý nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo, kolik chceš, to řekni. Ať to chceš poslat. Ti to pošlu šekem, faxem, kešem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštář a vybudím na 50 tisíc.
2: Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
1: To byl drsný humor, ano, černý ano, přímo.
0: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
1: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
0: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko, furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den,
7: kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme. Tak
9: na zvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: A já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Děkuji vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to mě,
10: nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu bu bu bu bu. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky,
11: se vrátí. Korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí. Pa. Mně už to letí a já už letím. Pa.
10: Nebudu ty zlobit,
11: Ale jestli mi někdy zalžeš.
10: To je můj lupáč. Já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně. Kdo to je, ale... Ale pravdu?
10: No, hasič je to.
11: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostě radla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte a radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
12: No, tak, ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
12: No, tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takový žárlivý vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo. Lůta Jiřinka byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55. nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Vždyť už jdu porád, ten člověka neustále honěj z pódia a do šatny. Z šatny na pódium, z pódia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš? No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče po cukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Halo, halo.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlina Maze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Halo,
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Ho.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás. Dva,
5: i Naděnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral tého Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu, teda takhle, jako to, se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam se moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrůdky. Co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrůdky. Paní
6: Konvalinková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z David, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: Не по волі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Lávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřadko, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: knížko,
3: den.
5: Takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem, co by jsem četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavým.
1: Dobrý
6: zdravím
1: den.
6: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiový vlna pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásný.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho jdete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
9: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A to než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s pěti rodinama, víte?
9: Ale...
8: No a to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No a příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo jedna, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo dvě, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil, no. Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: A vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale když donesete jaksi plánky té přestavby,
8: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: A kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedeni tam.
1: Pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kriminalisté obvinili mladíka z pokusu o vraždu ve Střeni. V okolí Rejvízu dělníci postaví arénu pro běžecké lyžování. V olomouckém arcidiecézním muzeu se dnes koná workshop pro seniory. Bude oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Z pokusu o vraždu obvinili krajští kriminalisté 26-letého muže. Podle policistů v noci na neděli brutálně zaútočil na vlakovém nádraží ve Střeni na Olomoucku na 58-letého muže. Údajně ho bezdůvodně bil kamenem do hlavy. Více mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
2: Útočník je uživatelem drog a při zadržení měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Motiv činu není znám, muži se neznali. Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Muži hrozí za zvláště závažný zločin vražda ve stádiu pokusu trest odnětí svobody na 10 až 18 let.
1: Arénu s tratěmi pro běžecké lyžování by měli do roku 2028 postavit dělníci v okolí Rejvízu v Jeseníkách. Investici plánuje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Podílet se na ní bude 9milionovou dotací olomoucké hejtmanství. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém posledním zasedání.
3: Projekt bude představovat první specializované středisko svého druhu v Jeseníkách. Cílem výstavby je posílení cestovního ruchu, sportovní infrastruktury i přeshraniční spolupráce. Díky technickému zasněžování také aréna zajistí stabilnější sněhové podmínky a prodlouží tak zimní sezónu. Z Olomouce Sabina Millerová, Český rozhlas.
1: Workshop s názvem Vědomé vidění uměleckých děl připravili na dnešek pro seniory pracovníci Olomouckého arcidiecézního muzea. Začátek je v 9 hodin dopoledne. Pokračuje historička umění Hana Lamatová.
4: Vědomé vidění uměleckých děl je workshop pro seniory, ve kterém budeme propojovat dívání se na umělecká díla s cvičením zraku. Zároveň se naučí, jakým způsobem třeba ten zrak i doma rozvíjet a opatrovat.
0: Sport.
1: České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodly už ve dvou hrách. Marie Bousková zdolala ve třech sadách Kartelovou, přerovská hráčka Linda Nosková si poradila s Boulterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonské šampionce se dařilo na servisu v důležitých momentech. Celkově si pomohla 15 esy.
5: No tak zápas byl samozřejmě těžký, na to, že jsem dala tolik es, tak to až tak nevypadalo lehce, nebo aspoň na skóre. Katie hrála skvěle, servírovala taky dobře, takže se to vyrovnalo tím pádem.
1: V pátečním semifinále si české tenistky zahrají s vítězkami dnešního souboje Kazachstánu se Španělskem.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě. Ráno a večer malou oblačnost, ojediněle s mlhami. Během dne pak bude přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má ráno ještě místy slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Se zdržením počítejte na silnici 449 u náměště na Hané, když pojedete na Senici. Na přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: 2:05 po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. 8. od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránice Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, 5-násobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
4: Kdo to sakra je?
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
2: A já přeju krásný první podzimní den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 23. září, 6:02 a svátek má dnes Berta.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatá teklička maluje jablíčka. No dnes mraky, sluníčko i přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 9 stupňů. Jirka všechny zdraví, dopřává si snídani a čekají ho domácí práce. Oskava 6 stupňů, to už hlásí Ivana, která asi vytáhne zimní bundu, jak píše. Přeji všem hezké ráno, Šumwald 7,5 stupně, vzkaz od Evy, ta má na snídani rohlík s domácím medem, tak dobrou chuť.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. V rámci tradiční akce Pojď hrát hokej se dvakrát do roka po celé zemi koná takzvaný týden hokeje. Děti na vybraných stadionech dostanou výstroj, péči a čas trenéru a mohou si poprvé vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. A třeba v Prostějově se děti doslova nemohly dočkat, až poprvé vyjedou na led.
1: Budete dávat do kyblíku, kdo má tady ten černý dres? Chápeme to?
2: Hlavní trenér přípravky Tomáš Tábor mi řekne, jak se takovýhle nábor pro ty úplně nejmenší děti, které třeba stojí poprvé, po druhé na ledě, vůbec připravuje.
3: Je to hlavně pro ty děti, aby je to bavilo, aby získali tu lásku k tomu zibánku, aby jsme zaujali, aby dávali zároveň pozor, aby z každé trénink byly u nich ta emoce, radost a vychutnali si to. Aby odešli odsaď ze zimáku s radostí, s láskou k tomu sportu a zároveň, aby se k nám vraceli a přišli na další tréninky, přípravky, které máme celý rok.
1: A počkej, nikam neodjíždě, nikam neodjíždě. Kyblík si vem, kdo ho nemá. Teď něco s těma kyblíkama zkusíme, jo? Dívej se na něho, dívej. A dělá krásný cibulky.
2: No, děti na ledě teď mají takové velké oranžové kyblíky, přidržují se, aby náhodou nespadly, když neumí ještě tak dobře bruslit. No a cibulky spočívají v tom, že se rozjedou a postupně roztahují nohy a zase je dávají k sobě a dělají bruslemi takové kulaté pohyby, které v tom obrysu připomínají cibuly. No tak jako na hokejovém tréninku, když trenér zapíská, všichni se sjedou k němu co nejrychleji.
1: Každý má svoje auto a pojedete závod.
2: No teď zase místo cibulek už děti jedou co nejrychleji a dávají si závod a předstírají, že jsou piloti formulí.
4: My jsme se chytali a to mě bavilo nejvíc. Už to trošku umím, ale zase jsem nebyla dlouho na bruslích, takže zase padám.
5: Ty kybly, jak jsme měli, šlo mi to.
2: Rodiče Zbyněk a Gabriela si sebou vzali čtyřletého synka Jiříka, který shodou okolností na bruslích stojí úplně poprvé. Jak se vám to odsud ze střídačky sleduje? Jste nervózní trošku?
6: Ne, my jsme rádi, že se ho ujal tady pan trenér. Má s ním svatou trpělivost. Malej je na tom poprvé, tak se víc válí, než jezdí, ale už se to zlepšuje, takže uvidíme. No. A hlavně malý ho to baví.
7: Protože malý je hodně aktivní, potřebovali jsme nějaký sport, zkoušeli jsme fotbal a toho nebavilo. Když jsme říkali hokej, tak se chvilku díval v televizi a nadchl se proto, tak to chtěl zkusit, no, tak jsme tady. Vypadá, že je nadšený.
2: No a na úplně opačném konci hřiště už se prohání starší děti, které už evidentně bruslit umí a umí hrát, protože celou dobu hrají na třetinu hřiště hokej a jsou mezi nimi dvě velmi šikovné holčičky, Tereska a Gabriela.
8: Hokej mě jako hodně baví, ani nevím, proč jsem se ho vybrala, ale jako je to dobrý sport.
9: Je to lepší než fotbal, protože aspoň tady máš celou výstroj a když spadneš, tak tě nic nebolí. Ve fotbale, když spadneš, tak si třeba zlomíš nohu a tak.
2: Jaké to je hrát proti klukům? Dávají vám do těla nebo vás trošku šetří?
8: Když nás znají a už vidí, jak to u nás chodí, jak vidí, jak umíme hrát, tak podle toho rozhodávají, jestli k nám mají být už jakože hodně, protože nám dávají pořádně zebrat, anebo jestli nám jenom tak trošku.
2: No, protože drtivá většina dětí opouštěla let s úsměvem na tváři, tak je docela pravděpodobné, že se někdy ještě sem na zimní stadion do Prostějova vrátí. A to by měl být přesně základní účel podobných náborů. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: První dodavatelé tepla v Olomouckém kraji už kvůli chladnému počasí zahájili topnou sezónu. Radiátory se už rozehřívají v téměř 30 tisících bytech v Olomouci a nedalekých Hlubočkách, které zásobuje společnost Olterm a TD. V úterý začala dodávat teplo i domovní správa Prostějov. Fakultní nemocnice Olomouc může dál masivně investovat do rozvoje. Největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji totiž loni zvýšilo zisk na rekordních více než 882 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy Olomoucké nemocnice, která je součástí sítě 11 fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce oběhne za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková je ve 2. kole série WTA v Singapuru. Němku Fridzamovou porazila ve 3 setech, když v utkání odvrátila 2 mečboly. Příští soupeřkou Krejčíkové bude Belgičanka Mertensová. Zápas začne v 8 hodin ráno českého času. Počasí. V Olomouckém kraji bude ráno a večer malá oblačnost, během dne pak čekejte přechodně až oblačno. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď silnice 449 u náměště na Hané. Když byste jeli na Senici na Hané, na přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem a ten skončil mimo koleje.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad od pradědu na Hanou, 17:55. Přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Vidnavské mokřiny jsou nejnižším místem celého Jesenicka, jak už jméno napovídá, najdeme je u Vidnavy a ku podivu z centra města je to jen kousek. Více už Mirek Kobza a jeho dnešní putování v 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 23. zářijového rána, je středa, svátek má Berta a za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí, no dnes mraky, sluníčko i přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Břeťa napsal polojasno od 4 do 7 stupňů Celsia, chladno, podzimní počasí, vítr od 7 do 22 km za hodinu a vlhkost 70%, je po dešti a hřiby stále rostou. Jeseník 6 stupňů, to už hlásí Dáša, která se chystá do práce. Olomouc, Chválkovice 8 stupňů a trochu mlhavo, to napsal David.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, koz i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničku Mandolína nám připomněla Adama Ďurica. Hrajeme písničky, které nestárnou. Už se chystá Dalibor Janda a song Vždycky jsem to já. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 6:45. Snídáte-li, přeji dobrou chuť. Jste-li na cestách, dobře dojeďte. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla jí ikonická role Phoebe jen samá pozitiva? Stále se věnuje dabingu? V jaké divadelní roli ji teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Sever Olomouckého kraje čekají velkoplošné opravy silnic, podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: U krajského soudu bude dnes pokračovat kauza otrávených nápojů ve zbrojovce ve Šternberku. Sever Olomouckého kraje čekají velkoplošné opravy silnic. Hokejisté Šumperka dnes hrají na hřišti Techniky Brno. Bude polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Krajský soud v Olomouci dnes bude pokračovat v hlavním líčení v případu otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Kromě toho údajně rozmisťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce žádá uložení výjimečného trestu 25 let vězení.
4: Před soudem muž vinu popřel. Podle jeho obhájce neexistují důkazy, které by potvrdily, že pití ve zbrojovce otrávil jeho klient. Vinu naopak přiznal v případech otráveného pití na několika místech v Olomouci. Podle obhajoby v té době nebyl příčetný. Senát chce dnes vyslechnout svědky a soudní znalce v oboru psychologie a psychiatrie. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo velkoplošnou opravu výtluků a nerovností na cestách na severu Olomouckého kraje. Opravované úseky budou po dobu rekonstrukce průjezdné. Vícemluvčí státního podniku Jan Rídl.
5: Máme vytipováno množství lokalit, kde proběhne výměna asfaltových hutněných vrstev v ceně přesahující 12,5 milionu korun. Práce proběhnou do konce října, například na Červenohorském sedle na Skřídku, mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou nebo v Javorníku a také v Uhelné.
3: A novou přístupovou cestu k vlakovému nádraží budou zase mít řidiči v Branticích u Krnova. Do její opravy se pustila Správa železnic. Státní podnik cestu opraví až k železničnímu přejezdu. Silnice má být po dobu prací průjezdná. Uzavírka je v plánu až při pokládce asfaltu. O přesném datu bude informovat firma, která má rekonstrukci na starost.
2: Sport.
3: Východní skupina druhé hokejové ligy dnes pokračuje druhým kolem. LHK Jestřáby Prostějov jedou do Nového Jičína. SK Prostějov 1913 zažije domácí premiéru v soutěži proti Uherskému Brodu. Šumperk zajíždí na hřiště Techniky Brno a trenér Tomáš Sedlák věří v lepší výkon než v úvodním kole, kdy Draci prohráli 0-1.
6: Musíme si tu hru nějak učesat. My už jsme relativně učesanou měli a nevím, jestli první zápas kluci se z toho trošičku pobláznili. Nervozita možná, byla tam chloudná nahrávka, jo? Přesilovka nebyla vůbec dobrá. Si řekneme, že budeme střílet na bránu, že tam máme obrovský hráče před tou bránou a my tam nepošleme puk, jo? A když to ti hráči nebudou dělat, tak tam půjdou za zimní.
2: Počasí.
3: Ráno a večer čekáme na střední Moravě malou oblačnost, ojediněle s mlhami. Během dne pak bude polojasno až oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky. Večer oblačnosti ubyde. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A foukat má ráno slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor při průjezdu rohlí na Šumpersku, je tam omezení rychlosti kvůli stavebním pracím.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal, tak jsem se dnes probudil svěží o půl hodiny dřív, než jsem musel, ale potom jsem ještě na 10 minut usnul, no druhé ranní probouzení, to už bývá bolavé, tak doufám, že vy vstáváte na poprvé a jste plní energie. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny a do čtvrt hodiny soutěž. První, kdo se dovolá po mé výzvě, získá dvě vstupenky na film Zpráva pro Minervu 2, který bude promítat olomoucký Metropol. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Karel Gott a právě teď bude zpívat Michal Prokop. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť ke snídaním přeji a šťastnou cestu tady na silnicích. Žebrání v Olomouci se řešilo před 100 lety. Tipy, jak se s ním poradit, našli Olomoučané v Opavě. V tehdejších novinách o tom četla Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V článku, který vyšel v září 1926, se psalo: bylo již mnoho mluveno o tom, jak zabránit řemeslnému žebrání v obchodech a domech a jak poskytnout almužnu opravdu jen těm, kteří si ji zasluhují. V Olomouci má být vyzkoušen systém, jaký zavedli již v Opavě. Tam žebrák nedostane peníze, ale některou z poukázek, které jsou zakupovány na radnici. Tyto poukázky předloží žebrající na policii nebo na sociálním referendu, kde bude napřed zjištěno, jak skutečně jest potřebný, odkud jest příslušníkem, a teprve pak se mu poukázky vymění za peníze nebo i potraviny a podobně. V Opavě prý měl tento způsob za následek, že skutečně provedena očista a různá individua se raději ztratila, než by se s poukázkami dostavila na policejní úřad.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady středa 23. září, svátek má dnes Berta, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes mraky, sluníčko i přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 10,8 stupně Celsia, vlhkost 80%, jasná obloha, napsal Miroslav. Děkuji. Bohuňo, vypadá to na jasnou oblohu, 7,5 stupně, píše Jana. U Ničov 7 stupňů, to už je vzkaz od Heleny, která bude na oběd vařit koprovku s vajíčkem a bramborovou kaší.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po čtyřleté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno a jdeme soutěžit. Právě teď nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na film Zpráva pro Minervu 2. Olomoucké kino Metropol, tak budete moci zadarmo navštívit v neděli ve 20 hodin. 2 lístky na vás čekají, volejte 221 555 444. Jde o experimentální film Miroslava Korbota a Lubomíra Smékala, který volně navazuje na stejnojmenou inscenaci divadelního spolku S23. Tak pokud chcete vidět ten parádní film, volejte 221 555 444. Ve filmu uvidíme, kterak v omšelém hotelu uprostřed ničeho se protnou osudy nesourodé skupiny hostů a zaměstnanců. Někteří sem přijeli hledat klid a krátký únik z každodennosti, jiní touží po změně nebo dokonce po lásce. Setkávají se tu osamělá klarinetistka, mladík vyhlížející milostné dobrodružství, nespokojený manželský pár, svérázný hotelový personál i mimozemšťan vyslaný z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu země.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Plánovaná modernizace a rozšíření provozu společnosti na zpracování autovraků a kovového odpadu u hlavního nádraží v Prostějově se zatím odsouvá. Musí totiž nejdřív projít posouzením vlivů na životní prostředí EIA. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Proti záměru společnosti se v petici vyslovily stovky obyvatel Prostějova. Arénu s tratěmi pro běžecké lyžování by měli do roku 2028 postavit dělníci v okolí Rejvízu v Jeseníkách. Investici plánuje organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Podílet se na ní bude 9milionovou dotací olomoucké hejtmanství. Lidé by nově mohli dostávat za účast na prevenci od pojišťoven až 1500 korun. Navrhuje to Ministerstvo zdravotnictví. Nárok na příspěvek by mohli mít lidé ve věku od 45 do 65 let, pokud absolvují všechna vyšetření dostupná pro jejich věk. Sport. České házenkářky i s křídlem Zory Olomouc Klárou Kubálkovou začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy. Na začátku prosince ho bude spolu pořádat Brno. Hráčky čeká první akce nové sezóny. Ode dneška do neděle odehrají tradiční turnaj 4 zemí v Chebu. Počasí. V Olomouckém kraji bude ráno a večer malá oblačnost, během dne pak polojasno až oblačno. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Neprojedete teď po silnici 449 u náměště na Hané, když byste mířili na Senici na Hané. Na přejezdu se srazilo osobní auto s vlakem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Zastupitelé Všechovic na Přerovsku schválili podání žaloby na stát kvůli akceleračním zónám oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren. Vláda schválila na konci července. Žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu připravuje taky 9 dalších obcí z Přerovska sdružených v mikroregionu Záhoran. Otevřeným dopisem vyzvali vedení olomouckého hejtmanství k podpoře.
1: Děkuji za slovo. Přicházím tady s prosbou i žádostí, aby Olomoucký kraj činil další kroky, které budou vést k tomu, že musí dojít ke změně tohoto územního rozvojového plánu.
2: Starosta Všechovic Radovan Mikuš kandiduje v nastávajících komunálních volbách za nezávislé. Před krajskými zastupiteli mluvil za obce regionu Záhoran. Jejich vedení nesouhlasí s plánovanou výstavbou až 66 větrných elektráren v okolí hranic.
3: Chceme, aby i kraj bránil své území, protože my obce tvoříme kraj. A kraj by se měl postavit za obce a za své území, tak aby tady nevznikla takováto katastrofa.
2: Právě ve Všechovicích zastupitelé tento týden schválili podání žaloby proti státu. Věří, že se jim podaří zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Právní zastoupení mají už i v sousedních Opatovicích, potvrzuje starosta Jiří Kopecký, který kandiduje za nezávislé.
4: Jediná teďka relevantní šance je napadnout ten postup státu, že vlastně byla porušena právo na samosprávu, diskriminace, že některé oblasti byly vyloučeny, některé tam zůstaly. Není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco zaprvé rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
2: Hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO starostům přislíbil podporu v boji proti akceleračním zónám.
5: Stojíme za rozhodnutím obcí a budeme v tom pokračovat. Takže tam nemusíte mít obavu, že bychom šli i nějakou jinou cestou.
2: Se starosty se pak hejtman dohodl na vytvoření pracovní skupiny. Bude v ní i starosta Mikuš.
3: Bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucí odboru krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
2: Podle Veroniky Lukášové, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, v souvislosti s akceleračními zónami obdrželi prozatím jedinou žalobu.
6: V současné chvíli MMR připravuje podklady, které budou zapracovány do vyjádření k návrhu. Vyjádření lze očekávat v první půlce října. Vzhledem k tomu, že řízení stále probíhá, nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace.
2: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je například počítáno u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno, za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Taky přeji hezké ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí?
2: Zpočátku bude málo oblačnosti, jasno nebo skoro jasno, pouze na horách je zvětšená oblačnost a ty horské polohy jsou i v mlze. Během dne bude oblačnosti o něco přibývat, postupně bude až oblačno, ale srážky buď vůbec, anebo jen na horách slabou přeháňku můžeme očekávat. Teploty dnes vystoupí na 13 až 17 stupňů, na horách bude kolem 9 a vád bude mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A co nás čeká v noci a zítra během dne?
2: V noci zatím málo oblačnosti, jasno, skoro jasno, ale k ránu může být polojasno až oblačno. Od severu, severozápadu nás během zítřejšího dne ovlivní frontální vlna, takže během zítřejšího dne postupně až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty zítra ráno nebo v noci na zítra 7 až 3 stupně a v horských údolích i přizemní mrazíky. Zítřejší maxima 11 až 15, na horách kolem 7. Vítr zítra mírný, jeho západní až západní, bude se odpoledne měnit na severozápadní a zeslábne.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, koz i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik bude z židlí. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla širší než ramena. Židle vedle pravé nohy. S nádechem vyrotujeme ramena, pokrčíme kolena, uchopíme židli a obloukem přes hlavu přineseme vedle levé nohy. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Dnes si můžeme prohlédnout nové sídlo hranické charity. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Kriminalisté obvinili mladíka z pokusu o vraždu ve Střeni. Zájemci si dnes můžou prohlédnout nové sídlo hranické charity. České tenistky jsou v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Z pokusu o vraždu obvinili krajští kriminalisté 26-letého muže. Podle policistů v noci na neděli brutálně zaútočil na vlakovém nádraží ve Střeni na Olomoucku na 58-letého muže. Údajně ho bezdůvodně bil kamenem do hlavy. Více mluvčí krajských policistů Libor Hejtman.
4: Útočník je uživatelem drog a při zadržení měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky. Motiv činu není znám, muži se neznali. Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. Muži hrozí za zvláště závažný zločin vražda ve stádiu pokusu trest odnětí svobody na 10 až 18 let.
3: Zájem o práci v okrskových volebních komisích je letos v Olomouci vyšší než v minulých letech. Přispělo k tomu zvýšení odměn a aktivnější přístup volebních stran k delegování členů. Uvedl to tajemník magistrátu Marek Černý.
5: Při letošních volbách evidujeme zvýšený zájem o členství v okrskových volebních komisích a co je potěšitelné, tak se to týká i ročníku, řekněme, 2000 a mladších.
3: Hranická charita dnes otevře v nových prostorách. Všechny své služby přestěhovala do opravené budovy bývalé mateřinky v Komenského ulici. Její přestavba si vyžádala 96 milionů korun.
6: Od 13 hodin charita pořádá pro veřejnost den otevřených dveří. Prezentovat chce své ambulantní a terénní služby. Příchozí si můžou prohlédnout všechny nové prostory. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodly už ve dvou hrách. Marie Bousková zdolala ve třech sadách Kartelovou, přerovská hráčka Linda Nosková si poradila s Boulterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonské šampionce se dařilo na servisu v důležitých momentech. Celkově si pomohla 15 esy.
7: No tak zápas byl samozřejmě těžký. Na to, že jsem dala tolik es, tak to až tak nevypadalo lehce, nebo aspoň na skóre. Katie hrála skvěle, servírovala taky dobře, takže se to vyrovnalo tím pádem.
3: V pátečním semifinále si české tenistky zahrají s vítězkami dnešního souboje Kazachstánu se Španělskem.
2: Počasí.
3: Ráno a večer na střední Moravě čekejte malou oblačnost ojediněle s mlhami. Během dne pak bude polojasno až oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 a foukat má ráno slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na dálnici D1 mezi 250. a 259. kilometrem od Křenovic až ke Kroměříži ve směru na Ostravu. Cestáři tam postupně čistí vozovku od odpadků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, tak už jsem doma zahájil období nošení ponožek a papučí. No, jsem zvyklý chodit na bosu, ale podzimní teploty už si vynutily změnu. No i tady první podzimní den, za chvíli dušičky a Vánoce. Orchestr Moravské filharmonie Olomouc zahájí tento týden novou sezónu. Jaká bude, to uslyšíte za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se například Helena Vondráčková a právě teď bude znít skupina Argema a song Tohle je ráj. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Moravská filharmonie Olomouc vstoupí ve čtvrtek do nové sezony. Kromě koncertních řad nabídne posluchačům pokračování tradičních mezinárodních festivalů a projekty pro mladé publikum. Orchestr se i tentokrát vypraví na koncerty v zahraničí. Vystoupí mimo jiné ve Vídni pod taktovkou proslulého tenoristy a dirigenta Joseho Kury.
1: Zatímco filharmonici zkoušejí na slavnostní zahájení sezony, ředitel sloučené Moravské filharmonie a Moravského divadla David Gerneš upozorňuje na důležité body začátku letošní sezony.
2: Nás v této sezóně čeká celá řada výjezdů do zahraničí. Budeme se věnovat i oslavám 90. Václava Havla. Zároveň nás čeká celá řada významných spoluprací tady v Olomouci a pevně věříme, že se nám podaří i velký rozvojový projekt nebo velká akvizice, kdy v současné době jednáme jak s Českým rozhlasem, tak se zřizovatelem o tom, abychom jejich stávající prostory po té, co se definitivně přestěhují do Pavelčákovy, mohli převzít a začít je užívat.
1: Začínající sezonou se ale rozloučí současný šéfdirigent Žolt Hamar, který vedl orchestr od roku 2022. Ředitel David Gerneš už plánuje oznámení jeho nástupce.
2: My intenzivně jednáme s kandidátem, na kterém jsme ve shodě s uměleckou radou orchestru a s mojí maličkostí a pevně věřím, že se už blížíme oznámení tohoto jména.
1: Žolt Hamar se ujme vedení Moravské filharmonie při zahajovacím koncertu. Co je v nabídce, upřesnila dramaturgyně filharmonie Ivana Kalina Tabak.
3: Zahajovací koncert 81. sezóny Jennifer Higdon, nejhranější a nejoceňovanější americká skladatelka a její katedrály, které spíš asociují a symbolizují přírodu, která je prostě nejsilnější a nejmocnější. Dále violončelový koncert Roberta Schumana a v neposlední řadě Faustovská symfonie France Lista.
1: Novinkou letošní sezony budou i hudební setkání v Olomouckém komorním klubu Sedmička.
4: Publikum bude mít možnost seznámit se s našimi hráči v úplně jiném odlišném světle. Takže hráč na violončeli, který často sedí u prvního pultu, je huslařem a vyrábí a upravuje smyčcové nástroje.
1: Zahajovací koncert letošní sezony Moravské filharmonie Olomouc začíná v Redutě ve čtvrtek v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 23. září, 8:02 a svátek má dnes Berta.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatá teklička maluje jablíčka, no dnes mraky, sluníčko i přehánky, teplota do 17 stupňů. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Je na 4,5 stupně a skoro jasno, takové je dnešní ráno v Žárové, napsal Tonda. Hanušovice 5 stupňů jasno, dnes snad pršet nebude, už píše Pavel. Honza z Písečné napsal, dnešní ráno je chladnější, teplota 9 stupňů, máme zde oblačno. Větřík pofukuje do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 94%. Vypadá to nadějně, je středa, tak odpoledne se sejdeme s kamarády v hospůdce. Užijte si to.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.

0: jdeme dál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
4: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
3: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
4: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
3: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
4: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: První dodavatelé tepla v Olomouckém kraji už kvůli chladnému počasí zahájili topnou sezónu. Radiátory se už rozehřívají v téměř 30 tisících bytech v Olomouci a nedalekých Hlubočkách, které zásobuje společnost Olterm a TD. V úterý začala dodávat teplo i domovní správa Prostějov. Fakultní nemocnice Olomouc může dál masivně investovat do rozvoje. Největší zdravotnické zařízení v kraji totiž loni zvýšilo zisk na rekordních více než 882 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy Olomoucké nemocnice. Do Hanušovic přestane jezdit vlak společnosti Leo Express. Od ledna 2030 totiž budou na regionálních tratích v Pardubickém kraji jezdit pouze vlaky Českých drah. Společnosti Leo Express, která v současnosti zajišťuje dopravu na trati z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Moravského Karlova a právě Hanušovic, končí v prosinci 2029 smlouva s krajem. Sport. Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v nejvyšší soutěži na ledě pražské Sparty 5-3. Vůbec první triumf v této sezóně typ Sport Extraligy slaví Liberec. Bílí Tygři zvítězili v Pardubicích 5-4. Přerov dnes hraje v rámci Maxaligy v 18 hodin v Sokolově. Počasí. V Olomouckém kraji bude ráno a večer malá oblačnost, během dne pak polojasno až oblačno. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na D1 na kilometru 310 u hranic ve směru na Ostravu. Je tam neprůjezdný levý pruh kvůli nehodě osobního auta. A opatrně i na silnici 436 mezi Chropiní a Koetínem. Auto tam skončilo v poli a je to se zraněním.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak proběhla akce Pojď hrát hokej v Prostějově, to uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukala přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do středečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. V rámci tradiční akce Pojď hrát hokej se dvakrát do roka po celé zemi koná takzvaný týden hokeje. Děti na vybraných stadionech dostanou výstroj, péči a čas trenérů a mohou si poprvé vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. A třeba v Prostějově se děti doslova nemohly dočkat, až poprvé vyjedou na led.
1: Tady ty černý, budete dávat do kyblíku, kdo má tady ten černý dres? Chápeme to?
2: Hlavní trenér přípravky Tomáš Tábor mi řekne, jak se takovýhle nábor pro ty úplně nejmenší děti, které třeba stojí poprvé, po druhé na ledě, vůbec připravuje.
3: Je to hlavně pro ty děti, aby je to bavilo, aby získali tu lásku k tomu zibánku, aby jsme zaujali, aby dávali zároveň pozor, aby z každé trénink byly u nich ta emoce, radost a vychutnali si to. Aby odešli odsaď ze zimáku s radostí, s láskou k tomu sportu a zároveň, aby se k nám vraceli a přišli na další tréninky, přípravky, které máme celý rok.
1: A počkej, nikam neodjíždějš, kyblík si vem, kdo ho nemá, teď něco s těma kyblíkama zkusíme, jo? Dívej se na něho, dívej. A dělá krásný cibulky.
2: No, děti na ledě teď mají takové velké oranžové kyblíky, přidržují se, aby náhodou nespadly, když neumí ještě tak dobře bruslit. No a cibulky spočívají v tom, že se rozjedou a postupně roztahují nohy a zase je dávají k sobě a dělají bruslemi takové kulaté pohyby, které v tom obrysu připomínají cibuly. No a tak jako na hokejovém tréninku, když trenér zapíská, všichni se sjedou k němu co nejrychleji.
1: Každý má svoje auto a pojedete závod.
2: No teď zase místo cibulek už děti jedou co nejrychleji a dávají si závod a předstírají, že jsou piloti formulí.
4: My jsme se chytali a to mě bavilo nejvíc. Už to trošku umím, ale zase jsem nebyla dlouho na bruslích, takže zase padám.
5: Ty kybly, jak jsme měli, šlo mi to.
2: Rodiče Zbyněk a Gabriela si sebou vzali čtyřletého synka Jiříka, který shodou okolností na bruslích stojí úplně poprvé. Jak se vám to odsud ze střídačky sleduje? Jste nervózní trošku?
6: Ne, my jsme rádi, že se ho ujal tady pan trenér, má s ním svatou trpělivost. Malý je na tom poprvé, tak se víc válí, než jezdí, ale už se to zlepšuje, takže uvidíme. No. A hlavně malý ho to baví.
7: Protože malý je hodně aktivní, potřebovali jsme nějaký sport, zkoušeli jsme fotbal a toho nebavilo. Když jsme říkali hokej, tak se chluku díval v televizi a nadchl se proto, tak to chtěl zkusit, no, tak jsme tady. Vypadá, že je nadšený.
2: No a na úplně opačném konci hřiště už se prohání starší děti, které už evidentně bruslit umí a umí i hrát, protože celou dobu hrají na třetinu hřiště hokej a jsou mezi nimi dvě velmi šikovné holčičky, Tereska a Gabriela.
8: Hokej mě jako hodně baví, ani nevím, proč jsem se ho vybrala, ale jako je to dobrý sport.
9: A je to lepší než fotbal, protože aspoň tady máš celou výstroj a když spadneš, tak tě nic nebolí. Ve fotbale, když spadneš, tak třeba zlomíš nohu a tak.
2: Jaké to je hrát proti klukům? Dávají vám do těla nebo vás trošku šetří?
8: Když nás znají a už vidí, jak to u nás chodí, jak vidí, jak umíme hrát, tak podle toho rozhodávají, jestli k nám mají být už jakože hodně, že nám dávají pořádně zebrat, anebo jestli nám jenom tak trošku.
2: No, protože drtivá většina dětí opouštěla led s úsměvem na tváři, tak je docela pravděpodobné, že se někdy ještě sem na zimní stadion do Prostějova vrátí. A to by měl být přesně základní účel podobných náborů. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 23. zářijového rána, je tady středa, svátek má Berta a je 7:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká teplé září, říjen se mračí. No dnes mraky, sluníčko i přehánky, teplota do 17 stupňů. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic napsala, u nás je 10 stupňů, polejasno, chystám se dělat cuketu a květák v trojobalu s bramborem, tak ať se to vydaří. Bohdíkov dnes jasno, 5 stupňů, bez větří, píše Vlaďka, jeseň 9 stupňů Celsia a oblačno, to už je vzkaz od Mirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, kos i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 7:45. Dobré ráno. Přestože se na jevišti ostýchal, už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jen hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Pohoří u Opočna dnes slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
1: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písně nové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
1: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: východočech s přezdívkou Zlatý slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8 hodin. Basketbalisté Olomoucka dnes hostí Pardubice. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Výslechem znalců od těchto chvil pokračuje u soudu kauza otrávených nápojů ve zbrojovce ve Šternberku. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín. Basketbalisté Olomoucka dnes hostí Pardubice. Bude polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů. Pěknou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Krajský soud v Olomouci právě teď pokračuje v hlavním líčení v případu otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Kromě toho údajně rozmisťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce žádá uložení výjimečného trestu 25 let vězení.
4: Před soudem muž vinu popřel. Podle jeho obhájce neexistují důkazy, které by potvrdily, že pití ve zbrojovce otrávil jeho klient. Vinu naopak přiznal v případech otráveného pití na několika místech v Olomouci. Podle obhajoby v té době nebyl příčetný. Senát chce dnes vyslechnout svědky a soudní znalce v oboru psychologie a psychiatrie. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od října zvýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr, tedy o víc než 7 korun. Ministerstvo práce částku upravuje kvůli drahému benzínu. Vyšší náhrada se využívá tehdy, když zaměstnanec nemůže skutečnou cenu paliva doložit účtenkou. U nafty platí vyšší sazba 44 korun a 50 haléřů už od června. Workshop s názvem Vědomé vidění uměleckých děl připravili na dnešek pro seniory pracovníci Olomouckého arcidiecézního muzea. Začátek je už za hodinu. Více historička umění Hana Lamatová.
5: Vědomé vidění uměleckých děl je workshop pro seniory, ve kterém budeme propojovat dívání se na umělecká díla s cvičením zraku. Zároveň se naučí, jakým způsobem třeba ten zrak i doma rozvíjet a opatrovat.
2: Sport.
3: Basketbalisté BK Olomoucko dnes ve druhém kole NBL hostí Pardubice. Utkání startuje v Prostějovském sportcentru v 18 hodin. Hanáci na úvod soutěže prohráli s Hradcem Králové. Teď se střetnou ještě s ambicioznějším soupeřem. Po četných změnách v kádru se tým Olomoucka potřebuje hlavně sehrát, jak naznačuje trenér Matěj Musil.
6: Já jsem se minimálně díval skoro na kompletní to první kolo a myslím si, že tady letos nebude úplně jednoduchého soupeře. Takže je vlastně jedno, jestli přijedou Pardubice nebo Slávie nebo Ústí. My prostě musíme najít recept na to, jak se co nejrychleji sehrát a být co nejrychleji konkurenceschopní.
2: Počasí.
3: Ráno a večer čekáme na střední Moravě malou oblačnost ojediněle s mlhami. Během dne pak bude polojasno až oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9 a foukat má teď ráno ještě slabý, během dne mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržení očekávejte na dálnici D35 u Loštic ve směru na Olomouc. Na 238. kilometru je neprůjezdný pravý pruh, stojí tam porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: O
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šouka přeje příjemné ráno. Je vidět, že je zde podzim. Už i kočky se víc tulí a zalézají večer pod deky. Včera jsem šel spát, koukám se na postel a v ní leží 4 kočky. Období boje o postel, tak bylo u nás doma zahájeno. A asi to také znáte. Jak velké mohou být bouřkové mraky, tak i na tuhle otázku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Už za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Věra Špinarová. Já se sázím. Dobré ráno.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Jak velké mohou být bouřkové mraky? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45. Dobré ráno, je tady středa 23. září a svátek má Berta.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes sluníčko, mraky i přehánky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Šumperk 6 stupňů hlásí Iva, která se chystá na kontrolu k zubaři, tak přejí dobré pořízení. Pavel z Horní Lipové má na teploměru 9 stupňů a hlásí zlehka oblačno, Prostějov 11 stupňů slunečno, to už napsala Markéta.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Přímo z místa.
3: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z české líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Zastupitelé Všechovic na Přerovsku schválili podání žaloby na stát kvůli akceleračním zónám. Oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren vláda schválila na konci července. Žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu připravuje taky 9 dalších obcí z Přerovska sdružených v mikroregionu Záhoran. Otevřeným dopisem vyzvali vedení olomouckého hejtmanství k podpoře.
1: Děkuji za slovo. Přicházím tady s prosbou i žádostí, aby Olomoucký kraj činil další kroky, které budou vést k tomu, že musí dojít ke změně tohoto územního rozvojového plánu.
2: Starosta Všechovic Radovan Mikuš kandiduje v nastávajících komunálních volbách za nezávislé. Před krajskými zastupiteli mluvil za obce regionu Záhoran. Jejich vedení nesouhlasí s plánovanou výstavbou až 66 větrných elektráren v okolí hranic.
3: Chceme, aby i kraj bránil své území, protože my obce tvoříme kraj. A kraj by se měl postavit za obce a za své území, tak aby tady nevznikla takováto katastrofa.
2: Právě ve Všechovicích zastupitelé tento týden schválili podání žaloby proti státu. Věří, že se jim podaří zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Právní zastoupení mají už i v sousedních Opatovicích, potvrzuje starosta Jiří Kopecký, který kandiduje za nezávislé.
4: Jediná teďka relevantní šance je napadnout ten postup státu, že vlastně byla porušena právo na samosprávu, diskriminace, že některé oblasti byly vyloučeny, některé tam zůstaly. Není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco zaprvé rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
2: Hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO starostům přislíbil podporu v boji proti akceleračním zónám.
5: Stojíme za rozhodnutím obcí a budeme v tom pokračovat, takže tam nemusíte mít obavu, že bychom šli i nějakou jinou cestou.
2: Se starosty se pak hejtman dohodl na vytvoření pracovní skupiny. Bude v ní i starosta Mikuš.
3: Bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucí odboru krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
2: Podle Veroniky Lukášové, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, v souvislosti s akceleračními zónami obdrželi prozatím jedinou žalobu.
6: V současné chvíli MMR připravuje podklady, které budou zapracovány do vyjádření k návrhu. Vyjádření lze očekávat v první půlce října. Vzhledem k tomu, že řízení stále probíhá, nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace.
2: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je například počítáno u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Plánovaná modernizace a rozšíření provozu společnosti na zpracování autovraků a kovového odpadu u hlavního nádraží v Prostějově se zatím odsouvá. Musí totiž nejdřív projít posouzením vlivů na životní prostředí EIA. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Proti záměru společnosti se v petici vyslovily stovky obyvatel Prostějova. Olomoučtí kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu 26-letého muže. V noci na neděli začal bezdůvodně bít kamenem do hlavy 58-letého muže, který právě vystoupil z vlaku ve Střeni na Olomoucku. Podezřelého útočníka pod vlivem drog dopadli policisté ve Střeni 2 hodiny po útoku. Hrozí mu až 18 let vězení, sdělil to krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Astronomické léto skončilo, dnes začal podzim. Podzimní rovnodennost nastala 5 minut po 2 hodině ráno. Od teď se budou dny postupně zkracovat až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Sport. Hokejisty Přerova dnes v Maxalize čeká zápas 6. kola. V 18 hodin mají na programu utkání v Sokolově. Ve 2. lize hrají v 18 hodin Jestřáby Prostějov v Novém Jičíně. Prostějov 1913 se zase utká doma s Uherským Brodem a Šumperk v 18:30 v Brně s Technikou. Počasí. V Olomouckém kraji bude dnes polojasno až oblačno, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici 436 mezi Kojetínem a Chropíním. Policisté tam vyšetřují nehodu osobního auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Už za chvíli probereme nové silniční spojení s Polskem a do 15:45 někdo z vás získá 2 vstupenky do olomouckého kina Metropol na film Zpráva pro Minervu 2. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Co se plánuje v dopravní infrastruktuře na severu našeho kraje, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V rámci přípravy budoucích staveb se zabýváme taky novým silničním spojením s Polskem. Z původních 5 variant trasování byly do dalšího posuzování vybrány 2. Obě varianty vedou od státní hranice k obci Štíty. Jedna z nich směřuje dál na Lanškrounu v Pardubickém kraji, druhá pokračuje přes Bukovice, Olšany a Postřelmov, takže by převážná část nové mezinárodní komunikace vedla územím Olomouckého kraje. Oba návrhy teď podrobíme dalšímu prověření v rámci technicko-ekonomické studie. O výsledné trase bude rozhodnuto na základě vyhodnocení ekonomických parametrů.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatá teklička maluje jablíčka. No dnes sluníčko, mraky i přeháňky a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Kouty nad Desnou 6,5 stupně hlásí Honza, který bude už schovávat nádoby na dešťovou vodu. Už není na zahrádce, jak píše, co zalévat. Červená voda 7 stupňů, vypadá to na slunečný den, to už píše Eva. Michal Dlouhé Loučky naměřil 9 stupňů a chystá se trhat jablka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, koz i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: 7. solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po 4leté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 3 minuty po 8:45. Dobré ráno. Právě teď nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na premiéru filmu Zpráva pro Minervu 2. Olomoucké kino Metropol, tak budete moci zadarmo navštívit v neděli ve 20 hodin. 2 lístky na vás čekají, tak volejte 221 555 444. Jde o experimentální film Miroslava Korbota a Lubomíra Smékala, který volně navazuje na stejnojmenou inscenaci divadelního spolku S23. Ve filmu uvidíme, kterak v omšelém hotelu uprostřed ničeho se protnou osudy nesourodé skupiny hostů a zaměstnanců. Někteří sem přijeli hledat klid a krátký únik z každodennosti, jiní touží po změně nebo dokonce po lásce a setkávají se tu osamělá klarinetistka, mladík vyhlížející milostné dobrodružství, nespokojený manželský pár, svérázný hotelový personál i mimozemšťan vyslaný z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu Země. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Dobré ráno, tady Pavlína Machačová z Luboček.
0: Pavlíno, moc vás zdravím, vyhráváte 2 lístky na film Zpráva pro Minervu 2. Gratuluji.
1: Já moc děkuju.
0: S kým do olomouckého Metropolu vyrazíte?
1: Asi s manželem.
0: S manželem, tak mu to rychle dejte vědět, že jste vyhrála. Vydržte mi ještě na telefonu a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. V centru Olomouce skončila oprava barokní Merkurovy kašny. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost Vilém Pospíšil. Přeji usměvavou středu.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 24. do 26. září ke Globusu v Olomouci. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanoustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Olomouce pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V centru Olomouce skončila oprava barokní Merkurovy kašny. Přerovská porodnice zve na den otevřených dveří. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci v centru Olomouce dokončili rekonstrukci barokní Merkurovy kašny. Nově má nádrž z olověného plechu, která má zabránit průsakům vody. Opravy se týkaly taky potrubí a podzemní technologické šachty. Fontána bude do konce října fungovat ve zkušebním režimu, uvedla mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Kašna byla dokončena roku 1727 a stojí u jedné z hlavních obchodních tras historické Olomouce. Zasvěcení antickému patronu obchodníků, cestovatelů a poslů bohu Merkurovi proto nebylo náhodné.
2: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas.cz. Čermák si odpikává 5,5 roku za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Co všechno znamená péče o ženu a miminko před porodem i po něm? To dnes zjistí návštěvníci Přerovské nemocnice. Den otevřených dveří tamní porodnice začíná ve 13 hodin. Více mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
4: Den otevřených dveří nabídne nastávajícím maminkám a jejich doprovodu příležitost poznat prostředí porodnice ještě před samotným porodem. Návštěvníci se budou moci prohlédnout porodní boxy, novorozenecké oddělení, rodinný pokoj i nadstandardní pokoje a zároveň se osobně setkat s porodními asistentkami, lékaři a dalšími odborníky, kteří o maminky a jejich děti pečují.
1: Sport.
2: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češkám Marie Bousková, druhý přerovská hráčka Linda Nosková. Právě wimbledonská šampionka Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch.
5: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za 2 dny to by doufujeme něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace.
2: V pátek Češky v semifinále poháru Billie Jean Kingové vyzvou buď Španělky nebo Kazachstánky. Jejich utkání se bude hrát dnes.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte polojasno až oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia a foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kratší kolona vozidel se tvoří mezi 260. a 263. kilometrem na dálnici D35 u Křelova Břuchotína ve směru na Olomouc před dopravním omezením. A komplikace očekávejte také na kruhovém objezdu na ulici generála Štefánika v Přerově. Srazilo se tam osobní auto s motorkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprávy v 9 hodin jsou minulostí, vy posloucháte Český rozhlas Olomouc dnes ve středu 23. září. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Vilém Pospíšil. Ten týden už se nám pomalu, ale jistě dostává do své druhé poloviny. Věřím, že se všichni těšíme na ten prodloužený víkend, který nás čeká. No a tak proto, jak vždycky říkáme, vás Český rozhlas Olomouc naladí na ten víkend. Přiblížíme vám místa v našem kraji, kam byste třeba mohli vyrazit. Jedním z nich je obec Krčmaň, která má okolo sebe několik kopců. Nejznámější je pravděpodobně Větřák, na kterém kdysi stával dřevěný mlýn. Na tento kopec vystoupáme v našem vysílání už za pár minut. Naladíme vás také na celou sezónu v orchestru Moravské filharmonie Olomouc, která bude tak trošku poznamenána takovým loučením s šéf-dirigentem Žoltem Hamarem. Také vás pozveme na celé měsíce plné klasické hudby. No a také je tady Mirek Kobza a jeho rozhlasová pohlednice. Dnes nás zavede na nejnižší místo celého Jesenicka, které se jmenuje Vidnavské mokřiny. Vypravíme se tam okolo 9:45.

Jen hlupák váhá, jestli o víkendu někam vyrazit. No ono taky samozřejmě uvidíme, jak bude vypadat počasí, jestli se trošku umoudří. Přece jen v posledních dnech ty teploty nebyly úplně vysoké, ale uvidíme, třeba nás ještě nějaký záblesk babího

0: léta čeká. My se teď vydáme do okolí obce Krčmaň u Olomouce, kde je hned několik vyhlídkových míst. Jedno z nich najdeme na kopci Větřák s nadmořskou výškou 250 metrů nad mořem. Už tuto sobotu, 26. září, přes něj povede trasa závodu K3, který prověří běžce i chodce. Podíváme se teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc přímo na místo.
1: Došli jsme na kopec Větřák, který se jmenuje podle větrného mlýna, který tu stával zhruba do roku asi 43 nebo 44, když ho potom původní majitel zboural na topení. Je to taková krčmaňská vyhlídka. Pokud je dobré počasí, tak vidíme tady odtud na Hostinské vrchy na Hostýn, za Prostějov a na druhé straně kopeček a za ideálního počasí je z tohoto místa vidět i Praděd.
2: Já jsem si vyšlápla s Honzou Coufalem, což je místní patriot. Musím říct, že jsem vůbec byla překvapená, že tady u Krčmaně nějaký kopec je.
1: To nejste sama, protože každý z návštěvníků, který Krčmaň jenom projíždí, nemá potuchy o tom, jak nádherné okolí tady u nás je.
2: Každopádně ten mlýn zmíněný už tady nestojí, ale je tady posezení se stříškou, dokonce vyrobené ohniště, takže kdykoliv, kdokoliv.
1: Ano, je to oblíbené vyhlídkové místo jak pro rodiny s dětmi, tak i pro svadebčany.
2: Ta cesta je trošičku krkolomná, dá se na kole?
1: Na kole se dá, na elektrokole anebo kolo vytlačit.
2: Ano, ano. Já se dívám, že jste sem vložili velkou panoramatickou fotografii, abyste se pochopitelně pochlubili Krčmaní svou obcí.
1: Ano, a vidíme tady pěkný pohled na Majetín, po levé jeho straně takzvané Olši, což bývalo poutní místo. Pak tady dále vidíme takový hřbet, který se nazývá v Krčmaní Stráž, a po levé straně vlastně les Chlum.
2: To, co slyším v pozadí, to je dálnice?
1: To je hluk z nového obchvatu dálnice, kdy se nám teda jako občanům v Krčmaně velmi ulevilo, protože ten provoz byl tak silný, že už to způsobovalo problémy.
2: Byla jsem překvapená jedním kopcem, který se jmenuje Větřák, ale to není zdaleka jediný, který tady máte.
1: Po levé straně v lesu Chlum máme vrch Chlum, je to druhý nejvyšší bod z tamtoho místa, z toho Chlumu je nádherný výhled na svatý kopeč.
2: A ještě třetí, a ten se jmenuje Borek.
1: Třetí je vpravo nad Krčmaní. Borek je tam památný strom, který zasadili pravděpodobně po první světové válce navrátilci z války. Je to takové oblíbené taky vyhlídkové místo.
2: Teď jsme je dali pěkně dohromady, protože to má svůj účel. Tady v Krčmaní se totiž běhá takzvaná K3.
1: Bude to už 12. ročník našeho běhu a turistického pochodu. Běh K3, zhruba 11,5 kilometru a je to právě přes tyto tři vrcholy, Větřák, Chlum a Borek.
2: A mluvíme o tom proto, že ten další ročník v sobotu 26. září startujete ve 13 hodin, ale do té doby samozřejmě probíhá prezentace, takže tímto vyzýváme nadšené běžce a chodce. A jaké máte kategorie?
1: Máme kategorie juniori, ženy, muži, samozřejmě od 18 do 40, od 40 do 50, 50 a 60 a nad 60 let veterány. Účastní se zhruba kolem stovky běžců pravidelně a kolem stovky chodců. Chodci startují ve 13 hodin a běžci ve 14, takže mají podporu vlastně po celé trati potom těch chodců.
2: Já vím, že už jsou přichystané medaile.
1: Ano, včera jsme přichystali medaile, máme připraveny poháry, ceny pro vítěze a bohatou tombolu pro všechny účastníky.
2: Podrobné informace najdete na webových stránkách obce Krčmaň.
1: A na Facebooku K3 Run.
2: Z Krčmaně, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Právě dospívala kapela Miraj svou píseň I přesto všechno. Já věřím, že vy nezapomínáte poslouchat Český rozhlas Olomouc i v jiné časy, ostatní dny. Hudba, co bude další? Chystá se Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, no ale hudbě se bude věnovat i naše další reportáž. Orchestr Moravské filharmonie Olomouc totiž tento týden zahájí novou sezónu. Mimo jiné se v ní rozloučí se šéf-dirigentem Žoltem Hamárem. V reportáži za chviličku uslyšíte taky, jaké všechny hudební zážitky posluchače v následujících měsících čekají, no ale až po písni.

0: We Don't Talk Anymore. Cliff Richard zpíval píseň s názvem v překladu Už spolu nemluvíme, už se spolu nebavíme. Já věřím, že vy se mnou mluvíte, nejste uraženi a posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Moravská filharmonie Olomouc vstoupí už ve čtvrtek, tedy zítra do nové sezóny. Kromě koncertních řad nabídne posluchačům pokračování tradičních mezinárodních festivalů a také projekty pro mladé publikum. Orchestr se vypraví na koncerty také do zahraničí. Vystoupí mimo jiné ve Vídni pod taktovkou proslulého tenoristy a dirigenta Joseho Kury.
1: Zatímco filharmonici zkoušejí na slavnostní zahájení sezony, ředitel sloučené Moravské filharmonie a Moravského divadla David Gerneš upozorňuje na důležité body začátku letošní sezony.
2: Nás v této sezóně čeká celá řada výjezdů do zahraničí. Budeme se věnovat i oslavám 90. Václava Havla. Zároveň nás čeká celá řada významných spoluprací tady v Olomouci a pevně věříme, že se nám podaří i velký rozvojový projekt nebo velká akvizice, kdy v současné době jednáme jak s Českým rozhlasem, tak se zřizovatelem o tom, abychom jejich stávající prostory po té, co se definitivně přestěhují do Pavelčákovy, mohli převzít a začít je užívat.
1: Začínající sezonou se ale rozloučí současný šéf-dirigent Žolt Hamar, který vedl orchestr od roku 2022. Ředitel David Gerneš už plánuje oznámení jeho nástupce.
2: My intenzivně jednáme s kandidátem, na kterém jsme ve shodě s uměleckou radou orchestru a s mojí maličkostí a pevně věřím, že se už blížíme oznámení tohoto jména.
1: Žolt Hamar se ujme vedení Moravské filharmonie při zahajovacím koncertu. Co je v nabídce, upřesnila dramaturgyně filharmonie Ivana Kalina Tabak.
3: Zahajovací koncert 81. sezóny Jennifer Higdon, nejhranější a nejoceňovanější americká skladatelka a její katedrály, které spíš asociují a symbolizují přírodu, která je prostě nejsilnější a nejmocnější. Dále violončelový koncert Roberta Schumana a v neposlední řadě Faustovská symfonie France Lista.
1: Novinkou letošní sezony budou i hudební setkání v Olomouckém komorním klubu Sedmička.
4: Publikum bude mít možnost seznámit se s našimi hráči v úplně jiném odlišném světle. Takže hráč na violončeli, který často sedí u prvního pultu, je huslařem a vyrábí a upravuje smyčcové nástroje.
1: Zahajovací koncert letošní sezony Moravské filharmonie Olomouc začíná v Redutě ve čtvrtek v 19 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Od divadelní režie zběhl k farmaření a říká, dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci. Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, pěstitel zeleniny, chovatel krav, ovcí, koz i prasat, do péče přijímá týraná zvířata a rozvíjí komunitní projekty pro děti i handicapované spoluobčany. Marek Slováček bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

0: To byla Lucie Bílá a její desatero píseň, kterou přespívala. Je to samozřejmě v originále Leonard Cohen, Haleluja. V tom desateru jste mohli slyšet takovou pro mě legendární textařskou perličku. Je to jako, jako recept na kulajdu Gábina Oswaldova. Myslím, že Lucie Bílá už se k tomu několikrát vyjádřila. Vidnavské mokřiny, to jsou nejnižším místem celého Jesenicka. Jak už jméno napovídá, najdeme je kousek u Vidnavy a ku podivu z centra města opravdu za chviličku tam dojdete. Více už s Mirkem Kobzou a jeho dnešním putováním.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Jesenicko má většina turistů spojené zejména s horami. Jenom znalci tuší, že oblast Vidnavska patří spíše k rovinatým pláním, ležícím na okraji rozsáhlé Slezské nížiny. A právě zde můžeme najít kousek původní přírodní lokality, která připodobňuje, jak asi v minulosti tento kraj kolem řeky Vidnávky vypadal. Toto místo nese název Vidnavské mokřiny. Vidnava za své jméno vděčí patrně právě průzračné vodě řeky Vidnávky. Slovo Vidna totiž v jazyce starých Slovanů označuje průzračnou vodu. Řeka pramení na jihozápadním úbočí Medvědího kamene v Rychlebských horách a právě u Vidnavy opouští Česko. Zde severně od centra města se nachází ona unikátní přírodní rezervace. Za svůj vznik vděčí v nízko položené rovinaté krajině, která je zároveň nejníže položeným bodem Jesenicka. Je pouze 222 metrů nad hladinou moře. Kraj při hranici navíc nebyl zemědělsky zajímavý a tak se zde zachoval přírodní mokřad s mnoha tůněmi a rákosovým porostem. Přitom ochrana této lokality nemá dlouhého trvání. Rezervace o rozloze 32 hektarů zde totiž byla vyhlášena až v roce 1996. Do Vidnavských mokřin dovede turisty cesta vedoucí přes místní část Krasov přímo z Vidnavského náměstí. A není to nějak daleko, takže zde potkáte třeba i maminky z kočárky na odpoledních vycházkách. Louky kolem cesty pomalu mizí a alej vstupuje do společenství bažiných olšin, vrbin, rákosin a ostřic. Spolu s rašelínovými loukami ležícími mezi melioračním příkopem a řekou Vidnávkou je toto prostředí ideálním biotopem chráněných druhů rostlin a živočichů. A biologové zde objevili skutečně vzácné druhy, zejména vodních rostlin. Tak je zde ke spatření třeba bíle kvetoucí vachta trojlistá, plazivé listy žebratky bahení či blešník obyčejný a všivec bahení i lesní. Květy známé i z květinářství má jeden z druhů kaly, vzácný ďáblík bahení. Kromě toho zde roste i bezkolenec modrý, tolie bahení a chráněná masožravka, rosnatka okrouhlolistá, která láká do svého chapadélka hmyz. O rezervaci se stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a její odborníci zde napočítali také přes 90 druhů hnízdících a 60 druhů protahujících ptáků. Kromě vodních druhů se zde objevuje ale třeba i jestřáb, sova pálená či dudek chocholatý. Osobně jsem tady zahlédl ledňáčka a také volavku. Mokřad je domovem i pro četné druhy plazů a obojživelníků. Dokonce zde prý byly nalezeny i krunýře kriticky ohrožené želvy bahení. Její výskyt se tady ale zatím nepotvrdil. Ze savců zde naopak žije hraboš mokřadní či vzácný rejsek černý. A bez zajímavosti není ani výskyt ryb. Kromě běžných druhů zde byl vysazen i amur, který tím, že okusuje oddenky rákosu, reguluje zarůstání těchto ploch. Na rezervaci bezprostředně navazuje státní hranice. Po cestě, která kdysi spojovala Vidnavu s městečkem Kalkov, se dnes už dá přejít hranice do nedaleké vesničky Waka. U ní pak na mokřiny navazuje rozsáhlý dobývací prostor kaolínových hlín. Je to trošku jiný svět, ale stojí za to se sem vydat a potom třeba pokračovat do Kalkova ke zdejšímu prastarému kostelíku. Vidnavské mokřiny jsou kusem nádherné přírody a možná byste je tak blízko města vůbec nečekali. Pohlednici z kraje mezi Praděnem a Hanou, tentokrát z mokřin nedaleko Vidnavy, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Já věřím, že vy též nefňukáte tak, jak zpíval Michal Tučný a užíváte si středeční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc. V Olomouckém kraji je nedostatek stomatologů a tento problém částečně řeší nová ordinace v Moravské Třebové. Podrobnosti přinesou už za chvíli zprávy v 10 hodin, no a potom už host ve studiu, tentokrát Marek Slováček. Tak hezký poslech.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Policisté navrhli obžalovat dívku a jejího přítele z vraždy na Olomoucku. Dnes si můžete prohlédnout nové sídlo hranické charity. Hokejisté Šumperka hrají na hřišti Techniky Brno. Bude polojasno až oblačno a teploty do 17 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Kriminalisté navrhli obžalovat 18-letou dívku a jejího 30-letého přítele z vraždy její matky v Bohuňovicích na Olomoucku a z pokusu o vraždu jejího otce. Dvojici, která je odčinu ve vazbě, hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest, sdělil dnes krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Vražda se stala loni v prosinci. Matku podle kriminalistů dívka zastřelila a otce poranila. Její přítel měl čin zorganizovat. Motivem byl podle policie majetkový prospěch. Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Obyvatelé města okolí za ošetřením často dojíždějí až do Olomouce nebo i do Brna. Po 4 letech hledání se radnici ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Podrobnosti přidává mluvčí města Lucie Krčmářová.
3: Nová ordinace zahájí svůj provoz již počátkem nadcházejícího roku v budově ředitelství nemocnice. Ordinace bude hned od počátku přijímat nové pacienty a s rozšiřováním kapacity se počítá i do budoucna. V plánu je také přibírat nové pacienty v pravidelných přibližně 6měsíčních intervalech.
1: Hranická charita ode dneška funguje v nových prostorách. Všechny své služby přestěhovala do opravené budovy bývalé mateřinky v Komenského ulici. Její přestavba si vyžádala 96 milionů korun.
4: Od 13 hodin charita pořádá pro veřejnost den otevřených dveří. Prezentovat chce své ambulantní a terénní služby. Příchozí si můžou prohlédnout všechny nové prostory. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Východní skupina druhé hokejové ligy dnes pokračuje druhým kolem. LHK Jestřáby Prostějov jedou do Nového Jičína. SK Prostějov 1913 zažije domácí premiéru v soutěži proti Uherskému Brodu. Šumperk zajíždí na hřiště Techniky Brno a trenér Tomáš Sedlák věří v lepší výkon než v úvodním kole, kdy draci prohráli 0-1.
5: Musíme si tu hru nějak učesat, my už jsme relativně učesanou měli a nevím, jestli první zápas, kluci se z toho trošičku pobláznili. Nervozita možná, byla tam chloubná nahrávka, jo. Přesilovka nebyla vůbec dobrá. Si řekneme, že budeme střílet na bránu, že tam máme obrovský hráče před tou bránou a my tam nepošleme puk, jo. A když to ti hráči nebudou dělat, tak tam půjdou za zimní.
2: Počasí.
1: Dnes čekáme v Olomouckém kraji polojasno až oblačno a ojediněle se objeví slabé přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 a foukat má mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D35 u Křelova Břuchotína ve směru na Olomouc. Na 261. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě kanalizace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tady je Český rozhlas Olomouc, přejeme vám krásné středeční dopoledne. Už za chvíli otevřeme studio pro dnešního hosta. Je to muž, který vystudoval divadelní režii a v zápětí od tohoto oboru zběhl k farmaření a říká, Dnes vím, že nemohu dělat privilegovanější práci, než pěstovat zeleninu a chovat krávy, ovce, kozy i prasata. Tak to je Marek Slováček, zakladatel ekofarmy Mezi poli. A my se s ním budeme o všech jeho motivacích, životní filozofii i o tom, jaké to je farmařit a také zachraňovat týraná zvířata, handicapovaná zvířata. Tak o tom si s Markem Slováčkem budeme povídat za chvíli. Zora Jižková je u mikrofonu a přeji vám dobrou středu.

0: Přejeme vám krásné a pohodové dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. A v tuhle chvíli jsem moc ráda, že už můžeme naše studio, rozhlasové studio, otevřít pro dnešního hosta. A tím je Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi poli, muž, kterého možná znáte i z loňského nebo z letošního jara vlastně z té kauzy v Křelově, kdy byla chovateli odebrána zvířata, bylo to stádo oveček, ty ovečky byly ve velice neuspokojivém stavu a právě Marek Slováček byl ten, který je zachránil před porážkou, vzal si je, no a jak to vlastně s ovečkami dnes vypadá a vůbec třeba i s dalšími hospodářskými zvířaty, které zachránil, taky o tom si budeme povídat. Marek Slováček je s námi, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Musíme ale samozřejmě začít tou divadelní režií. Ono, když se řekne, že někdo vystuduje činoherní režii, divadelní režii, no tak se řekne, to je bomba a vy to vystudujete a prostě utečete k farmaření. Jak to?
1: Tak já už jsem utekl po bakaláři, že jsem nepokračoval na navazující magisterské studium a tak nějak, jak jsem se mimo děk dostal k té činoherní režii, tak jsem se možná mimo děk dostal i k tomu farmaření. Respektive ono to ve mně bylo nějakým způsobem už od mládí, i když rodiče nehospodařili, tak babička měla vždycky nějaké drobné zvířata, chovala stádo koz a když jsem k ní jezdil na prázdniny, tak jsem si už od malička k tomu budoval vztah a u rodičů samozřejmě jsme měli zeleninovou zahradu, kde jsme jako děti jim pomáhali. Takže jsem trávil hodně času venku, měl jsem blízký a kladný vztah k přírodě a k ekologii. A na gymnáziu jsem neměl žádný jako specifický zaměření a po vyplnění takového hloupého dotazníku jsem se dozvěděl o tom, že se dá studovat činoherní režie. Do té doby jsem ani nevěděl, co slovo činoherní pořádně znamená. A tak jsem se přihlásil a ono to náhodou vyšlo, tak jsem tam 3 roky strávil objevováním sebe, co já jsem, co my jako lidé ve světě znamenáme a to mi tak nějak jako dalo do toho budoucího života hodně podnětu k přemýšlení a k nějakému jako rozvoji a směřování a možná kdybych tu režii nestudoval,

0: Tak bych to zemědělství nedělal, nebo bych ho nedělal v takové formě, jakého dělám. A nepřijde mi, že bych se od toho oboru úplně až tak vzdálil.
1: Jak to?
0: Pro mě tam je to, že se tam akorát změnili kulisy a aktéři, ale pořád je to o nějakém plánování, vytváření nějakého konceptu. Něco jako dramaturgický plán bych mohl nazvat to, že je to ekologické, směřující nějaké celistvosti v podobě něčeho, co můžeme označit jako biodynamické. A nejsou tam teda jenom herci nebo další lidé, ale jsou tam i ta zvířata a ty rostliny. A pro mě to je daleko v něčem vnitřně jako naplňujícnější, než vytvářet tu hodnotu v podobě umění. Potom jsem z toho umění utekl, tak jsem dlouho měl potřebu o něm nějakým způsobem jako pochybovat, nebo už jako během toho, co jsem ho studoval, tak jsem o něm hodně pochyboval a jeho vlivu. Teďka zpětně si ho vážím, nebo vážím si ho rozhodně více, než když jsem ho studoval, potažmo dělal. Akorát pro mě, z čeho je živá má duše, tak je ta práce s tou živou materií té přírody.
1: Krásně řečeno, vy hospodaříte na pozemcích a využíváte k tomu fortové opevnění z půlky 19. století na konci Olomouce směrem na Štemberek. Tam vlastně jste založil farmu Mezi poli. Než vlastně si budeme povídat o konkrétních věcech, tak v čem vlastně jste vy a ta vaše zelenina, produkce vajec a všechno vlastně to, co děláte, V čem vlastně je toto hospodaření jiné než produkty toho hospodaření, které běžně většinou kupujeme v klasických obchodech, tak to řeknu.
0: Tak asi bych první začal tím, že jsme ekologičtí. Už od počátku toho projektu mi bylo jasné to, že ta cesta bude ekologická, že se budeme střežit používání nějakých chemických látek, ať už na ochranu nebo hnojení rostlin, anebo mít zvířata nějakým způsobem jako zavřené v nějakých chlívech. To mi bylo velmi nesympatické a vlastně jsem se chtěl nějakým způsobem vymezit vůči tomu, co je konvenční. Tak to je jako jeden velký rozdíl, který ten spotřebitel sám na sobě může poznat v té chuti a po nějakém delším čase, kdy užívá ty naše výpěstky nebo produkty ze zvířat, tak i na nějakém jako zdravotním stavu nebo psychické pohodě, protože si myslím, že tady tohleto jako spolu úzce souvisí. A druhá je ta, jaký máme vliv na to prostředí, o které se staráme, které pečujeme. A to je to, co už tolik jako vidět není. Není to ani tolik ohodnocené nebo promítnuté do té ceny toho produktu. A je to to, co nás, si myslím, odlišuje od těch velkých podniků. Nechci všechny házet do jednoho pytle a mám i mezi jako velkými podniky, které jsou konvenční, nějaké, které mají třeba dobrou praxi nebo jsou inspirování hodní. Ale není tam takový vztah toho člověka k té krajině. A pokaždé, když procházím mezi těma záhonama, tak se cítím v nějaké, a nechci, aby to znělo ezoterické, ale komunikaci nebo napojenosti na tu přírodu, napojení na ty, na ta zvířata, na ty elementy, které tam máme. Když nějakým způsobem třeba stěhujeme s těma stádama, tak vidím, co ta stáda tam udělali a snažíme se tak, aby byli spokojeni všichni, aby byla spokojená ta samotná krajina, aby byly spokojené i ta zvířata a ty rostliny, které my pak s tama nějakým způsobem můžeme brát a poskytat jenom na talíř.
1: A jsme spokojení i my lidé.
0: Ve výsledku ano.
1: Marek Slováček je dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, my si dnes v hostu ve studiu povídáme s Markem Slováčkem, který je zakladatelem farmy Mezipuli a pěstuje zeleninu, chová zvířata, dává azyl i zvířátkům, která ten azyl potřebují a třeba byla týraná, handicapovaná, ale pozor, musíme tady doplnit, že vlastně s tím vším, co dělá, tak souvisí také řada zajímavých komunitních projektů a vlastně projektů i pro děti a začleňování i handicapovaných spoluobčanů. O tom všem budeme mluvit, ale vraťme se ještě k těm začátkům. Vy jste vlastně po té divadelní režii do toho farmaření tak nějak skočil rovnýma nohama. Vy jste neměl žádné vzdělání, že jo?
1: Ne tak úplně. Já jsem poté jamu šel ještě na Mendlovku, jak já říkám, na takový jako freestyle, že jsem se přihlásil na zahradnické realizace nebo obor zahradník a hnedka jako po prvních pár dnech, týdnech jsem zjistil, že to není, co bych chtěl dostudovat, protože mi nedávalo smysl studovat fyziku, matiku a tady takovýhle ty jako filtrovací předměty, ale dal jsem se tam třeba obor permakultura nebo management chráněných území a takový jako C-čkový předměty z celé té Mendlovy jako univerzity a to mi ukázalo, že i na té teoretické úrovni je to něco, co mě baví, zajímá, že to bylo snad jako poprvé v životě, kdy jsem do té školy chodil, i když jsem věděl, že ho nechci dostudovat, ale chodil jsem tam rád a pak po druhé se mi to opakovalo, ale to už jsem byl jako v zemědělské praxi, těma rovnýma nohama, tak jsem studoval farmářskou školu, což v dnešní době už je vyšší odborná škola ekologického a biodynamického zemědělství. Za nás, když jsme byli ten první pionýrský ročník, tak to bylo ještě neakreditované a bylo to takové jako svobodné vzdělávání, kdy jsme cestovali po různých farmách a jezdili na různé semináře, kde byly inspirativní osobnosti, ať už z akademického světa nebo přímo z praxe. A tam jsem jako taky načerpal spoustu informace, ale abych se vrátil k vaší otázce, tak na začátku tam nebylo žádné odborné vzdělání. Byly tam nějaký, dejme tomu, videa z YouTube nebo knížky o permakultuře, nebo jsem dokonce i jako hnedka na začátku se mi dostala do ruky kniha od Rudolfa Steinera, která položila základy biodynamického zemědělství, což je ten jeho zemědělský kurz z roku 1924. A to mě úplně nadchlo, protože v té době, když jsem studoval to umění, tak jsem se nějakým způsobem duchovně poznával a tady tohle to bylo ta hmota s tím duchovnem dohromady, to antroposofické zemědělství.
0: No a pojďme to tedy propojit. Co to teda vlastně je ta biodynamika a permakultura? Pojďme to vysvětlit. Jak se to máme představit vlastně v rámci toho zemědělství? A nebo vlastně vůbec, to je celý životní styl tady tohle?
1: Ano, to je něco jako těžkého dát na jednoduché vysvětlení, ale dá se to ve zkratce popsat tak, že třeba u toho Rudolfa Steinera, tak to bylo v době, kdy konvenční zemědělství, tak jak ho známe teďka, tak teprve nastupovalo k moci, řekněme. A už tenkrát si ti sedláci byli vědomí toho, že používat třeba dusíkatá hnojiva může z dlouhodobého hlediska znamenat nějaký problém. Oni sice viděli, že jim ty výnosy mnohonásobně vzrostly, ale byli si tam vědomí těch úskalí, které to mají, když se odvrátí od nějakého toho jejich jako zajetého způsobu zemědělství. A ono, když si to asi nebylo v tom zemědělství tak růžové, jak je to dneska, že tam pracovalo o mnoho více lidí, bylo to nejspíš daleko více náročné, neměli naftu, nebo neměli jako traktory na naftu, všechno se dělalo koňmo a ručmo. A právě jako tady v téhleté době se nějakým způsobem jako a pak ještě více po druhé světové válce zintenzivnila ta, teď už se to nazývá jako výroba. A už to nejsou ti jako zemědělci v tom slova smyslu, kteří by jako pečovali o tu zemi a o ty zvířata, o tu půdu, rostliny. No a tak přišli teda tady tihleti sedláci za tím Steinerem a řekli mu, teď to budu tak jako parafrázovat, hele, doktorům si řekl, učitelům si řekl, duchovním si řekl, a co nám zemědělcům? Řekneš nám taky, jak bychom měli správně dle těch antroposofických zásad přistupovat k té krajině, k tomu zemědělství? No a tak on vytvořil takový zemědělský kurz, který v Kobeřicích v dnešním Polsku v roce 1924 přednášel těm antroposofickým sedlákům a základní podmínkou, takovým principem té biodynamiky je touha po, nebo směřování k nějakému uzavřenému organismu. Pochopení toho statku, jakože to je organismus, živý organismus, který má nějaké potřeby a nás jako těch sedláků je tam potřeba k tomu, abychom byli schopni nějakým způsobem uzavírat ty cykly, ať už to jsou cykly živin nebo toky živin, abychom tam si byli schopni produkovat vlastní zvířata, vlastní osivo a v neposlední řadě další takový jako stěžejní prvek toho biodynamického zemědělství je používání biodynamických preparátů. To Co by to bylo je? Na další dlouhé vysvětlování ve zkratce. Je to taková homeopatie pro zemědělství, která už má stoletou tradici. Je to i vědecky potvrzené, že tady tahle ta metoda funguje, takže není to žádný šarlatánství. A člověk, který to aplikuje, tak tomu nemusí nutně věřit na to, aby to fungovalo. Já ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že když jsem navštívil nějaký biodynamický statek, tak v každém případě, nemůžu říct ve většině, ale v každém případě to bylo jako návrat někam za rodinou, že na tom statku panovala taková pohodová atmosféra, ti lidé byli takový vstřícní, milí, přemýšliví a i to prostředí, ty rostliny a ta zvířata byla v takové jako zvláštní harmonii.
0: No to já musím potvrdit, když jsem u vás byla, tak mě nenapadlo, že se budu tam mazlit s krávama a škrábat je za uchem a podobně a prostě ta zvířata byla naprosto v pohodě.
1: Ano, ano, tady k tomuhle to může taky vést a ono vlastně ten uzavřený organismus, to je nějaký jako dokonalý cíl, který není úplně jednoduché dosáhnout a nevím, jestli vůbec nějaký z těch statků ho v té komplexitě dosáhl, protože kdybychom šli do důsledku, tak pořád potřebujeme vstupy zvenčí jako naftu nebo nějaký jako plasty. Ale ty preparáty, to je to, jako co to, tam je stěžejní a ten Steiner vlastně, jak měl nějaké to jako napojení na nějaké astrální vědomí, tak vlastně dal dohromady nějaké jako zemské vlivy a kosmické vlivy, které promítl do těch preparátů, kdy jsou dvě skupiny. Jedny jsou postřikové, druhé jsou kompostové. A vždycky to je nějaká živočišná schránka, ve které je buď nějaká rostlina, nebo v případě těch postřikových je to kravský roh, aspoň z jednou otelené krávy, které v tom roháčku třeba je kravské lejno, které se naplní do toho rohu. Ten roh se zakope přes zimu do země, někde na pole. A na jaře se vytáhne a na jeden hektar se dává zhruba 35 až 50 litrů vody a 250 gramů tady tohle obsahu z tohohle dynamizovaného rohu. A to se pak postříkuje na pole, ale ne místo vedle místa, ale tak se to spíš jako rozprašuje.
0: To jsou taková kouzla.
1: Ano, ano, je to taková alchymie, je to taková alchymie, ale jsou, jako divili by se posluchači, třeba jako v Německu a Rakousku a ve Švýcarsku, kde tady ten systém je daleko více jako zaběhlejší, tak není to, že by ti lidi se chtěli vracet nějak jako zpátky do minulosti nebo lézt na stromy. Ti lidi normálně jako používají techniku a technologie a do toho tady tyhle ty věci, jasně, které mají prokazatelný účinek pozitivní na tu krajinu a my na naší farmě to používáme.
0: My se tomu budeme samozřejmě věnovat i dál s Markem Slováčkem, tady s hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: vámi je Český rozhlas Olomouc a dnešním hostem ve studiu je Marek Slováček, zakladatel farmy Mezi Poli, tady na konci Olomouce, a my jsme si trošinku povídali o té filozofii, ještě se k ní určitě vrátíme v dalších souvislostech, ale co teda vlastně tím ekospůsobem a vlastně v rámci té permakultury a biodynamiky, na které tady vaše farma funguje, co tam vlastně všechno produkujete? Tady co se tam všechno dá zvládnout?
1: Tak začali jsme jako malá, ani ne farma, spíše zahrada, kdy jsme na něco málo přes čtvrt hektaru pěstovali zeleninu, ale už tenkrát jsme se nespecializovali na pár plodin, ale měli jsme nějakých 50 druhů zeleniny a bylin plus nějaký jako ovoce, už tam byly zrostlý stromy, a do toho jsme přidali, protože to ekologické zemědělství je pro mě úzce propojené s potřebou zvířat, aby v tom systému byli, tak jsme měli jako hejno nosnic a měli jsme nějakých 50 slepic, o vajíčka byl velký zájem, takže jsme to hejno rozšířili na nějakých 200.
0: Stále ale, je máte.
1: Stále je máme, ale ne tyhle ty konkrétní, samozřejmě už se to několikrát jako obměnilo, ale slepice stále máme. A právě jsme pro ně potřebovali prostor, a tak jsme se skrz ty slepice dostali do toho fortu a pak se ta výměra nadále zvětšovala, kdy teďka jsme na nějakých 4 hektarech pěstební plochy pro zeleninu. Jednu máme, no máme to jako rozdělené zhruba na hektar a 3 hektary. Hektar je zahradnictví, kde pěstujeme takovou tu jako více náročnou zeleninu na ruční práci, která třeba ani na těch záhonech není tak často. Mm-hmm. Dříve jsme měli tu filozofii nějaké biointenzifikace, že jsme zmenšovali spony a používali hodně kompostu a snažili se třeba udělat 2 až 3 sklizně na tom jednom záhoně za rok. A teď se ta filozofie tím, že máme té plochy víc, a máme i tu polní zeleninu, kde pěstujeme převážně brambory, dýně, cibuli, česnek, řepu a další kořenovou zeleninu, tak není tam takový jako tlak na tu intenzitu té produkce z toho jednoho místa, a spíš to, co i mě více jako zajímá a baví, je pěstování meziplodin, což je jeden jako z udržitelných způsobů zemědělství, kdy teď se to jako obrátilo, že na tom místě nepěstujeme 2 až 3 tržní plodiny, ale pěstujeme tam 2 až 3 meziplodiny, kterým má tu půdu chráníme.
0: Čiže vracíte ji do půdy.
1: Vracíme ji do půdy, organickou hmotu, necháváme tam kořeny, neořeme, jenom hloubkově kypříme, což taky jako pomáhá těm půdním mikroorganismům, protože naší filozofie není živit rostliny, ale je to vyživovat půdu a ten život, který v ní je, a ten je opravdu pestrej. A říká se, že v jedné hrsti je co do počtu více mikroorganismů, než je nás lidí na planetě. Ale podotknu, musí to být hrst zdravé půdy.
0: A našli bychom tady tohle, kdybychom hrábili na takovém tom běžném konvenčním poli?
1: Které... Tam zřejmě bude živořit pár nějakých druhů a pár jednotlivců. Neříkám, že všude, ale ten stav těch půd u nás je tristní. A běžnému člověku to až tak nepřijde. Ale člověku, co se pohybuje v oboru a má nějaký cítění a informace z tohohle odvětví, tak si myslím, že mě nad tím už rozum zůstává stát, že nadále v tom pokračujeme a podporujeme to, i když na druhou stranu mám i pochopení, proč ti zemědělci v tom se trvávají, jsou to nějaké ekonomické vyhlídky stability nebo něco takového.
0: No dobře, tak když jste se zmínil toho tématu té ekonomiky, já bych se k těm plodinám určitě za chvilinku ještě vrátila, ale té ekonomiky, tak samozřejmě ti velkopěstitelé, ti klasičtí zemědělci říkají často, že ty ekofarmy, no je to hezké, ale národ by to neuživilo. Tak co na to říkáte vy?
1: Já na to říkám, že jsme to ještě neskusili, takže nemůžeme vědět. A jsou tam 3 takový jako, si myslím, jako předpoklady. Jeden je, aby ty ekofarmy, kdybychom přišli 100% na bio, tak aby to mohlo fungovat. A jeden předpoklad je ten, že přestaneme plýtvat potravinami, protože 30% jídla se vyhazuje. Uh-huh. A další je to, že se více zaměříme na nějakou jako lokální a sezónní spotřebu a potřebu. A třetí je to, že omezíme konzumaci masa. Především teda od těch monogastrických zvířat, které jsou v našem jídelníčku zastoupena nejvíc, a to jsou prasata a drůbež, které jsou našimi přímými potravinovými konkurenty, protože ta doba se úplně přehodila, že my už nemáme jako reducenty nějakých zbytků nebo odpadů. My už pro ně jako speciálně vyčleňujeme plochy na polích, kde by mohlo růst nějaký jídlo pro lidi. a dáváme ho těm zvířatům, které máme někde zavřené v halách, protože to je prostě výhodné, intenzivní, může se o to starat málo lidí a ten produkt je levný. To je si myslím další jako stěžejní věc, že my jako lidé jsme to jídlo degradovali úplně někde na poslední místo našeho zájmu a to, co je nám vlastně jako nás zajímá nejvíc na něm, tak je ta jeho cena. Není to ta jeho kvalita, není to ten dopad. A málo kdo si uvědomuje, že ta nízká cena je vykoupena tím, že budoucí generace za to budou platit draho. A je to tím...
0: Tak myslíte draho svým zdravím?
1: Draho svým zdravím a těma nápravama, které budou muset udělat
0: přírodě.
1: V přírodě, které to konvenční zemědělství teďka jako ničí. A jedna z dalších jako věcí a opatření, které kdybychom jako zavedli, a máme si myslím tady i jako slušné dědictví z doby minulých, kdy v krajině je pořád spousta jako vysokých stromů nebo nějakých jako starých zanedbaných sadů, nebo míst, které už pro to intenzivní zemědělství nejsou výhodné se o ně starat, ale dříve, když tady byli třeba Němci, respektive v těch oblastech Sudet, tak bylo spousta místa, která se opečovávala, která dneska jako zanikají. Vysazovaly se stromy do volné krajiny a ty tam měly svoji funkci, ať už biodiverzitní, estetickou, tak v té další fázi to byla i nějaká jako potrava pro toho člověka, že to ovoce, které ten strom dal, tak mohlo nějakým způsobem zpracovat, zakonzervovat na tu zimu. A tady tohle to se neděje. Jako ono bylo teďka jako dotačně podporované výsadby agrolesnictví, spousta zemědělství a to, abych to uvedl, tak je vysazování stromů na ornou půdu nebo na pastviny v takových jako liniích a spousta zemědělství se toho chytlo a dělalo to, protože tam viděli smysl, ale zase spousta zemědělců se toho chytlo, protože to bylo dobře dotačně podpořené a až to období dotační skončí, tak ty stromy vykácí a zase tam pojedou.
0: Bude zase problém. Marek Slováček je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Budeme si povídat taky ještě o čekance a taky o bedinkovém prodeji. Jak to, co si vlastně pod tímhle tím můžeme představit. Tak za chvíli.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Strašně nám ten čas letí. Tady v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc, kde je hostem ve studiu farmář Marek Slováček, zakladatel farmy Mezipuli. Vy jezdíte také do trhu s netradičními zeleninami, jako je třeba čekanka, čekankové puky. A vy si s těmi lidmi o té zelenině povídáte? Nebo mohou si s vámi lidé povídat o netradiční zelenině? Mají zájem?
1: Ano, můžu říct, že v tom, i když jako česká kuchyně a český strávník je v něčem konzervativní, tak když tam přijdeme s něčím takovým jako netradičním.
0: Nebo černá rajčata třeba.
1: Ano, ano, může to být třeba i černá rajčata, nebo různě barevné řetkve, nebo různě tvarované dýně. Tak, často to je to, co se normálně v obchodě neprodává, je to nestandardní. Ale to, co je na tom zajímavé, tak je právě ta pestrost té chuti. Aha. A zároveň nějaký jako i zdravotní benefity, protože ta naše kuchyň je prostě založena na takových těch jako těžkých jídlech a spousta z těch zelenin, které pěstujeme, tak mají původ někde ve Středomoří, Itálie, Francie, pak další jako taková velká větev jsou asijské státy, kdy tam můžeme zařadit různé jako druhý hořtic nebo pak čuje a tady tyhle jako listové zeleniny, které se používají ať už ve vietnamské nebo v jiné kuchyni. A to je něco, co mi přijde, že tam přináší takovou jako lehkost do toho. A právě jako u těch čekanek, tak já, to je pro mě moje nejoblíbenější zelenina. Je, není zajímavé to, že je hořká přirozeně.
0: Ona je prý hrozně zdravá,
1: ano,
0: je to pravda.
1: Ano, s tou hořkostí se dá pracovat, že se různýma jako metodama, ať už s tunou vodou nebo s přidáním jako nějaké kyselé chutě jako citrónu, ta hořkost trošku jako sníží, ale právě to je něco, co je na ní to zdravé. Tady tyhle jako látky, které tu hořkou chuť způsobují, tak jsou látky, které my jsme jako z jídelníčku nebo hořkou chuť jsme tak nějak jako odstranili, máme sladkou, slanou, ještě trošku možná ta kyselé, ale ta hořka nám tam jako úplně chybí. Můžu to třeba i potvrdit na našich zvířatech, že se nám právě jako stalo jednou, že nám utekly ovce, pásli se kousek od toho zeleninového pole a měli širokou paletu toho, co si mohli jako zakousnout a oni se vyloženě pustili do těch čekanek.
0: Prostě jim to chybělo.
1: Jim to chybělo, ano. A právě jako na těch trzích je super to, že máme ten přímý kontakt s těmi lidmi a přivezem tam třeba čekanku puntarele, taková medúza. V životě jsem to neviděl ani já, až prostě v tom semínkovém katalogu.
0: Až vám to pak vyrostlo.
1: Že vyrostlo to a přinesl jsem to na ten stůl a ti lidi neví, neznají to. A normálně bys to nekoupil, ale přijde jeden zvědavý, zeptá se, co to je. Já o tom začnu povídat, začnu říkat, co se s tím dá dělat, jaké to má klady. A už a se tvoří, další, už se tvoří fronta, která to slyší, a takže místo jednomu to prodám dalším třem. Aha. A z těch tří se mi čtyři vrátí, že to vlastně chcou příště znova.
0: Aha. A vy vlastně děláte i takzvaný bedinkový prodej. Já jsem slyšela tu formu toho bedinkového prodeje už vícekrát a teď jsem na to narazila vlastně také u vás. A co to znamená ten bedinkový prodej?
1: Ono to je takový, ty bedinky to je takový jako slangový. U nás v našem případě jsou to spíš tašky a úplně jako prapůvod, nebo to, ten hlavní význam je nebo zkrátka KPZ, komunitou podporované zemědělství, kdy my se snažíme vytvářet blízký vztah s těmi konzumenty, klienty, podílníky a oni zároveň nesou nějaké riziko, které jsou s tím pěstováním a tou produkcí spojené. Takže oni nám dají na začátku sezóny, kdy my máme nejvyšší náklady peníze, tím si předplatit ten zeleninový podíl, ať už malý nebo velký, každý týden nebo jednou za 14 dní. Rozvážíme to i do Brna, Vyškova a na sever Krnovsko, Opavsko. A ta zelenina, co tam je, tak je sezónní. Ty bedinky probíhají zhruba někdy od konce května, začátku června až do konce listopadu.
0: Takže je to překvapení vlastně vždycky pro člověka,
1: ano,
0: co tam najde.
1: Ano, ano, jako ono se dá trošku jako dedukovat období, zhruba měsíc, co by tam v té bedince mohlo být, ale pokaždé je ta bedinka něčím jiná.
0: Jo.
1: A máme zpětné vazby od těch lidí, že je to takové dobrodružství pro
0: vede
1: ně, protože
0: to k tvořivosti.
1: Ano, vede to k tvořivosti v tom, co vaří, protože normálně by si třeba tu zeleninu takovou, kterou my tam dáváme, nekoupili a tím, že my jim tam dáme, tak oni musí z toho něco vymyslet a pak vlastně většina z nich jsou vděční za to, že experimentovali. Někteří teda jako s tím spokojení nejsou, ale máme některé podílníky, kteří už jsou s náma několik let a stále se vrací.
0: Vy jste zmiňoval také tu komunitu, to téma komunity i třeba podporování vlastně práce handicapovaných spoluobčanů nebo vyučování i dětí na farmě. Tak i o tom si ještě povíme za chvilku s Markem Slováčkem.

0: Anna Julie Slováčková také byla s námi hudebně tady v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc a finále povídání s Markem Slováčkem z farmy Mezipuli. Vy se vlastně snažíte také o takové komunitní hospodaření a jak když jsem byla u vás na farmě, tak jsem tam zrovna dva vaše pomocníky zaskyhla. Jsou to lidé s handicapem? Jak vlastně tady tohle, proč vlastně takováhle vytváření takovéto komunity? A vlastně i děti tam míváte.
1: Tak jak mi od začátku bylo jasné to, že to bude ekologické, tak tam byla i další taková jasná věc, že to bude sociální, protože mi přišlo, že to jde ruku v ruce, že ten způsob zemědělství, který děláme, je hodně založený na nějaké ruční práci, samozřejmě používáme i stroje a techniku, ale přijde mi, že člověk patří do krajiny. A setkal jsem se tady s organizací Spolu, která zajišťuje pro své klienty různé volnočasové aktivity a s Davidem Rieglem jsme se domluvili na tom, že už 4 nebo 5 let zpátky, že dva jejich klienti, kterým oni zajišťují nějaké služby, tak k nám budou chodit, tak k nám chodili na různé bázi, že první to bylo jeden den dopoledne, pak 3 dny dopoledne, pak se někdy z toho stalo to, že tam byli celý týden, každý den, někdy 2, někdy 1, teď už teda tam chodí jako 3. A plus máme jednoho zaměstnance, kterého máme ve spolupráci s pracovním úřadem na integračním pracovním místě. A ještě z toho Spolu nám každou středu chodí celá skupina, kdy přijde 5 až 15 plus asistenti a dělají různé činnosti, které nám hodně pomáhají.
0: A je to začleňování
1: ano,
0: vlastně?
1: Ano, je to začleňování, pro nás to je velká pomoc, oni tam fungují jako dobrovolníci, společně si uvaříme oběd, dáme si společně oběd, máme o zábavu.
0: Já jsem je viděla, jak jsou strašně spokojení a šťastní, opravdu, když tam vlastně s vámi byli, byli tam i malí děti. Jak se děti staví k tomuto způsobu hospodaření?
1: Dětem to je něco, co si myslím, že je velmi blízké a z toho dnešního života společnosti nebo životního stylu společnosti jim to chybí. Mm-hmm. My máme už teďka, no, respektive má přítelkyně, teď pořádá druhý ročník zemědělského kroužku nebo kroužku Malý farmář a ty děti jsou tam jako ryby ve vodě. A nikdo za tu hodinu a půl nebo 2 hodiny, co tam jsou, si ani nespomene na to, že by měl někde nějaký telefon, protože mají tak moc podnětů, ať už v interakci s těmi zvířaty, nebo jdou něco zpracovávat z té zeleniny, ovoce, nebo dokonce i jako jdou sklízet, nebo něco sázet. A opravdu se jako zapojují do těch jako běžných činností, aniž my bychom je do toho museli nějak nutit nebo přemlouvat. Samozřejmě, něco jiného by bylo, kdyby to museli jako dělat každý den a byli by do toho nucení, ale takhle je to pro mě pozitivní budování k tomu vztahu k té přírodě a zároveň zasetí semínka v nich v tom, že třeba jednou se z nich stanou zemědělci.
0: Což by bylo krásné,
1: by bylo eko, super,
0: eko zemědělci. Ještě honem zmíníme, co ty zachráněné ovečky z Křelova.
1: Tak my jsme ve spolupráci s krajskou veterinární stanicí často nějaké tady tyhle jako zanedbané zvířata brali, i když nejsme primárně azylová farma, jsme spíše jako produční. Dříve jsme chovali prasata, teďka máme od nich takovou jako pauzu, máme 8 krav, které teda nebyly nikde zachráněné, to prostě jsou jako kravy, co jsme chtěli.
0: A ovečky fungují.
1: A ovečky tady fungují. Máme teďka stádo zhruba nějakých 80 cca, nějaký jehňata se nám tam rodili, nějaký už jsme museli porazit, protože ten jejich zdravotní stav se jako nelepšil. A nejsou jenom, že by byly zavřené v nějaké ohrádce a žrali seno a měli pod sebou vydrbanou trávu, ale pokračujeme s nima v tom, co vlastně s nima dělá ta Sagittaria, že paseme různé přírodní rezervace a památky tady v Olomouckém kraji a tím zase přispíváme k té biodiverzitě.
0: A o tom by se dalo hodně, hodně mluvit, ano, ale ano, to už nestihneme úplně na závěr. Jaké by bylo takové nějaké vaše přání, poselství, prostě takové to poslední, ta věta, kterou byste chtěl teď všem vzkázat, kteří vás poslouchají?
1: Rád bych, abychom se zamýšleli nad tím, odkud naše jídlo pochází, jakou zanechává stopu a jak přistupujeme ke krajině a jeden k druhému.
0: Říká Marek Slováček, zakladatel farmy Mezipuli, který dnes byl hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji moc za váš čas. Hodně zdraví, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z české líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
4: Září, babí léto, podzim barevný i zadumany bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických hryvolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hejtmanství přislíbilo pomoc obcím s žalobou na stát kvůli akceleračním zónám. Ve Šternberku bude dnes poslední zasedání městského zastupitelstva před volbami. V Šumperku dokončují projekt na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Odpoledne bude spíše oblačno a teploty do 17 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv, říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
4: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
2: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. V kulturním domě ve Šternberku dnes budou naposledy před říjnovými komunálními volbami jednat městští zastupitelé. Na programu mají návrh rozpočtu města na příští rok nebo změny příspěvků organizacím v oblasti školství. Zasedání začíná v 15 hodin. Vyplývá to z informací na webu radnice. Samospráva Šumperku dokončuje projekt zaměřený na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Vedení města takzvaný mikrogrid dnes v 16 hodin představí veřejnosti v areálu základní a mateřské školy v Šumavské ulici. Vysvětluje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
5: Samotný mikrogrid si lze zjednodušeně představit jako malou chytrou energetickou síť. Propojuje zdejší fotovoltaické elektrárny, bateriové úložiště, spotřebu základní a mateřské školy, veřejné osvětlení a infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů.
2: Na večer nejen se slavnými operetními melodiemi můžou dnes večer od 19 hodin vyrazit zájemci na nádvoří Prostějovského zámku. Vystoupení sopranistky Pavlíny Přikrylové, tenoristy Miroslava Ondry a mladých prostějovských tanečníků zakončí tamní letní sezónu akcí. Vstup je zdarma, vyplývá to z informací na webu radnice.
3: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvou hře i čtyř hře. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengtu hráč prostějovského klubu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Hua 2-0 na sety.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekejte na střední Moravě oblačné počasí, v Jeseníkách s malou pravděpodobností slabé přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 a foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 245 před Mořicemi ve směru na Brno. Stojí tam porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a díky našim zprávám teď a aktuálně víte, co se děje, kde si dávat pozor na cestách nebo jaké bude počasí. Teď se ale dozvíte spoustu jiných věcí, třeba to, že bude zpívat Darina Rollins nebo Marie Rotrová, no ale kam vás vezmou naše reportáže. Vydáme se do Jeseníku. O tom, že se tam kdysi plavilo dřevo, víme jen z nejstarších záznamů a z takových nejasných stop v krajině. Jesenické muzeum teď na expozici řemesel vystavuje jeden z mála artefaktů, který tuto dávnou lesnickou činnost opravdu potvrzuje. Vydáme se tam už za malou chvíli. Vydáme se také do minulosti, protože o víkendu vědecké dílny a houby v detailu i přednáška o psychoaktivních houbách zaplnila v Olomouci víkendová akce Houby v pevnosti. Mohli jsme vidět výstavu i čerstvých hub a na místě těm amatérským houbařům radil také mykolog. Jak to probíhalo, dozvíte se také v naší reportáži. No a samozřejmě jsou připraveny také babské rady. No a když mluvíme o houbách, tak máme tady prostě už ten podzim, je to tak. No a tak je ten správný čas myslet na posílení imunity. Jak k tomu využít bylinky, to připomene Jarka Vykoupilová. Hezký poslech.

0: Mária Rotrová a Karel Černoch. Pár slov, pár kroků, pár gest. Píseň, která právě teď zazněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a my si připomeneme nebo představíme také pár předmětů, které najdeme v expozici řemesel vlastivědného muzea Jesenická. Je to třeba hák na splavování dřeva a kromě toho do sbírek muzea nedávno přibyl další ojedinělý artefakt, který dávnou lesnickou činnost v nejvyšších moravských horách potvrzuje. Nejen o těchto předmětech, ale o plavbě dřeva v Jeseníkách vůbec jsme si povídali s etnografem vlastivědného muzea Jesenická Matějem Matelou.
1: Nenašel jsem to já, našel to lesník Lukáš Mareček z Bílého potoka a jedná se skutečně o mimořádně unikátní nález, protože objevil vlastně tento konec železný háku na splavování dřeva. Činnost, která je už zapomenutá, protože ji vytlačili koně z lesů. Nicméně, doteď jsme měli doklady o splavování dřeva v Jeseníkách pouze písemné či mapové a najednou máme doklad takto reálný.
2: On to nebyl jediný nález, dokonce teď nedávno se podařilo nalézt hřeb, který vlastně spevňoval takzvané klauzy. Co to byla ta klauza nebo klauz?
1: Klauzy byly nedílnou součástí splavování, protože dřevaři, kteří splavovali dřevo, potřebovali velkou masu vody. A ty potoky horské nikdy přílišným množstvím vody neoplývaly, takže oni byli nuceni zbudovat si hráze na horních tocích, které zadržely velké množství vody, to pak uvolnili a voda to dřevo, ty masy dřeva odplavila. Takže klauzy, které se dochovaly třeba dodnes v Německu, kde o ně dbají, tam byly kamenné, v Rakousku, tak tady u nás se prakticky žádná původní nedochovala, ale ty zbytky, ty relikty v terénu můžeme nalézt a právě ano, před několika týdny další lesník Miroslav Havira ze správy HKO Jeseníky objevil na skalním potoce ve velice unikátní oblasti kus někdejší splavovací nádrže.
2: Ten hřeb vlastně tady není. Jste říkal, že musí být nějakým způsobem vlastně upraven, aby mohl být vystaven.
1: Jakmile vytáhnete železo ze země, tak začne vlastně jeho degradace. To málo lidí ví, že vlastně půda zemina konzervuje, vydrží tam železo stovky let, nicméně ve chvíli, kdy ho dáte na světlo boží, tak započne degradovat a je třeba proto ho řádně ošetřit.
2: Vraťme se ke splavování dřeva. Vy jste

0: Říkal, že vlastně ty naše potoky zdaleka neměly tolik vody, jak to třeba známe ze známých filmů, kdy se plavily vory na Vltavě. Takže jak se vlastně to dřevo tady plavilo? Byly to nějaké větší klády? Já spíš si myslím, že to šlo o polena, protože víme, že byl dole papírenský průmysl a právě ta krátká dřeva se využívala pro papírny.
1: Přesně tak, byla to dřeva nejvíc metr, metr 20 dlouhá, která na té moravské straně, jak jste správně řekl, byla určena pro papírenský průmysl, tady na té naší pro sklárny samozřejmě, pro železárny, stavěly se z těch dřev pak později milíře a vytápělo se dřevěným uhlím. Výhoda tady té činnosti byla, že se mohlo splavovat dřevo přímo od pramenu, kam se nedostali dřevaři s koňma, systém svážnic a lesních cest začal být budován až v polovině 19. století, takže předtím oni museli nějakým způsobem to dřevo dostat z lesa. To byla mnohem náročnější dřevařská činnost než samotné pokácení toho stromu. Takže využili to, co měli, tedy řeku. Vystavili si klauzy, pustili vodu, ty tisíce sáhů dřeva pluly, no a ve chvíli, kdy právě ta hladina klesla, tak byli nuceni přijít k potokům a posunovat ta zaseknutá dřeva, ta, kterým se nechtělo plout, právě těmi háky. No a tady máme tedy ten unikátní konec železného háku vystavený.
0: Vypadá to trošku jako halapartna. Trošku mě děsí současné sucho, protože to bychom nesplavili ani třísku. Zachovalo se ještě v dnešních lesích nějaké pozůstatky třeba těch klauzů nebo těch rybníčků, nebo je to všechno pryč? Mám pocit, že něco malého se zachovalo na Ubrané, ale ano. Nevím to jistě.
1: Pokud se něco zachovalo, tak jsou to právě ty kamenné podezdívky těch starých klauz, ale drtivé většině případů je to všechno pryč, řádili povodně od té doby a tak dále. Nicméně pomocí moderní techniky, například lidarových snímků, lze velice dobře poznat, kde ty klauzy byly. Jsou to vždy místa, která jsou nějakým způsobem rozšířená, s dobrým přístupem, lze to identifikovat, ale aby tu návštěvník přišel k nějaké přímo dřevěné klauze, to bude muset právě do toho Německa nebo Rakouska.
0: Z Jeseníku Mirek Kobza, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Sedmé solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po čtyřleté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kouza a jeho píseň Pro Emu právě dohrála na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Slovo hrůza jste si mohli třeba říct během letních měsíců, když jste plánovali, že vyrazíte na houby, no a ono nikde žádná velká úroda nebyla. To se teď v poslední době alespoň v některých částech naší země změnilo. Ty úlovky, co tak je vidět na internetu, někteří mají opravdu krásné. No a pokud vám houby nestačí třeba jen tak najít v lese, tak jste se na ně mohli podívat. Vědecké dílny Houby v detailu i přednášku o psychoaktivních houbách totiž nabídla v Olomouci víkendová akce Houby v pevnosti. Mohli se tam právě vidět spoustu čerstvých hub a houbařům tam radil také amatérský mykolog. Jak celá akce probíhala a další podrobnosti se dozvíte v reportáži, ale až po písni, kterou zaspívá Bryan Adams.

0: stop loving you. O víkendu zaplnili olomouckou pevnost Poznání houby. Mnozí z nás, kteří na ně rádi chodí do lesa, včetně mě, se přišli podívat na výstavu toho, co právě roste, a mnozí si také přišli pro radu do mykologické poradny.
1: Mě na to upozornila manželka, rádi máme přírodu, rádi chodíme na houby a je to jako pěkná šance podívat se na nějaké, které neznám, a něco se o nich dozvědět.
2: Já souhlasím s tatínkem.
3: Jarda a Eliška přišli do pevnosti Poznání na akci houby v pevnosti. Chodíte do lesa na houby?
1: No, chodíme většinou na podzim.
2: Já moc rádi.
3: A co sbíráte?
1: No, jenom tady ty jedle, co poznáme. Praváky, suchořiby, křemenáče, kozáky, nic jiného si netroufnu.
2: Ještě babku jsme sbírali.
3: A jak je upravujete, jak máte rádi houby?
2: Obvykle je a potom třeba do omáčky, ty sušené, nebo do polívky.
1: A když je nějaký hezký pravák, tak na řízky.
3: Amatérský mykolog Petr Pohanka tady má vyskládanou pěknou řádku hub. Kolik druhů tady máte?
4: No, odhadem ke 200 druhů.
3: A vypadají čerstvě.
4: Jsou nazbírány během 3 posledních dnů a snažili jsme se to uchovat v lednicích a po balkónech a různě možně, takže jsou čerstvé.
3: Kde jste nazbíral 200 druhů hub v těchto dnech?
4: Kdybych sbíral tady na Olomoucku, tak tolik by jich asi nebylo, ale naštěstí jsem byl na lokalitách kolem Hrubého Jeseníku, kde pršelo víc a ty podmínky jsou trošku lepší.
3: Takže dokážete odhadnout, jak ta letošní sezóna se rozjíždí, jak to letos vypadá, bylo poměrně sucho v létě.
4: Ty podmínky byly špatné v porovnání s posledníma dvěma rokama, kdy ty podmínky taky nebyly ideální, ale myslím si, že tento rok byl ještě daleko horší. Tak naštěstí teďka trošku začalo pršet, už nejsou taková ta horka, takže teďka už by mohl přijít ten čas, kdy by si lidi z lesu mohli nazbírat ty plný košíky.
3: My jsme se tady bavili s některými návštěvníky, že ti chodí do lesa hlavně a jenom na ty houby, které znají, vyjmenovali pár druhů. Vy znáte všech těch 200?
4: Jo, znám, samozřejmě kolega mi nazbíral některý druhý, který jsem v životě neviděl, ale samozřejmě vím o nich.
3: Tak když půjdeme k těm jedlím, tak kromě klasických praváků, různých křemenáčů, kozáků, co z jedlých hub rád sbíráte a rád třeba využíváte v kuchyni?
4: Tak když bych to vzal během toho chodu roku, tak na jaře rostou třeba smržek, s kterýma se teďka tady nemůžeme setkat, tak to je taková delikatesa jarní, tak ty mám asi nejradši. Co se týče teďka aktuálních druhů, které jsou chuťově výborné, tak jsou muchomurky růžovky, případně třeba ryze cirovinka, který roste docela vzácně v podhorských oblastech pod Buky.
3: Tak když se tady rozhlídnete po těch 200 druzích hub, tak které jsou zajímavé, které možná běžnému člověku uniknou, ale vás nějakým způsobem fascinují?
4: Tak můžou to být třeba tady hvězdovky. To jsou takové zvláštní houby, které můžou připomínat někomu, že by mohli pocházet z jiného světa, a jsou na oko krásné, ale nejsou jedlé teda, jsou spíš taková dekorace lesní, takže to jsou tedy třeba hvězdovky tuhové, které jsou v červeném seznamu jako zranitelný druh. Potom to můžou být třeba voskovky, s kterými se lidé asi úplně často nesetkají, protože rostou někde na loukách, často si jich nevšimnou, jo, můžou je přecházet a podobně, ale jsou krásně barevně zbarvené, takže to je taky taková okrasa lesní.
3: Která z těch 200 tady, které tady máte, je nejjedovatější?
4: Nejjedovatější je určitě muchomurka zelená, kterou asi zná každý houbař, nebo měl by znát, a ta je obecně považovaná za nejjedovatější houbu u nás ve střední Evropě.
3: Podle čeho ji poznáme?
4: Tak samozřejmě ta barva už napoví, ta zelená, ale nicméně každý houbař by si měl všimnout té pochvy, kterou nazýváme kalich smrti. Ten je ukrytý pod zemí, proto by každý houbař měl tu plodnici vytáhnout ze země celou, a potom ta pochva je nápadná a ta upozorní, že ta houba je jedovatá.
3: Říká amatérský mykolog a výzkumník v oblasti hub Petr Pohanka z Olomouce, Petra Ševců, Český rozhlas.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se zná.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady podzim, je to vidět na našich šatnících, na našem oblečení a také na teploměrech, no a proto je ten správný čas myslet také na posílení imunity. Jak k tomu využít sílu nejrůznějších bylinek, to připomenou dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea. Známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Buggles a píseň Video Killed the Radio Star, píseň, která doufám neplatí, no a evidentně asi ne. Máte totiž naladěn Český rozhlas Olomouc a dozvíte se za malou chvíli třeba to, že dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nedraží, počítá s ním totiž novela, kterou právě teď projednávají poslanci, to bude ve zprávách ve 12 hodin, po nich už budeme hrát na vaše přání, tak si připravte mobilní telefony a vytáčejte číslo 221 555 444. Vilém Pospíšil vám přeje krásnou středu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Krajský soud v Olomouci odročil případ otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. V přerovské porodnici je dnes den otevřených dveří. Odpoledne čekejte na střední Moravě. Oblačno a teploty do 17 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Krajský soud v Olomouci odročil případ otravy ve firmě Excalibur Army ve Šternberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Kromě toho údajně rozmisťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Žalobce žádá uložení výjimečného trestu 25 let vězení. Soudní znalkyně dnes navrhla kvůli vysokému riziku násilí zabezpečovací tendenci. Dálniční známka od příštího roku zřejmě nezdraží, počítá s tím vládní novela, kterou projednávají poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice, podle které jde o populistický krok, říká poslanec starostů Jan Papajanovský.
2: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
0: Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Obyvatelé města a okolí za ošetřením často dojíždějí až do Olomouce nebo i do Brna. Podle mluvčí města Lucie Krčmářové se radnici ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo po 4 letech hledání dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Co všechno znamená péče o ženu a miminko před porodem i po něm? To dnes zjistí návštěvníci přerovské nemocnice. Den otevřených dveří tam porodnice začíná za hodinu, řekla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: Den otevřených dveří nabídne nastávajícím maminkám a jejich doprovodu příležitost poznat prostředí porodnice ještě před samotným porodem. Návštěvníci se budou moci prohlédnout porodní boxy, novorozenecké oddělení, rodinný pokoj i nadstandardní pokoje a zároveň se osobně setkat s porodními asistentkami, lékaři a dalšími odborníky, kteří o maminky a jejich děti pečují.
1: Sport.
0: Východní skupina druhé hokejové ligy dnes pokračuje druhým kolem. LHK Jestřáby Prostějov jedou do Nového Jičína, SK Prostějov 1913 zažije domácí premiéru v soutěži proti Uherskému Brodu. Šumperk zajíždí na hřiště Techniky Brno a trenér Tomáš Sedlák věří v lepší výkon než v úvodním kole, kdy draci prohráli 0-1.
4: Musíme si tu hru nějak učesat, my už jsme ho relativně učesanou měli a nevím, jestli první zápas, kluci se z toho trošičku pobláznili. Nervozita možná, byla tam chloudná nahrávka, jo? Přesilovka nebyla vůbec dobrá. Si řekneme, že budeme střílet na bránu, že tam máme obrovský hráče před tou bránou a my tam nepošleme puk, jo? A když to ti hráči nebudou dělat, tak tam půjdou za zimní.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Oblačno, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9 a mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pravý jízdní pruh je neprůjezdný na dálnici D35 před Mohelnicí na 237. kilometru ve směru z Olomouce. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po 12. hodině. Přejeme vám krásné středeční a také první podzimní poledne, přátelé. Ano, my jsme se právě dnes rozloučili s létem. Stalo se tak 5 minut po 2. hodině ranní středoevropského času, kdy nastala podzimní rovnodennost. Ano, tak je to tady a vypadá to, že by se nám podzim mohl představit i s krásným babím létem, alespoň o víkendu a potom potom i v tom následujícím týdnu, ale my se na to dnes budeme ptát podrobně meteorologů, ovšem to až po 17. hodině. I do té doby věřím, že zůstanete s námi, protože máme co nabídnout. Třeba už v této hodině písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Telefon 221 555 444 patří vám všem, kteří chcete pozdravit Berty, Berta má svátek, anebo narozeninové oslavence, a nebo zkrátka i ty, na které myslíte a které máte moc a moc rádi. A na vás se ráda těší od mikrofonu Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: S vámi jsou písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Ještě připomínám SMS-kové telefonní číslo. Také využívejte, je to 723 70 33 51. A na telefonu u nás už je jako první dnes paní Jarmila Střince. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače. Pěknou písničku posíláme do Babic u Štemberka ke krásným 75. narozeninám panu Ladislavu Valuškovi. Milý Laďo, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. V tuto výjimečnou chvíli přejeme ti hodně síly, pevné zdraví, samé štěstí, úžasné dny bez starostí, kupu radosti na každém kroku, spoustu elánu aspoň do staroku, k tomu mnoho lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny, ti ze srdce přeje celá tvá rodina, celá rodina Chrastová z Babic u Štemberka a připojují se manželé Lipkovi, rodina Valčuhova a rodina Sokolova z Třince Dolní Lištné. Zdravíme také tvoji manželku Evičku. Zdravíme ještě paní Věrušku Rabenzajfnerovou z Babic u Štemberka, paní Danku Plesníkovou u Troubelic a manžele Ivanku a Jardu Křivánkovi z Lipinky Pošta Nová Hradečná. Moc krát vám, paní Zorinko, děkuji a budu se zase těšit příště naslyšenou.
1: Děkujeme za pozdravy. Vy jste vybrala 4 tenory. Prý, kdo s láskou usíná. Písnička připravená a blahopřejeme. Naschledanou.
2: Moc krát děkuji. Naslyšenou.
1: Zopakujeme telefonní čísla 221 555 444. To je pro přímé volání a výběr písničky. A pokud rádi jenom ťukáte SMS-kové zprávy, také můžete 723 70 33 51.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: První podzimní písničky na přání v Českém rozhlase Olomouc teď hostí paní Věrku z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, ještě jednou. Děkuji vám za vyhledání písničky a zdravím všichni posluchači Českého rozhlasu Olomouc. A tuto písničku bych chtěla poslat úplně všem, těm, kteří je vzniknou ze zahrady, na kterých si nikdo nevzpomene. A přeji všem krásné odpoledne. A tuto písničku krom toho bych chtěla poděkovat těm, kteří mě taky posílají pozdrav. A byla by to paní Eliška z Václavova, pan František od Brna, paní Věra Halousková s Adánkem, paní Vlastě, paní Janice z Roštěny, panu Jirkovi z Olomouce a z Litovle a panu Milanovi z Bruntálu. Ještě jednou se všem omlouvám a přeji všem krásný den, ale hlavně hodně zdravíčka. Buďte všichni šťastní, spokojení. A já se zase brzy ozvu. Děkuji vám.
1: Ano, budeme se těšit. Moc na vás myslíme, paní Věruško. Držte se a opatrujte, ať je ten podzim klidný a krásně barevný a ještě i se sluníčkem. Tak se držte. Naschledanou. Paní Věrka z Olomouce. A my tady máme už také SMS-kové vzkazy, které nám přicházejí na telefon 723 70 33 51. Zahrajte prosím naší milé švagrové, je to Dobruška Janečková a právě dnes Dobruška Janečková slaví narozeniny. Dobruško, přejeme hodně zdraví, štěstí, jen to nejlepší. Anička Janečková a Martička Kočí, Dobruško, blahopřejeme. Posíláme sourozence Karasovi a Stříbrný měsíc.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný, bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických rivolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smení. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání míří za paní Zdeňkou z Prostějova. Dobrý den.
4: Dobrý den. Můžu mluvit?
3: Povídejte, komu budeme hrát?
4: Vše nejlepší k 94. narozeninám milé švagrovi Helence Benešově z Olomouce. Hodně zdraví, štěstí, a ty noženky pořád ještě chodí.
3: Ano, přeje kdo? Halo, halo, halo. Tak vypadá to, že se nám posluchačka Zdeňka z Prostějova někam ztratila. Paní Zdeničko, možná zavadila o mikrofon, nějak se nám to tam vyplo, škoda. Paní Zdenička v každém případě vybrala hezkou písničku od Rudolfa Cortéze, Dáme váš dům šel spát. No a doufejme, že se nám to spojení podaří obnovit i s dalšími posluchači. Tak telefon 221 555 444. No a paní Zdenička hraje tady švagrové do Olomouce k 94. narozeninám. My tohle písničku posíláme také k 50. narozeninám Míšovi Hrdličkovi z Tučína. Míšo, přejeme hodně zdraví, štěstí, jen to nejlepší. Rodiče a sourozenci s rodinami.

Český rozhlas Olomouc, písničky na přání, my vás všechny moc a moc zdravíme a hlavně vás, kteří máte rádi pěkné písničky, ať už jsou to ty moderní, anebo třeba krásné staré evergreeny, takzvané šuplíkovky, jak vždycky říkáme. Je to jen na vás, zdali vytočíte telefon k nám 221 555 444, písničku vyberete a také pošlete. My tady máme v tuhle chvíli spoustu SMS-kových vzkazů. Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Krásný první podzimní den přeje pan Jiří z Olomouce Stupkovi, věrný posluchač, a děkuje také všem za pozdravy pro něj. Dobrý den, zahrajte prosím krásnou písničku Drahé. Zdeničce Šínové, také kamarádce Jarmelce, Věrušce Halouskové i s Adámkem a Vlastičce Skutálkové do Krnova. Všem zlatíčkám srdečně pozdravy posílá Boženka Horničková. Boženka Horničková je v nemocnici. Všechny vás moc a moc pozdravuje. Mějte se moc a moc krásně. Takže za paní Boženku Horničkovou píše a všechny pozdravuje dcera Broňa. A všechno nejlepší k narozeninám přejeme Bohunce Kornerové z Benkova. Bohunko, ať je tvůj den plný radosti, smíchu, zážitků, které tě budou hřát ještě opravdu dlouho. Jsi hvězda, která rozjasňuje každou místnost, tak si dnes nech zářet celý svět pro sebe. Všechno jen to nejlepší ti, drahá Bohunko Kornerová z Benkova, přejí Dvořákovi, Vlasta, Jarka a Kouřilovi. A blahopřejeme také z Českého rozhlasu Olomouc. Tak všem jmenovaným posíláme pěknou písničku, no a paní Božence Horničkové přejeme do nemocnice. Paní Boženko, hodně síly a brzké uzdravení.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání, zdraví paní Zdeničku a Václava z Lipníku nad Bečvou. Dobrý den.
2: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát panu Kudovi, protože my jsme ho potkali v Bile a on mi říká, paní Zdeková, už jste mi dlouho nenechala zahrát písničku z Olomouce. Tak se říká, musím dneska zavolat a že mu pošlu pěknou písničku od Hany a Petr Urlichový. Jak mu, tak celé jeho rodince.
1: Tak to jste krásně vybrali, ano, sourozence Ulrichovi a Javory.
2: Ano.
1: Rádi zahrajeme, písnička tato tedy už je připravená. No a my zdravíme pana Petra Kudu, doufáme, že písničku oplatí také po vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A jo. Zdravíme vás do Lipníku, nashledanou.
2: Nashledanou, děkujeme.
1: Paní Zdena a pan Václav z Lipníku nad Bečvou. Tak pojďme se hnedle podívat za dalšími vzkazy. Hrajeme také do Pruskejova a je to milovanému Maťovi Ulmanovi. Maťa slaví krásné 20. narozeniny. Maťo, přejeme vše jen to krásné, šťastné, zdraví, moře osobní a rodinné lásky, úspěchy, hezké životní okamžiky, splněná přání a boží požehnání. Přeje teta Hela s celou rodinou Přikrylovou. Hrajeme Maťovi Ulmanovi. Dobrý den, zahrajte písničku paní Bohunce Danielové. Paní Bohunka Danielová je naše věrná posluchačka. Toho času je v nemocnici v Šumperku. Paní Bohunko, přejeme hodně zdraví a hodně síly do každého dne. Myslí na vás paní Květa a my na vás v Českém rozhlase Olomouc také myslíme. Zdravíme paní Bohunku Danielovou. Hezký pozdrav letí také pro paní Aničku Francovou a paní Boženku Petrželovou a pro přítele Zdeněčka. Moc všechny zdravím. Přeji pevné zdravíčko, Iva, velké losiny. Ještě jeden vzkaz, zahrejte všem bezva lidem a hlavně na bazén do Mohelnice. Hezkou písničku posílá Robert.

0: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání, my vás zdravíme všechny, kteří máte tu odvahu vytočit telefon k nám 221 555 444 a poslat písničku těm, které máte rádi. Na telefonu už je paní Staňka z Lomnice u Rýmařova. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Všem a vám do rozhlasu přeji hodně, hodně zdravíčka, štěstička a toho božího požehnání. Tahle písnička je pro Český rozhlas a pro ty, který nikdo nezahraje. A děkuji vám za vybrání písničky a opatrujte se.
2: Děkujeme, no vy se nám moc opatrujte, držte se také a písničku posíláme tedy, jak jste říkala, i všem, kterým nikdo nezahraje. Doufám, že potěšíme a taky vám, paní Staňko, zdravíme Lomnici u Rýmařova. Nashledanou.
3: Nashledanou.
2: A děkujeme. Tak a bude to Josef Zíma, jedna z těch jeho krásných starých písniček. Dáme si Zelené pláně, dechovky od něj si můžete dát po 18. hodině, ale máme tady ještě další pozdravy. Dobrý den, zahrajte hezkou písničku panu Toníčkovi do Bedihoště a panu Ladíčkovi do Tovačova. I podzim života je krásný. Zdraví Jana z Malína. Písnička ať zaletí také do Brušce Janečkové. Dnes má narozeniny. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí do dalších roků. Milé do Brušce Janečkové, všechno jen to nejlepší ze srdce přeje paní Lída z Olomouce. Paní Liduško, zdravíme také vás. A paní Bohunka Kernerová z Benkova slaví narozeniny, přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Bohunko Kernerová blahopřeje Vlasta a Jarka.

prosím, ať jí povím, že má v srdci trout. Kdo ví, až se dovím, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc, zdraví teď pana Laďu Stovačova, pozdravujeme také Kanárky. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, paní direktorko, děkuji vám, že jste mě vzala, děkuji vám za vyrovnání písničky. Tato písničku chtěl poslat paní Jiřince ze Sudkova, paní Stance z Olomice, paní Helence z Uhelné, paní Zdenice Zuničova a ještě Romanovi a Jindřice do Českého raje a chlapům do garáže. Všem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Těším se na vás, na všechny. Děkuji vám, že jste mi vrali písničky. Oplácím. Děkuji moc krát. A to je aj za moju sestru. Děkuji moc krát. Naschledanou.
1: Děkujeme. Pozdravujeme. Krásné dny. Děkuju. Pane Laďo, a zdravíme Kanárky. Naschledanou.
2: Děkuji moc krát. Naschledanou.
1: Pan Laďa Stovačova. Písnička patří také pro Aleška Krále z Norberčan. Alešku, písnička je pro radost a pro potěšení. Posílá Monika a syn René. Přejeme ti hodně zdravíčka a pohody. Zdravíme Aleše Krále. Zahrajte písničku ke krásným narozeninám paní Bohunce Kernerové z Benkova. Milá Bohunko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, ať jsi stále fit. Milada a Monika z Dlouhomilova, zdravíme moc. A hrajeme také krásnou písničku paní Ivance z Velkých Losin, rovněž za přání, které mi poslala. Moc, moc děkuju, děkuju za vše, mám ji velice rád. Zdraví paní Ivanku z Velkých Losin, její přítel, asi zřejmě Zdeněk, tak také pozdravujeme. No a všem posíláme Milana Chladila.

0: Milan Chladil a volání divokých husí. Krásný starý evergreen, děkujeme za něj. A teď už úplně poslední v těch poledních písničkách na přání. Pan Jiří z Olomouce, dobrý den, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, hezké středeční odpoledne. Paní moderátorko Zelenko Jišková, děkuji vám za všechny pořady v Českém rozhlasu Olomouc. Zároveň bych vám chtěl ze srdce moc všem poděkovat celému kolektivu. Dále bych a děkuji, že jste mě nachystala písničku, hodně zdravíčka. Dále bych to poslal všem posluchačům i posluchačkám, abych na někoho nezapomněl. Ze srdce přeju hodně zdravíčka všem a posílám písničku u své mamince i své sestře do nebička na památku. Moc krát vám ze srdce děkuji a přeji hezké odpoledne.
0: Zdravíme i vás. Naschledanou. A tahle písnička samozřejmě patří vám úplně všem. Ty další dechovky a lidovky na přání pak už budeme posílat po 18. hodině. Teď se blížíme ke 13. Čekají nás nové zprávy, potom povídání Alex Minářové s dnešním hostem. Tím hostem bude herečka Stáňa Jachnická.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Zájemci si dnes můžou prohlédnout nové sídlo hranické charity. Hokejisty Přerova dnes v Maxalize čeká zápas 6. kola. Odpoledne čekejte na střední Moravě oblačno a teploty do 17 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se oproti lednu ceny zvýší o více než 20%, může rezort částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo a ministerstvo tedy nyní předložilo a navrhlo na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
5: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
4: Astronomické léto máme za sebou a dneškem začal podzim. Podzimní rovnodennost nastala 5 minut po 2 hodině ráno. Od teď se budou dny postupně zkracovat až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Meteorologové ale za začátek podzimu považují už 1. září a jeho konec stanovují na 30. listopad. Nový přístřešek budou mít turisté i místní obyvatele v Úvalně na Bruntálsku. Obec ho postaví na svém pozemku u nádrže Pocheň. Nápad na odpočinkové místo přišel přímo od lidí z obce. Úvalno získalo na stavbu turistického přístřešku dotaci. Hotovo by mělo být v 1. polovině příštího roku. Hranická charita ode dneška funguje v nových prostorách. Všechny své služby přestěhovala do opravené budovy bývalé mateřinky v Komenského ulici. Její přestavba si vyžádala 96 milionů korun.
6: Od 13 hodin charita pořádá pro veřejnost den otevřených dveří. Prezentovat chce své ambulantní a terénní služby. Příchozí si můžou prohlédnout všechny nové prostory. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Sport.
4: Hokejisty Přerova dnes v Maxalize čeká zápas 6. kola. V 18 hodin mají na programu zápas v Sokolově. Ve 2. lize potom hrají v 18 hodin Jestřabí Prostějov v Novém Jičíně. Prostějov 1913 se zase utká doma s Uherským Brodem a Šumperk v 18 hodin a 30 minut v Brně s Technikou.
7: Počasí.
4: Odpoledne čekejte na střední Moravě oblačno, teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách okolo 9 a mírný severozápadní až severní vítr. Zítra má být potom zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách okolo 8 a k tomu mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na Šumpersku v Postřelmově je částečně uzavřena Hradecká ulice. Stavební práce tady potrvají do konce září a dálnice D46 u Držovic ve směru na Olomouc je zúžena na jeden jízdní pruh, a to kvůli pracím na mostě. Toto omezení tam potrvá do 9. října.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
8: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
7: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale... Léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu.

0: metru teda.
1: A žádné eskalátory?
0: No já jdu po eskalátorech, ale já ale po těch eskalátorech ještě jdu. Jasně. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
1: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
0: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
1: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
0: Od dcery.
1: Od dcery, vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
0: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
1: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
0: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
1: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Já myslím, že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No.
0: Prostitutka to očividně není?
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že jo, toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu, ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi ty scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje, a to není věc z toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat, a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak, a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas tý Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální, jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme zkonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím, každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu, každý už jsme nějaký vztahy prožili, a téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten se úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Žďánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: ne, humornou
0: zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Projednávání případu otrávených nápojů na Olomoucku soud odročil na říjen. Provoz na páteřní železniční trati u Zábřehu zastavila nehoda. V centru Olomouce skončila oprava barokní Merkurovy kašny. Zítra čekejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Projednávání případu otrávených nápojů na Olomoucku soud odročil na říjen. Dnes pokračovalo hlavní líčení v případu otravy ve zbrojovce ve Štenberku výslechem znalců. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Kromě toho údajně rozmisťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápoji obsahujícími jedy. Znalci z oboru psychologie a psychiatrie potvrdili, že muž je za své jednání trestně zodpovědný a doporučují pro něj zabezpečovací detenci. Žalobce Jindřich Pazdera žádá uložení výjimečného trestu 25 let vězení.
4: Právě s ohledem na mimořádnou závažnost té trestné činnosti a řekněme naprosto zavrženíhodnou pohnutku pan obžalovaný tu trestnou činnost měl páchat podle mého názoru zemsty z jakési nenávisti nejenom vůči bezdomovcům jako sociální skupině, ale vůči celé společnosti, která pramenila právě z jeho poruchy osobnosti, kterou trpí.
3: Nehoda na železničním koridoru u Zábřehu zastavila předpolednem provoz na této páteřní trati. Mezi Hoštejnem a Zábřehem srazil vlak člověka, zemřel na místě. Kvůli nehodě se zastavily všechny vlaky, včetně rychlíků nebo pendolína. Například v Olomouci na hlavním nádraží nyní nabírají vlaky podle informačních tabulí více než hodinová zpoždění. Od 13. hodiny se podařilo obnovit trať sníženou rychlostí po jedné koleji. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Dělníci v centru Olomouce dokončili rekonstrukci barokní Merkurovy kašny. Nově má nádrž z olověného plechu, která má zabránit průsakům vody. Opravy se týkaly taky potrubí a podzemní technologické šachty. Fontána bude do konce října fungovat ve zkušebním režimu, řekla mluvčí radnice Lenka Jedličková.
5: Kašna byla dokončena roku 1727 a stojí u jedné z hlavních obchodních tras historické Olomouce. Zasvěcení antickému patronu obchodníků, cestovatelů a poslů bohu Merkurovi proto nebylo náhodné.
3: Sport. Basketbalisté BK Olomoucko dnes ve druhém kole NBL hostí Pardubice. Utkání startuje v Prostějovském sportcentru v 18 hodin. Hanáci na úvod soutěže prohráli s Hradcem Králové, nyní se střetnou ještě s ambicioznějším soupeřem. Po četných změnách v kádru se tým Olomoucka potřebuje hlavně sehrát, řekl trenér Matěj Musil.
6: Já jsem se minimálně díval skoro na kompletní to první kolo a myslím si, že tady letos nebude úplně jednoduchého soupeře. Takže je vlastně jedno, jestli přijedou Pardubice nebo Slávie nebo Ústí. My prostě musíme najít recept na to, jak se co nejrychleji sehrát a být co nejrychleji konkurenceschopní.
2: počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě. Zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pravý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D1 na 290. kilometru ve směru z Přerova do Lipníku nad Bečvou. Silničáři tam upravují vodorovné dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Romantická komedie s názvem Neromantická dovolená. Tak tohle je kniha, kterou vydalo nakladatelství Kazda a Pozor. Tahle kniha je považována za novinku s velkým N roku 2026. Tak právě tahle kniha může být vaše a možná, no kdo ví, třeba už to může být i hezký vánoční dárek pro někoho, pokud tedy už nad dárečky hezky dopředu začínáte přemýšlet, anebo si ji přečtete sami. Máme tady ale také porcelánový hrníček, flešku, anebo třeba CD Mezi prsty od Reného Matláška, folkové, ale i folk rockové melodie. Máme tady i povídání o životě Karla IV. Je to celá řada zajímavých i pikantních historek s málo známými fakty o životě a době tohoto panovníka. Máme tady i spoustu dalších CDček s hudbou i literární tvorbou Českého rozhlasu Olomouc. Ale samozřejmě ty knihy a hrníčky táhnou asi nejvíce. Tak mohou být vaše na telefonu 221 555 444. Hřebíky nám startují, co dospívá Michal Tučný a právě teď Petr Muk. Dobrý poslech, dobré odpoledne.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc vás zdraví, přejeme vám krásné odpoledne a v tuhle chvíli už startují naše hřebíky. Náš vědomostní kvíz, tak zajímavá kniha, která může být už i hezkým vánočním dárečkem, anebo hrníčky, anebo spousta dalších zajímavých cen je tady pro vás připravena. Tak pojďme už v tuhle chvíli vstoupit do hry. Telefon 221 555 444. A zkusíme, jestli už je první z vás na telefonní lince. Dobrý den.
3: Dobrý den. Štefan z Bruntálu.
2: Dobrý den, pane Štefane. Vítejte, tak pojďte to zkusit.
3: Tak od jedničky.
2: Otázka číslo jedna. V roce 2028 se na olympiádu vrátí jeden sport, který se v olympijském programu objevil hned v počátcích v letech 1904 a 1908, ale potom byl ten sport vyřazen. A o co jde? Je to za A lacrosse, za B judo, anebo za C pozemní hokej? Co myslíte?
3: Tak já bych si typl ten pozemní hokej.
2: Říkáte, že pozemní hokej by to mohl být. Ale představte si, jedná se o lacrosse.
0: Jauwais.
2: Škoda. Tato olympiáda bude 2028 v Los Angeles. Tak nevadí, Štefane, těšíme se příště. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. A kdo je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den. Anna ze Štěpánova.
2: Dobrý den, paní Aničko, a tak vás rádi vítáme v naší soutěži a pojďme na to.
4: Zkusím desítky.
2: Otázka číslo 10, tak s podzimem opět dnes startují koncertní středy Českého rozhlasu Olomouc.

0: Kapela Polynoir nás bude provázet právě dnes. Bude se hrát country a western, ale vás se ptám, v kolik hodin. One ty koncertní středy mají svůj stálý pravidelný čas. A je to 18. hodina, 19. hodina nebo 20. hodina. Co myslíte?
1: Myslím, že 20.
0: Říkáte ve 20 hodin a je to přesně tak. Ano, možno sledovat určitě i na videokanále YouTube. Pojďme dál.
1: Devítku.
0: Devátá otázka se ptá, jak se hraje na fujaru. Na fujaru se hraje úderem paličkami za A. A nebo mačkají se klávesy za B. A nebo se na ní hraje foukáním za C.
1: Foukáním za C.
0: Na fujaru se fouká. Tak a do třetice.
1: Osmičku.
0: Otázka číslo 8 se ptá, jaká je původní domovina tukanovitých ptáků. Takže tukanovití ptáci, tukani, žijí v korunách stromů. No a je to Amerika, Afrika nebo Austrálie?
1: No, tak to nevím, teda zkusím Afriku.
0: Všechny druhy tukanů žijí v korunách stromů hustého deštného pralesa v oblasti Amazonky, přilehlé zalesněné oblasti také Ameriky, tedy Amerika.
2: Bohužel,
0: tak na té poslední otázce nám to nevyšlo, ale nevadí. Těšíme se příště. Naschledanou.
1: Ano, děkuji, naschle.
0: Zdravíme ve Hřebicích Českého rozhlasu Olomouc dalšího hráče. Kdo to je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Honza z Choliny.
0: Vítejte, pane Honzo, tak a zkusme to.
3: Dvojku.
0: Otázka číslo 2, nevím, jestli pamatujete na seriál Šmoulové? Pamatujete na Šmouly?
3: No,
0: trošku. Já se ptám, kolik dětí měla Šmoulinka? Tak, Šmoulinka neměla žádné děti. Nebo jedno dítě, anebo sedm dětí.
3: Já myslím, že byla pana.
0: Byla ještě malinká. Tak a ano. Je to velký pokles. Pojďme dál.
3: No, tak trojku.
0: Ptám se, kdo napsal Ezopovi bajky? Platón, Dante nebo Ezop?
3: No, myslím, že Ezop.
0: Který působil v Řecku v 6. století před naším letopočtem. Ano. A do třetice?
3: Čtyřku.
0: Tak tady se ptáme na velbloudy. Kolik hrbů má velbloud dromedáre? Dromedár nemá žádný hrb. Nebo jeden, anebo dva hrby.
3: To je hezká otázka, moc hezká.
0: Ano.
3: Já bych řekl jeden.
0: Jeden, říkáte? Ano. Že jenom do jednoho hrbu si se říká, že si do těch hrbů ukládají vodu. Velbloudi prý. No, ale máte pravdu, ať už je to s tou vodou, jak je to, je to jednohrbý velbloud. A věděl byste, jak se jmenuje ten dvouhrbý?
3: Dvouhrbý.
0: Dvouhrbý je drabař, dromedár a drabař. Tak, výborně, blahopřeji, máme tady prvního výherce. Předáme vás do režie, krásný den, naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
0: Hřebíky teď míří za dalším hráčem, máme tady zrovna přesně tři soutěžní otázky, tak kdo je ještě s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Věra z Lipníka nad Bečvou.
0: Dobrý den, paní Věruško, tak tedy 5, 6, 7.
4: Tak začneme 7.
0: Číslo 7. Tahle otázka se ptá, který z těchto časových údajů trvá nejkratší dobu. Takže nejkratší je za A 66 vteřin, za B 100 sekund, za C 1 minuta.
4: 66 za A.
0: 60?
4: Ne, 60.
0: Takže?
4: 60.
0: Takže to je co?
4: 1 minuta.
0: No, ještě, že jste se opravila. Výborně.
4: Děkuju.
0: Tak.
4: Tak šestku.
0: Šestka. Tak tady se trošinku podíváme na trávy a obilniny. Jak se říká ochrannému obalu trav a obilnin? Vlastně to obilí, ten plod má nějaký ochranný obal a tomu se říká za A otava, nebo za B pleva, nebo za C okolík.
4: Pleva.
0: jsou to plevy. Ano, pěstujete něco také?
4: Jo, jsem tam, ale jsem plevy tam. Ne.
0: Tak a teď poslední otázka, která zbývá. Tak teď si vezmeme dva kolíny. Český kolín a kolín nad Rýnem. To je ten kolín německý. Jak daleko je vzdušnou čarou z českého kolína do toho německého? Je to asi 600 kilometrů, anebo 800, anebo přes 1000 kilometrů. Co myslíte?
4: No, nebo 800. No, tak to dáme za to střední 800.
0: Říkáte asi 800 kilometrů.
4: Typuju.
0: 600, bohužel.
4: Nedá se nic dělat.
0: Škoda. Byla jste kousíček od výhry, ale budeme si těšit příště. Šlo vám to krásně.
4: Budu taky.
0: Děkujeme za hru. Naschledanou. Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Blahopřejeme výherci, ale vám úplně všem děkujeme za hru. Doufám, že se uslyšíme v soutěži opět zítra, krátce po 14. hodině.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Máme první podzimní den a tak se možná hodí ohlédnout se za létem, které nám v noci skončilo. Podíváme se na ně z hlediska zdraví lidí a také vedra. Tak za chvíli.

Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme středu 23. září. Dnes se odehrála podzimní rovnodennost ve 2:05 ráno. Takže právě dneškem skončilo astronomické léto. Zapsalo se do historie nejvyšší naměřenou teplotou v Česku, téměř 42 stupně Celsia. V Doksanech na Litoměřicku ji teploměr ukázal během posledního červnového týdne, kdy v Česku zemřelo skoro 2300 lidí. To je o 200 až 300 více než obvykle v tuto dobu. Více práce proto měli letos v létě záchranáři, ale kvůli suchu třeba i odborníci na zadržování vody ve studních.
1: 381. Ano.
2: Každý, kdo volá z Prahy, číslo 155, tak se dovolá přesně sem do tohle místa, do této místnosti a je právě nazýváno srdcem záchranné služby.
3: Jana Poštová je vedoucí zdravotnického operačního střediska.
2: My se snažíme sledovat vždy takzvané kolapsy z horka. To jsou tedy krátkodobé ztráty vědomí, kdy lze velmi pravděpodobně říci, že ten člověk ztratil vědomí právě proto, že bylo venku velké vedro.
3: Vy jste si tady teď spustila databázi asi výjezdu nebo i těch volajících za 3 letní měsíce, to znamená od začátku června do konce srpna. Co tam vidíte statisticky za ten letošní rok?
2: Za ty 3 měsíce jsme evidovali více než 400 takových výjezdů, což je opravdu dost, těch horkých dní bylo mnoho, ale je potřeba k tomu doplnit, že spousta výjezdů obyčejnějších ke starým lidem, kteří jsou nemocní, mají většinou onemocnění srdce nebo dýchacího aparátu a nějak se jim zhorší ten jejich zdravotní stav, tak to taky pravděpodobně může být způsobeno tím horkým počasím, ale to už do této statistiky započítat nemůžeme.
4: Telefon, že vám budou volat.
5: Zvýšený počet úmrtí v extrémně horkých dnech je vidět i v celostátních a evropských datech. Ta ještě nejsou zveřejněná za celé léto, ale v Česku se dají očekávat nejméně řádově stovky obětí vln veder, v Evropské unii jsou to 10 000.
6: Ty horké vlny jsou největším zabijákem v rámci hydrometeorologických extrémů celkově obecně na světě a týká se to bohužel i České republiky. Za povodních je to podstatně bohužel lépe měřitelná metrika, ale těch obětí tam naštěstí výrazně méně, ale i to je vždycky problém, ale tady se to prostě neřeší, není na to nastavený ani zdravotní systém.
5: Všímá si klimatolog Pavel Zahradníček, který se v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd hodně věnuje právě i adaptaci na vlny veder.
6: Nemocnice nemají klimatizace a vlastně není úplně chuť to zatím do dalších let zatím nějak extrémně řešit.
7: Já jsem Tereza Hnátková z České zemědělské univerzity. Jednoznačně zaznáváme zvýšenou poptávku o prvcích takzvané modrozelené infrastruktury.
5: Říká vedoucí skupiny, která projektuje opatření pro domy, ulice či zahrady, aby tam šlo lépe snášet horka nebo zadržovat vodu. Sucho prý letos zahubilo i jahody na její vlastní zahrádce. Jak lidé z profesí, kterých se změna klimatu úzce týká, prožili letošní léto a na co se podle nich nachystat do budoucna, si poslechněte v pořadu Českého rozhlasu Plus Zaostřeno v premiéře po 20. hodině a najdete ho potom i v podcastových aplikacích. Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Jana Kratochvílová, hudebně v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Tak jedna otázka na vás, naše posluchače. Tak schválně, pokud jste aspoň trošku turisty, tak věděli byste, kde najdete nejnižší místo celého Jesenicka? Tak já vás nechám chvilinku napínat, přemýšlet a my vám to místo za chvíli prozradíme s kolegou Mirkem Kobzou v našem putování krajem od Pradědu na Hanou v naší rozhlasové pohlednici.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Sedmé solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po čtyřleté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak co, ty byste si, které místo celého Jesenicka je úplně nejnižší? Kdo z vás typoval Vidnavské Mokřiny, tak typoval správně. Jak už jméno napovídá, najdeme je u Vidnavy a ku podivu, z centra města je to jenom kousek. Více už Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Jesenicko má většina turistů spojené zejména s horami. Jenom znalci tuší, že oblast Vidnavska patří spíše k rovinatým pláním, ležícím na okraji rozsáhlé Slezské nížiny. A právě zde můžeme najít kousek původní přírodní lokality, která připodobňuje, jak asi v minulosti tento kraj kolem řeky Vidnávky vypadal. Toto místo nese název Vidnavské Mokřiny. Vidnava za své jméno vděčí patrně právě průzračné vodě řeky Vidnávky. Slovo Vidna totiž v jazyce starých Slovanů označuje průzračnou vodu. Řeka pramení na jihozápadním úbočí Medvědího kamene v Rychlebských horách a právě u Vidnavy opouští Česko. Zde severně od centra města se nachází ona unikátní přírodní rezervace. Za svůj vznik vděčí v nízko položené rovinaté krajině, která je zároveň nejníže položeným bodem Jesenicka. Je pouze 222 metrů nad hladinou moře. Kraj při hranici navíc nebyl zemědělsky zajímavý a tak se zde zachoval přírodní mokřad s mnoha tůněmi a rákosovým porostem. Přitom ochrana této lokality nemá dlouhého trvání. Rezervace o rozloze 32 hektarů zde totiž byla vyhlášena až v roce 1996. Do Vidnavských Mokřin dovede turisty cesta vedoucí přes místní část Krasov přímo z Vidnavského náměstí. A není to nějak daleko, takže zde potkáte třeba i maminky z kočárky na odpoledních vycházkách. Louky kolem cesty pomalu mizí a alej vstupuje do společenství bažiných olšin, vrbin, rákosin a ostřic. Spolu s rašelinovými loukami ležícími mezi melioračním příkopem a řekou Vidnávkou je toto prostředí ideálním biotopem chráněných druhů rostlin a živočichů. A biologové zde objevili skutečně vzácné druhy, zejména vodních rostlin. Tak je zde ke spatření třeba bíle kvetoucí vachta trojlistá, plazivé listy žebratky bahení, či blešník obyčejný a všivec bahení i lesní. Květy známé i z květinářství má jeden z druhů kaly, vzácný ďáblík bahení. Kromě toho zde roste i bezkolenec modrý, tolie bahení a chráněná masožravka, rosnatka okrouhlolistá, která láká do svého chapadélka hmyz. O rezervaci se stará Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a její odborníci zde napočítali také přes 90 druhů hnízdících a 60 druhů protahujících ptáků. Kromě vodních druhů se zde objevuje ale třeba i jestřáb, sova pálená či dudek chocholatý. Osobně jsem tady zahlédl ledňáčka a také volavku. Mokřad je domovem i pro četné druhy plazů a obojživelníků. Dokonce zde prý byly nalezeny i krunýře kriticky ohrožené želvy bahení. Její výskyt se tady ale zatím nepotvrdil. Ze savců zde naopak žije hraboš mokřadní či vzácný rejsek černý. A bez zajímavosti není ani výskyt ryb. Kromě běžných druhů zde byl vysazen i amur, který tím, že okusuje oddenky rákosu, reguluje zarůstání těchto ploch. Na rezervaci bezprostředně navazuje státní hranice. Po cestě, která kdysi spojovala Vidnavu s městečkem Kalkov, se dnes už dá přejít hranice do nedaleké vesničky Vaka. U ní pak na Mokřiny navazuje rozsáhlý dobývací prostor kaolínových hlín. Je to trošku jiný svět, ale stojí za to se sem vydat a potom třeba pokračovat do Kalkova ke zdejšímu prastarému kostelíku. Vidnavské Mokřiny jsou kusem nádherné přírody a možná byste je tak blízko města vůbec nečekali. Pohlednici z kraje mezi Praděnem a Hanou, tentokrát z Mokřin nedaleko Vidnavy, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

15. hodina. Nové zprávy, jak to bude vypadat v příštím roce s cenou dálniční známek. I o tom budeme mluvit v dalších aktuálních zprávách. Tak se na to počkejte, povíme vám vše podstatné. Také se podíváme na počasí i na to, jak nám to dnes ve středu jezdí na první podzimní den, jak to vypadá na cestách. Silnicím se budeme ale věnovat mnohem víc. Poslouchejte nás.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jeden z nejlepších akustických kytaristů planety míří 12. listopadu do Olomouce. Držitel ceny Grammy Tommy Emmanuel rozezní výstaviště Flora. Zažijte energii, která bere dech. Nenechte si ujít kytarový svátek roku. Čtvrtek 12. listopadu Olomouc. Vstupenky rychle mizí v síti Ticketportál.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Olomoucké hejtmanství přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Dálniční známky zřejmě příští rok nezdraží, novelu schválila sněmovna. V Šumperku dokončují projekt zaměřený na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Zítra čekejte zataženo až oblačnost s občasným deštěm a teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv, říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nasledujících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
5: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odboru krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
4: Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy koalice schválili vládní novelu zákona, která ruší jejich valorizaci. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Podle koalice by Česko při dosavadním tempu růstu cen mělo jednu z nejdražších známek v Evropě, vysvětluje ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik.
6: Stávající nastavení valorizačního mechanismu vedlo k pravidelnému nárůstu finanční zátěže pro uživatele dálnic, s čím dochází k automatickému přenosu makroekonomických výkyvů do výše sazeb, aniž by byla možnost tyto dopady pružněji korigovat.
4: Samospráva Šumperku dokončuje projekt zaměřený na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Vedení města takzvaný Mikrogrid za hodinu představí veřejnosti v areálu základní a mateřské školy v Šumavské ulici, řekla mluvčí radnice Jana Kaněvová.
7: Samotný mikrogrid si lze zjednodušeně představit jako malou chytrou energetickou síť. Propojuje zdejší fotovoltaické elektrárny, bateriové úložiště, spotřebu základní a mateřské školy, veřejné osvětlení a infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů.
4: V kulturním domě ve Štenberku naposledy před říjnovými komunálními volbami jednají městští zastupitelé. Na programu mají návrh rozpočtu města na příští rok a nebo taky změny příspěvků organizacím v oblasti školství. Zasedání začíná právě teď.
8: Sport.
4: Ženská tenisová reprezentace čeká v čínském Shenzhenu na soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Do pátečního souboje s Českem zatím mají blíž Španělky, které po první dvouhře vedou nad Kazachstánem. Češky už včera vyřadili Britky, případné finále by odehráli v neděli.
8: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v jeseníkách okolo 8 a k tomu mírný západní vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pravý jízdní pruh je uzavřen na dálnici D35 na 270. kilometru na obchvatu Olomouce ve směru z Lipníku nad Bečvou do Mohelnice. Silničáři tam opravují vozovku.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Tady je Český rozhlas Olomouc a od mikrofonu zdraví Zora Ješková. My se za malou chvíli opět ponoříme do naší řidičské abecedy a trošku se podíváme na vozový park naší policie. Povíme si, jaké nejrychlejší auto ve svém vozovém parku vlastní. Tak za chvilku.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a s námi také další díl naší řidičské abecedy. Celé září si osvěžujeme pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme takovou odbočku. Povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém parku, tedy vozovém parku, naše dopravní policie. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku, to znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra vám řidičskou abecedu opět nabídneme a povíme si o tom, jestli na parkovištích také platí pravidlo pravé ruky.
1: Posloucháte odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc. My se za malou chvíli zaměříme na seniory a velice zajímavé kurzy, které pro ně začaly v Olomouci. Je to taková tradiční série kurzů pro členy senior klubu. První lektoři se zaměřili na základní zvládání chytrého telefonu. A co se na takových kurzech účastníci všechno dozvědí, co je ještě čeká, tak to uslyšíte v naší reportáži už za chvíli.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Na louce u Moravičan se pohybuje mobilní kurník, ve kterém si pastvu užívají kuřice z České Líhně snášející barevná vejce. Každý den se zařízení, které je chráněno zhora i od země proti predátorům, posune o 5 metrů. Na pastvu na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví vás v neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: zdravíme z muzejní noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
1: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
2: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
3: Ať se brzy uzdraví.
0: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
4: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
5: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
6: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
2: Ahoj, zdravím Olomouc.
7: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak tady máme něco pro seniory. Členové neziskové organizace Senior On zahájili v Olomouci tradiční sérii kurzů. Ty mají seniorům pomoci používat chytré telefony. Při setkáních se dozvíte třeba to, jak můžou mobily využívat k fotografování, anebo jak je použijete třeba při komunikaci s umělou inteligencí. Na zahájení jednoho z kurzů natáčela reportérka Kristýna Novotná.
1: Já mám nabíječku, která mě nabíjí ten mobil velmi dlouho, ano, takže vlastně jsem se poučila, že si můžu pořídit nějakou, která to urychlí. Trošku ještě tápu, co se týká QR kódu.
2: Vysvětluje, proč se přihlásila do kurzu jedna seniorka Alena Gazárková. Další současnic Olga Fischerová dorazila na kurz už po několikáté.
3: Už jsem tady po čtvrté, protože mě hodně baví jako pracovat s telefonem, s internetem a navíc bývala učitelka, takže to tak nějak souvisí.
2: Podle lektora Vladimíra Horáka se v dalších částech kurzu seniori naučí fotografovat nebo používat internet a umělou inteligenci. Pokračuje Horák.
4: My se vlastně teď na podzim 10krát setkáme, kdy vlastně každé to setkání bude mít takové specifické téma, samozřejmě technologické téma, kdy se budeme věnovat nějaké té oblasti většinou fungování chytrého telefonu.
2: Na umělou inteligenci seniori podle Horáka reagují různě. Snaží se jim proto ukázat, v čem může být prospěšná.
4: Většinou je to napůl strach a napůl obdiv té technologie, kdy samozřejmě ani my netušíme, kam se ta umělá inteligence dostane. Nicméně v rámci toho současného fungování, tak se snažím zaprvé ten nástroj trošku vysvětlit, předvést, ale zároveň ukázat nějakou jeho hravou stránku, kdy si vymyslím ku příkladu 5 nějakých náhodných surovin, dělá nám z toho nějaký recept, nějaké jídlo, skládáme si písničky o nás, o našem setkání a takové ty věci, ať vlastně ta neznámá, někdy i děsivá technologie se stane trošičku příznivější a příjemnější, ať se toho člověk a priori nemusí bát.
2: Podle ředitelky neziskové organizace Senior On Kateřiny Charvátové je o kurz velký zájem.
5: Seniori daleko více tápou v rámci technologií a přechází chytré telefony a chtějí pomoct v této oblasti, takže čím dál větší a větší zájem evidujeme.
2: Kurz je pro seniory bezplatný. Jedinou podmínkou je členství v klubu seniorů.
5: Tento kurz na Pavelčákové hradí je vlastně magistrát města Olomouce, takže seniori se akorát přihlásí a vlastně neplatí žádné poplatky.
2: Bezplatné kurzy pro seniory potrvají do konce listopadu. Z Olomouce Kristýna Novotná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Partipu pro dnešní večer pro vás máme připraveno v Českém rozhlasu Olomouc. Začneme v Šumperku. Pokud byste chtěli jaký byl Šumperk v době bronzové očima archeologie, pak určitě přijďte do Vlaskivědného muzea v Šumperku. Dnes na 17. hodinu na přednášku archeologa Jakuba Halamy. Tak tedy Šumperk 17. hodina. Zajímavé divadlo pro vás chystá divadlo 123. Pokud byste se chtěli přijít podívat do Šumperského divadla na Studio 123 a jeho činoherní představení Barák, tak můžete právě dnes, a to na 19. hodinu. Docela hodně akcí pro vás chystá dnes město Prostějov. No tak například, pokud byste přišli do Prostějovského divadla, tak tam vás čeká manuál Zralé ženy. A to je talk show Haliny Pavlovské. Dnes od 19. hodiny v Prostějově. Pokud máte rádi hudbu a také znáte třeba dílo hudebního skladatele a dirigenta Vladimíra Ambrose, tak právě o něm se dnes leco z dalšího můžete dozvědět v podkrovním sále knihovny na přednášce a besedě od 17. hodiny. A pokud přijdete právě dnes do Prostějova, do prostor zámku, tak tam můžete prožít loučení s létem v rámci večera nejen s operetou, aneb slavnostní zakončení letní sezóny na zámeckém nádvoří. Tahle akce v Prostějově na zámku startuje právě dnes od 19. hodiny. No a Český rozhlas Olomouc vás tady v Olomouci také zve na akci. Opět nám po prázdninách startují koncertní středy, tradičně již ve 20 hodin. Dnes se v té naší staré budově na Horním náměstí 21 v koncertním sále bude hrát a zpívat country a také western. Tak chcete-li být u toho, máte možnost od 20. hodiny anebo i prostřednictvím přímého přenosu a sledováním na videokanále YouTube. Pokud se podíváte na naše webovky olomouc.rozhlas.cz, tak pozor, tam mimo jiné najdete obří mraky. A pokud se zeptáte, jak velké mohou být takové bouřkové mraky, tak na to vám odpovíme za chvíli s Martinem Písaříkem. Poslouchejte.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tak to byl Petr Bende a od nás ještě pozvánka k novým zprávám za 5 minut v 16 hodin Českého rozhlasu Olomouc. A pak už vás čeká humoriáda s Katkou Macháčkovou, anebo třeba Den v kraji po 17. hodině s pohledem od meteorologů na téma, jak bude vypadat ten letošní podzim, a povíme si to s nimi hodně podrobně. Tak nás poslouchejte i dál v Českém rozhlase Olomouc.

0: se Tomáš Smetana a zvu vás od 24. do 26. září ke Globusu v Olomouci. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanoustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Olomouce pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vlak na páteřní trati u Zábřehu usmrtil člověka, doprava na koridoru hodinu stála. V centru Olomouce skončila oprava barokní Merkurovy kašny. Na nádvoří Prostějovského zámku zakončí letní sezónu Večer s operetou. Zítra čekejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Plohák. Nehoda na železničním koridoru u Zábřehu zastavila předpolednem provoz na této páteřní trati. Mezi Hoštejnem a Zábřehem srazil vlak člověka, zemřel na místě. Kvůli nehodě se na hodinu zastavily všechny vlaky, včetně rychlíků nebo pendolína. Od 13. hodiny se podařilo obnovit trať sníženou rychlostí po jedné koleji. Některé vlaky ale ještě nabírají zpoždění. Od října by se měla zvýšit náhrada za benzín do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzín s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun 80 haléřů za litr, tedy skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cenu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísněnými interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
3: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
2: Dělníci v centru Olomouce dokončili rekonstrukci barokní Merkurovy kašny. Nově má nádrž z olověného plechu, která má zabránit průsakům vody. Opravy se týkaly taky potrubí a podzemní technologické šachty. Fontána bude do konce října fungovat ve zkušebním režimu, uvedla mluvčí radnice Lenka Jedličková.
4: Kašna byla dokončena roku 1727 a stojí u jedné z hlavních obchodních tras historické Olomouce. Zasvěcení antickému patronu obchodníků, cestovatelů a poslů bohu Merkurovi proto nebylo náhodné.
2: Na večer nejen se slavnými operetními melodiemi můžou dnes od 19 hodin vyrazit zájemci na nádvoří Prostějovského zámku. Vystoupení sopranistky Pavlíny Přikrylové, tenoristy Miroslava Ondry a mladých prostějovských tanečníků zakončí tamní letní sezónu. Vstup na akci je zdarma, vyplývá to z informací na webu radnice. Sport. Hokejisty Přerova dnes v Maxalize čeká zápas 6. kola. V 18 hodin mají na programu utkání v Sokolově. Ve druhé lize hrají v 18 hodin Jestřábí Prostějov v Novém Jičíně, Prostějov 1913 se utká doma s Uherským Brodem a Šumperk v 18.30 v Brně s Technikou.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Hranicích je částečně uzavřena Bělotínská ulice a to kvůli stavbě cyklostezky. Toto omezení potrvá do konce října. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám nalíkají.
6: Co je z toho?
5: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
6: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
5: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné. Mě to ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo
1: původně
0: zapomenutou?
1: Já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stloustla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka,
1: já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se
1: ano,
0: s tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No.
0: No prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takovej tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne?
1: Ne, to je úplně jiný.
0: Grand Prix.
1: Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam.

0: co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu. Ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudej divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... Oho, děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské. A není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína. Ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím Châteauneufským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. Ale taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce... kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 jich 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, here is ten a ten, pa, pra, pa. To je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl, here is Horníček, pa, pra, pa. Už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
3: Ano, nebudeme se
2: přirozeně.
3: Smát.
2: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
3: Ano.
2: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova, ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
3: Bezdomovci, Gott a... Ne.
2: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky.
3: To by mě taky zajímalo.
2: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková. Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní Humorádě. Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Pašoval, ve švestkách, sušených,
2: prsteny. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
3: ho. Ano, a Jan Skopeček tam se v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo, že?
3: Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: Já si myslím, že to byl tak rok 78,
2: ještě
3: možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječnej. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: To by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
2: Tak, kdo bude v naší roli teď? V roli hlasujících posluchačů. Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji. Naschledanou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím i vynikající baletku, paní Macháčkovou.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít
2: se
3: podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
6: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme paní Líba.
7: Nashledanou.
2: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Podne, dámy pana.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si přál též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a... Já sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: A nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: Co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli si mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Podlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam k hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Když jsi blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co zvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá výfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Jo, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn už si číst trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí lednice plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 leté. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak
2: ano,
1: to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No, tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: To poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak a celá je tady
2: úžasný.
1: S námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
2: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím, a to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No, ale prvního. Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo to měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No, oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Páhrala.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječnej.
1: Ano.
2: No, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše?
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: tak. Při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Klkavin. Zdravím vás, Pavle, i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuji moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: To bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
2: ano.
1: Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bych bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to by jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si na to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, ale víš, já jsem jedna posled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co? Lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Ne, tě podsem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak se tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočkej!
7: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show, show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha a potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré
8: Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď a tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, mm-hmm, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, je obrovský zima prostě v závěji a tady a teď jede prostě jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, pač tam hraje výtvarníka. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prosím, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a po něm po válce, a on mluví o té postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, musíte říct s kolaborantama, no tak jo, ježiš, úplně nadělá. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já jsem to, tak Bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. A co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to ježíšmarja. Teď mu dají ty slova, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skaměněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál tady, přátelé? Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní Humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji. Den, Katko. Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovní, volám kousek od Limburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: A poslomovku, taky jsme se viděli, to už ještě díl s kamerou. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za náš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl bych přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychlé.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka tak, má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru Humoriády dnešku.
1: Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu? Páčko,
1: no jistě.
3: No to je,
1: no, to jistě.
3: Tleskám,
6: Jitce. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu a nebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
1: Víc času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina ano. Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: Ano. S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: se.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Policisté navrhli obžalovat dívku a jejího přítele z vraždy matky na Olomoucku. Moravská Třebová řeší problém s nedostatkem stomatologů. Hokejisté Šumperka dnes hrají na hřišti Techniky Brno. Zítra čekejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a teploty do 16 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Kriminalisté navrhli obžalovat dívku a jejího přítele z loňské vraždy matky na Olomoucku. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Vražda se stala loni v prosinci v Bohuňovicích. Matku podle kriminalistů dívka zastřelila a otce poranila. Její přítel se zodpovídá z vraždy a pokusu o vraždu ve formě organizátorství. Motivem dvojice, která je od činu ve vazbě, byl podle policie majetkový prospěch. Olomouc jedná s ministerstvem dopravy o dotacích na modernizaci tramvajové trati. Jedná se o úsek z hlavního nádraží do Hodolan a Pavloviček, uvedl na sociálních sítích primátorčin náměstek Miloslav Tichý z hnutí ANO. Město si zároveň objednalo studii zaměřenou na variantu, že místo tramvají budou do Hodolan a Pavloviček jezdit elektrobusy. S případným zrušením provozu tramvají nesouhlasí část místních obyvatel. U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě. Výbor pro práva obětí Rady vlády pro lidská práva kabinet vyzval, aby hranici neměnil. Místo toho je podle nich potřeba zaměřit se na prevenci. Moravská Třebová částečně řeší nedostatek zubních lékařů. Obyvatelé města a okolí za ošetřením často dojíždějí až do Olomouce nebo i do Brna. Po 4 letech hledání se radnici ve spolupráci s nemocnicí následné péče podařilo dohodnout na spolupráci s novou zubařkou. Podrobnosti přidává mluvčí města Lucie Krčmářová.
5: Nová ordinace zahájí svůj provoz již počátkem nadcházejícího roku v budově ředitelství nemocnice. Ordinace bude hned od počátku přijímat nové pacienty a s rozšiřováním kapacity se počítá i do budoucna. V plánu je také přibírat nové pacienty v pravidelných přibližně 6měsíčních intervalech.
3: Sport.
4: Východní skupina druhé hokejové ligy dnes pokračuje druhým kolem. LHK Jestřáby Prostějov nastoupí od 18 hodin v Novém Jičíně. SK Prostějov 1913 ve stejném čase zažije domácí premiéru v soutěži proti Uherskému Brodu. O půl hodiny později nastoupí Šumperk na ledě Techniky Brno. Trenér Tomáš Sedlák věří v lepší výkon než v úvodním kole, kdy draci prohráli 0-1.
6: Musíme si tu hru nějak učesat, my jsme ho relativně učesanou měli a nevím, jestli první zápas kluci se z toho trošičku pobláznili. Nervozita možná, byla tam chladná nahrávka, jo? Přesilovka nebyla vůbec dobrá. Si řekneme, že budeme střílet na bránu, že tam máme obrovský hráče před tou bránou a my tam nepošleme puk, jo? A když to ti hráči nebudou dělat, tak tam půjdou za zimní.
3: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na dálnici D46 na 25. kilometru ve směru z Olomouce do Prostějova. Stojí tam porouchaná dodávka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Je 17 hodin 4 a půl minuty středa 23. září a s vámi den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Bránit své území proti větrným elektrárnám se rozhodla řada obcí třeba na Přerovsku. Zjistili jsme, co se chystá. Od dnešního hosta ve studiu se dozvíte, že cesta k farmaření a ochraně přírody může vést třeba i přes studium divadelní režie. Seniorům dáme dobrou inspiraci, aby se pro ně chytrý telefon stal hrou a dobrodružstvím. A na závěr si prohlédneme unikátní nálezy, které ukazuje vlaskyvědné muzeum Jesenicka. Začneme ale počasím, jaký bude začátek podzimu a čeká nás dlouhé babí léto. Zeptáme se meteorologů hned po přehledu událostí. Dobrý poslech přeje Zora Jižková.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc, události prvního podzimního dne v Kostce a Igor Polák.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Další podrobnosti se dozvíte ještě v této hodině vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Výslechem znalců dnes u Krajského soudu v Olomouci pokračovalo hlavní líčení v případu otravy ve zbrojovce ve Šternberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje ve společné lednici nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Znalci z oboru psychologie a psychiatrie doporučují pro muže zabezpečovací detenci. Samospráva Šumperku dokončuje projekt zaměřený na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Vedení města, takzvaný Mikrogrid, dnes představila veřejnosti v areálu základní a mateřské školy v Šumavské ulici. Dělníci v centru Olomouce dokončili rekonstrukci barokní Merkurovy kašny. Nově má nádrž z olověného plechu, která má zabránit průsakům vody. Opravy se týkaly taky potrubí a podzemní technologické šachty. Fontána bude do konce října fungovat ve zkušebním režimu, řekla mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Kašna byla dokončena roku 1727 a stojí u jedné z hlavních obchodních tras historické Olomouce.
2: Hranická charita ode dneška funguje v nových prostorách. Všechny své služby přestěhovala do opravené budovy bývalé mateřinky v Komenského ulici. Její přestavba si vyžádala 96 milionů korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Tomáš Ostrožlík. Dobrý den, vítejte.
2: Hezké odpoledne.
1: Tak dnes ten první podzimní den, jak se tvářil v Olomouckém kraji? Nám tady v Olomouci sem tam vykouklo sluníčko, spíše ale bylo zamračeno, do toho sem tam spadlo pár kapek a docela zima. Jak bylo jinde?
2: Bylo to velmi podobné po několika dnech, kdy bylo více oblačnosti a zejména v oblasti hor pršelo, tak dnešní den byl spíše takový méně oblačný, i když přechodně bylo i skoro zataženo a zejména Odersko, Hranicko, tak tam pak se odpoledne vyskytla i celkem taková slušná přehánka. Teploty vystoupily v nížinách na 15 až 17 stupňů, na horách byla maxima kolem 8-9 stupňů a vítr vál severozápadní mírný 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Máme počítat ještě s nějakým deštěm v noci nebo zítra?
2: V noci ne, teď bude oblačnost ubývat, postupně se bude vyjasňovat a zejména první půlka noci bude spíše jasná. Teploty tím pádem budou klesat, měly by klesnout většinou na 7 až 3 stupně a v údolích horských i přízemní mrazíky. V druhé polovině noci ale začne od severozápadu oblačnost přibývat. Ráno potom ve čtvrtek bude ze počátku méně oblačnosti, ale již během dopoledne se zatáhne a přidá se od severozápadu i občasný déšť. Srážky budou četnější většinou zase na horách na severu. Teploty zítra vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách bude kolem 8 a vítr ráno slabý, během dne mírný západní, večer až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No počkejte, ale na internetu na mě vykukovaly odevšad informace, že nám tady budou zářit krásné teploty babího léta na konci toho měsíce září, tak kdy přijdou?
2: Je to tak, máme ve výhledu, že zhruba od soboty by se počasí mohlo stabilizovat, začne nás ovlivňovat tlaková výše a teploty v noci zůstanou nízké, většinou 9 až 5 stupňů, ale ty odpolední v sobotu čekáme 16-20, v neděli 17 až 21. No a pravděpodobně takové mírné, teplejší počasí by se mělo udržet i na začátku příštího týdne.
1: Takže do podzimu vstupujeme s optimistickou předpovědí počasí, my, kteří si rádi užíváme příjemné teploty a na to babí léto se opravdu těšíme. Vše upřesníme také zítra a prozatím děkujeme. To byl meteorolog Tomáš Ostrožlík. Přeji dobrou službu, naschledanou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Zůstaňte s námi i dál s Českým rozhlasem Olomouc, protože na vás máme jednu vážnou a důležitou otázku. Jak by se vám líbilo mít za domem postavených třeba 60 větrných elektráren? No, asi moc ne. Bránit své území proti větrným parkům se proto rozhodla celá řada obcí, třeba na Přerovsku. A o pomoc starostové požádali také Olomoucký kraj. No a my jsme zjistili, co se konkrétně chystá. Povíme za chvíli. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Italské skupiny nenatáčíme často, spíš výjimečně. O to větší překvapení bylo vystoupení skupiny Psychopathic Romantics na loňském festivalu v Boskovicích. To byste si neměli nechat ujít. V neděli po 7:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Psychopathic Romantics.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Zastupitelé Všechovic na Přerovsku schválili podání žaloby na stát kvůli akceleračním zónám. O co jde? Tyto zóny vláda vymezila jako oblasti, kde se má zrychlit povolování fotovoltaických a větrných elektráren. V okolí se podle starostů počítá až s 66 větrnými elektrárnami. No a k žalobě se chce připojit také dalších 9 obcí z mikroregionu Záhoran. Jejich zástupci teď požádali o pomoc a podporu také Olomoucký kraj, který se s nimi dohodl na vytvoření pracovní skupiny. No a ta má pomoci obcím hlavně správním postupem proti změně územního rozvojového plánu státu.
2: Děkuji za slovo. Přicházím tady s prosbou i žádostí, aby Olomoucký kraj činil další kroky, které budou vést k tomu, že musí dojít ke změně tohoto územního rozvojového plánu.
3: Starosta Všechovic Radovan Mikuš kandiduje v nastávajících komunálních volbách za nezávislé. Před krajskými zastupiteli mluvil za obce regionu Záhoran. Jejich vedení nesouhlasí s plánovanou výstavbou až 66 větrných elektráren v okolí hranic.
4: Chceme, aby i kraj bránil své území, protože my obce tvoříme kraj. A kraj by se měl postavit za obce a za své území, tak aby tady nevznikla takováto katastrofa.
3: Právě ve Všechovicích zastupitelé tento týden schválili podání žaloby proti státu. Věří, že se jim podaří zrušit vymezené akcelerační oblasti po nabytí účinnosti změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky, který akcelerační oblasti upravuje. Právní zastoupení mají už i v sousedních Opatovicích, potvrzuje starosta Jiří Kopecký, který kandiduje za nezávislé.
5: Jediná teďka relevantní šance je napadnout ten postup státu, že vlastně byla porušena právo na samosprávu, diskriminace, že některé oblasti byly vyloučeny, některé tam zůstaly. Není to ideální v tom, že si budeme prostě soudit se státem, jo, protože správní žaloba není něco zaprvé rychlého a levného, ale jako momentálně nám ten stát nedal jinou možnost, jakým způsobem docílit zrušení těch akceleračních oblastí.
3: Hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO starostům přislíbil podporu v boji proti akceleračním zónám.
6: Stojíme za rozhodnutím obcí a budeme v tom pokračovat, takže tam nemusíte mít obavu, že bychom šli i nějakou jinou cestou.
3: Se starosty se pak hejtman dohodl na vytvoření pracovní skupiny. Bude v ní i starosta Mikuš.
4: Bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucí odboru krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
3: Podle Veroniky Lukášové, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj, v souvislosti s akceleračními zónami obdrželi prozatím jedinou žalobu.
7: V současné chvíli MMR připravuje podklady, které budou zapracovány do vyjádření k návrhu. Vyjádření lze očekávat v první půlce října. Vzhledem k tomu, že řízení stále probíhá, nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace.
3: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je například počítáno u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: No a pokud se chcete dozvědět další informace a podívat se také na fotografie a znovu si poslechnout celou reportáž, otevřete si naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Za malou chvíli vám představíme muže, který z divadelní režie utekl k farmaření a říká, že prestižnější práci než pěstování zeleniny a chov zvířat si nemůže přát. Více za chvíli.

0: Tak tohle byla Anna K. My jsme vám dnes ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc dopoledne představili muže, který vystudoval divadelní režii a hned po studiu odešel na pole. A dnes říká, že nemůže dělat privilegovanější práci. Marek Slováček založil u Olomouce ekologickou farmu Mezipoli, kde na fortu a kolem něj u výpadovky na Štemberk pěstuje zeleninu, chová hospodářská zvířata a přijímá i týraná zvířata, ovce, kozy a otevírá také farmu lidem s handicapem, ale i dětem. Marek Slováček byl naším dnešním hostem a my jsme se ho zeptali právě na tu cestu od divadelní režie na farmu.
1: Tak nějak, jak jsem se mimo děk dostal k té činoherní režii, tak jsem se možná mimo děk dostal i k tomu farmaření. Respektive ono to ve mně bylo nějakým způsobem už od mládí, i když rodiče nehospodařili, tak babička měla vždycky nějaké drobné zvířata, chovala stádo koz a když jsem k ní jezdil na prázdniny, tak jsem si už od malička k tomu budoval vztah a u rodičů samozřejmě jsme měli zeleninovou zahradu, kde jsme jako děti jim pomáhali. Takže jsem trávil hodně času venku, měl jsem blízký a kladný vztah k přírodě a k ekologii. A na gymnáziu jsem neměl žádný jako specifický zaměření. A po vyplnění takového hloupého dotazníku jsem se dozvěděl o tom, že se dá studovat činoherní režie. Do té doby jsem ani nevěděl, co slovo činoherní pořádně znamená. A tak jsem se přihlásil a ono to náhodou vyšlo, tak jsem tam 3 roky strávil objevováním sebe, co já jsem, co my jako lidé ve světě znamenáme a to mi tak nějak jako dalo do toho budoucího života hodně podnětu k přemýšlení a k nějakému jako rozvoji a směřování. A možná, kdybych tu režii nestudoval, tak bych to zemědělství nedělal, nebo bych ho nedělal v takové formě, jakého dělám. A nepřijde mi, že bych se od toho oboru úplně až tak vzdálil.
0: Jak to?
1: Pro mě tam je to, že se tam akorát změnili kulisy a aktéři, ale pořád je to o nějakém plánování, vytváření nějakého konceptu. Něco jako dramaturgický plán bych mohl nazvat to, že je to ekologické, směřující nějaké celistvosti v podobě něčeho, co můžeme označit jako biodynamické. A nejsou tam teda jenom herci nebo další lidé, ale jsou tam i ta zvířata a ty rostliny. A pro mě to je daleko v něčem vnitřně jako naplňujícnější, než vytvářet tu hodnotu v podobě umění. Potom, co jsem z toho umění utekl, tak jsem dlouho měl potřebu o něm nějakým způsobem jako pochybovat, nebo už jako během toho, co jsem ho studoval, tak jsem o něm hodně pochyboval a jeho vlivu. Teďka zpětně si ho vážím, nebo vážím si ho rozhodně více, než když jsem ho studoval, potažmo dělal. Akorát pro mě, z čeho je živá má duše, tak je ta práce s tou živou materií té přírody.
0: O tom, že vytvářet zdravou přírodu se zdravými potravinami pro náš zdravý život je také velké umění, ale nikoliv nedostupné, se můžete dozvědět více, když si celý rozhovor s Markem Slováčkem pustíte ze záznamu na našem webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Den v kraji.
0: Jak to udělat, aby se i pro seniora, který si s novými technologiemi moc nerozumí, stal chytrý telefon dobrou zábavou a dobrodružstvím? Napovíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: A teď otázka na vás, vážení přátelé, jak dobře si rozumíte s chytrým telefonem, s počítačem? Říkáte, že máte třeba i trošku obavy, tak zkuste to změnit, ta cesta existuje a my vám teď o ní povíme tady ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. V Olomouci totiž začala tradiční série kurzů pro seniory, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě chytrých telefonů. Ta první lekce se zaměřila na úplné základy ovládání chytrého telefonu. Další nabídne třeba fotografování, komunikaci nebo například i využití umělé inteligence. Tak pojďme se podívat teď s naší reportérkou Kristýnou Novotnou na zahájení jedné z lekcí.
2: Já mám nabíječku, která mě nabíjí ten mobil velmi dlouho. Ano, takže vlastně jsem se poučila, že si můžu pořídit nějakou, která to urychlí. Trošku ještě tápu, co se týká QR kódu.
3: Vysvětluje, proč se přihlásila do kurzu jedna seniorka Alena Gazárková. Další současnic Olga Fischerová dorazila na kurz už po několikáté.
4: Už jsem tady po čtvrté, protože mě hodně baví jako pracovat s telefonem, s internetem a navíc bývalá učitelka, takže to tak nějak souvisí.
3: Podle lektora Vladimíra Horáka se v dalších částech kurzu seniori naučí fotografovat nebo používat internet a umělou inteligenci. Pokračuje Horák.
5: My se vlastně teď na podzim 10krát setkáme, kdy vlastně každé to setkání bude mít takové specifické téma, samozřejmě technologické téma, kdy se budeme věnovat nějaké té oblasti většinou fungování chytrého telefonu.
3: Na umělou inteligenci seniori podle Horáka reagují různě. Snaží se jim proto ukázat, v čem může být prospěšná.
5: Většinou je to napůl strach a napůl obdiv té technologie, kdy samozřejmě ani my netušíme, kam se ta umělá inteligence dostane. Nicméně v rámci toho současného fungování, tak se snažím zaprvé ten nástroj trošku vysvětlit, předvést, ale zároveň ukázat nějakou jeho hravou stránku, kdy si vymyslím ku příkladu 5 nějakých náhodných surovin, dělá nám z toho nějaký recept, nějaké jídlo, skládáme si písničky o nás, o našem setkání a takové ty věci, ať vlastně ta neznámá, někdy i děsivá technologie se stane trošičku příznivější a příjemnější, ať se toho člověk a priori nemusí bát.
3: Podle ředitelky neziskové organizace Senior On Kateřiny Charvátové je o kurz velký zájem.
6: Seniori daleko více tápou v rámci technologií a přecházím ty chytré telefony a chtějí pomoct v této oblasti, takže čím dál větší a větší zájem evidujeme.
3: Kurs je pro seniory bezplatný. Jedinou podmínkou je členství v klubu seniorů.
6: Tento kurz na Pavelčákové hradí je vlastně magistrát města Olomouce, takže seniori se akorát přihlásí a vlastně neplatí žádné poplatky.
3: Bezplatné kurzy pro seniory potrvají do konce listopadu. Z Olomouce Kristýna Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Sedmé solové album Osmosis vypustil zpěvák Ozzy Osbourne do světa v polovině 90. let. Po čtyřleté pauze vítaný comeback, byť recenze byly smíšené. Každopádně 3 miliony prodaných kusů mluví za vše. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Ozzy Osbournem.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Na finále vám nabídneme ještě několik unikátů a vydáme se za nimi do vlaskivědného muzea Jesenicka. Tam je v expozici řemesel k vidění hák na splavování dřeva. Do muzejních sbírek navíc nedávno přibyl další ojedinělý předmět, který dokládá, že se v nejvyšších moravských horách kdysi plavilo dřevo po tocích. O tom, jak tento způsob dopravy fungoval, kudy se dřevo v Jesenicích plavilo a co o něm prozrazují dochované nálezy, jsme si povídali s etnografem vlaskivědného muzea Jesenicka Matějem Matelou.
2: Nenašel jsem to já, našel to lesník Lukáš Mareček z Bílého potoka a jedná se skutečně o mimořádně unikátní nález, protože objevil vlastně tento konec železný háku na splavování dřeva. Činnost, která je už zapomenutá, protože ji vytlačili koně z lesů. Nicméně, doteď jsme měli doklady o splavování dřeva v Jesenicích pouze písemné či mapové a najednou máme doklad takto reálný.
3: On to nebyl jediný nález, dokonce teď nedávno se podařilo nalézt hřeb, který vlastně zpevňoval takzvané klauzy. Co to byla ta klauza nebo klauz?
2: Klauzy byly nedílnou součástí splavování, protože dřevaři, kteří splavovali dřevo, potřebovali velkou masu vody. A ty potoky horské nikdy přílišným množstvím vody neoplývaly, takže oni byli nuceni zbudovat si hráze na horních tocích, které zadržely velké množství vody, to pak uvolnili a voda, to dřevo, ty masy dřeva odplavila. Takže klauzy, které se dochovaly třeba dodnes v Německu, kde o ně dbají, tam byly kamenné, v Rakousku, tak tady u nás se prakticky žádná původní nedochovala, ale ty zbytky, ty relikty v terénu můžeme nalézt a právě ano, před několika týdny další lesník Miroslav Havira ze správy HKO Jeseníky objevil na skalním potoce ve velice unikátní oblasti kus někdejší splavovací nádrže.
3: Ten hřeb vlastně tady není. Jste říkal, že musí být nějakým způsobem vlastně upraven, aby mohl být vystaven.
2: Jakmile vytáhnete železo ze země, tak začne vlastně jeho degradace. To málo lidí ví, že vlastně půda zemina konzervuje, vydrží tam železo stovky let, nicméně ve chvíli, kdy ho dáte na světlo boží, tak započne degradovat a je třeba proto ho řádně ošetřit.
3: Vraťme se ke splavování dřeva. Vy jste říkal, že vlastně ty naše potoky zdaleka neměly tolik vody, jak to třeba známe ze známých filmů, kdy se plavily vory na Vltavě, takže jak se vlastně to dřevo tady plavilo? Byly to nějaké větší klády? Já spíš si myslím, že to šlo o polena, protože víme, že byl dole papírenský průmysl a právě ta krátká dřeva se využívala pro papírny.
2: Přesně tak, byla to dřeva nejvíc metr, metr 20 dlouhá, která na té moravské straně, jak jste správně řekl, byla určena pro papírenský průmysl, tady na té naší pro sklárny samozřejmě, pro železárny, stavěly se z těch dřev pak později milíře a vytápělo se dřevěným uhlím. Výhoda tady té činnosti byla, že se mohlo splavovat dřevo přímo od pramenu, kam se nedostali dřevaři s koňma, systém svážnic a lesních cest začal být budován až v polovině 19. století, takže předtím oni museli nějakým způsobem to dřevo dostat z lesa. To byla mnohem náročnější dřevařská činnost než samotné pokácení toho stromu. Takže využili to, co měli, tedy řeku. Vystavili si klauzy, pustili vodu, ty tisíce sáhů dřeva pluly, no a ve chvíli, kdy právě ta hladina klesla, tak byli nuceni přijít k potokům a posunovat ta zaseknutá dřeva, ta, kterým se nechtělo plout, právě těmi háky. No a tady máme tedy ten unikátní konec železného háku vystavený.
3: Vypadá to trošku jako halapartna. Trošku mě děsí současné sucho, protože to bychom nesplavili ani třísku. Zachovalo se ještě v dnešních lesích nějaké pozůstatky třeba těch klauzů nebo těch rybníčků, nebo je to všechno pryč. Mám pocit, že něco malého se zachovalo na Ubrané, ale ano. Nevím to jistě.
2: Pokud se něco zachovalo, tak jsou to právě ty kamenné podezdívky těch starých klauz, ale drtivé většině případů je to všechno pryč, řádili povodně od té doby a tak dále. Nicméně pomocí moderní techniky, například lidarových snímků, lze velice dobře poznat, kde ty klauzy byly. Jsou to vždy místa, která jsou nějakým způsobem rozšířená, s dobrým přístupem, lze to identifikovat, ale aby tu návštěvník přišel k nějaké přímo dřevěné klauze, to bude muset právě do toho Německa nebo Rakouska.
3: Z Jeseníku Miri Kobza, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, Žijeme tu s vámi.
1: Den v kraji je ve finále. Zítra si povíme o tom, že město Zábřeh rozhodlo, že všechny strany kandidující v komunálních volbách musí mít reklamu hezky společně v jednom místě pěkně seřazenou vedle sebe. Proč? I o tom si povíme v reportáži a pomalu budeme zvát na víkend, který přinese babí léto. Teď ale přinášíme zprávy v 18 hodin už za chvilku a také dechovky na přání. Dobrý poslech přeje Zora Jišková.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Krajský soud odročil na říjen projednávání případu otrávených nápojů na Olomoucku. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Úvalno na Bruntálsku postaví nový turistický přístřešek. Zítra čekejte. Zataženo až oblačno s občasným deštěm a teploty do 16 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Olomoucký krajský soud dnes pokračoval v projednávání případu otravy ve zbrojovce ve Šternberku. Podle žalobce měl 48-letý muž přidat svým kolegům do nápoje nemrznoucí směs Fridex. Jeden z nich poté zemřel. Kromě toho údajně rozmisťoval v okolí Olomouce láhve a kartony s nápojí obsahujícími jedy. U soudu dnes vypovídali znalci.
4: Kateřina Černeková, znalkyně v oboru psychiatrie, potvrdila, že muž je příčetný a za svoje jednání trestně odpovědný. Soudu doporučuje uložit mu takzvanou zabezpečovací detenci.
5: Pro vysokou nebezpečnost pana obviněného s ohledem na psychiatricky-psychologický nález, kdy přetrvává v čase vysoká nebezpečnost pro společnost.
4: Obhájce David Stříž se závěry znalců nesouhlasí, žádá vypracování revizních posudků.
6: My jsme stále nespokojeni s tím závěry, považujeme je za vnitřně rozporné.
4: Obžalovaný muž byl v minulosti odsouzený za týrání zvířat a pytláctví. Souběžně s případem otrav se zpovídá i ze žhářství. Rozsudek by olomoucký soud měl vynést v polovině října. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Nový přístřešek budou mít turisté i místní obyvatelé v Úvalně na Bruntálsku. Obec ho postaví na svém pozemku u nádrže Pocheň. Nápad na odpočinkové místo přišel přímo od lidí z obce. Úvalno získalo na stavbu turistického přístřešku dotaci. Hotovo by mělo být v první polovině příštího roku.
7: Podle radnice je vodní nádrž Pocheň oblíbeným procházkovým místem, ale ze směru od Úvalna tam chybělo odpočívadlo. Polootevřený turistický přístřešek bude ze dřeva a jeho součástí má být posazení i ohniště. Využít ho budou moci taky turisté, kteří by se chtěli u vody krátkodobě utábořit. Z Úvalna Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští fotbalisté se chystají na vstup do Ligy národů. V sobotu budou hrát s Chorvatskem v elitní skupině soutěže, pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Český tým připravuje nový reprezentační trenér Španěl Santi Denia. Stoper Štěpán Chaloupek bere zahraničního kouče jako výzvu.
8: Před trošku s jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: S dopravními komplikacemi počítejte v Zábřehu. V ulici U dráhy došlo ke střetu dvou osobních aut.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: pěkně zdravíme také po 18. z odpoledně podvečerního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, toho s datem 23. září. A to už listujeme kalendáři, aby to bylo aspoň trošku rýmované hned od začátku, rýmovaná i samozřejmě prozaická přáníčka. Přijímáme za chvíli třeba na čísle 723 70 33 51 SMS-kou a samozřejmě i s výběrem písničky. Můžete se ozvat, pokud jste se dlouho neozvali, na linku 221 555 444 a dolistujme tedy Berta ve všech kalendářích. No a potom třeba Polixena, Xantipa, Hostimil, Tekla anebo Jimram.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Tak a něco jednak od nás z regionu, konkrétně Přerov, ale pak taky Chaloupka, třeba vlastně na Olomoucku, v Podhoří Jeseníku. To byly ty české i moravské panenky v podání Pavla Nováka. Pěkně. A teď je 8 minut po 18. To pěkně taky propojíme. Rozhlasově, jihomoravsky i co se týká Olomouckého kraje, protože odsud vysílá Český rozhlas Olomouc. Od Brna ovšem z Modřic zdraví tradičně Eva a dnes jako první a přes SMS kontakt 723 70 33 51. No a moc zdraví pana Františka od Brna. Přeje krásné podzimní dny prožité v pohodičce ve zdraví, boží požehnání a totéž také všem posluchačům vlastně ve všech koutech, nejen toho olomouckého, případně jeho moravského kraje. Eva z Modřic u Brna, též nebrněnsko zdraví Františka. Pozdravy teď máme také vyřídit milované babičce Jarušce, kterou zdraví Vašík, také taťka Vašek a maminka a všichni z rodinky. Měla narozeninky, tak ještě prosíme nějakou písničku od Českého rozhlasu Olomouc. No, propojíme to, bude to brněnský, ovšem náš rozhlasový orchestr lidových nástrojů a jedna moc krásná, dojemná pro mamněnky, staré mamněnky, stařenky, babičky.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: krásná, táhlá, dojemná i vzpomínková, nostalgická. No ale teď bychom to mohli zase trošku rozjet, tak když jsme měli pozdravy od Brněnska na Brněnsko, když jsme měli brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, tak to zrychlíme a pojďme třeba se šlapeťáky kapelou, šlape to někam ku Praze a taky do Kroměříže za paní Maruškou. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer, přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Zdeničce do Hrochova, Zdeničce do Holubic, Zdeničce do Prostějova, Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce do Olomouce a Jiřímu do Litovle. Pane Božku, vám děkuji i za výběr písničky a budu se zase těšit někdy příště na slyšenou.
0: Děkujeme pěkně, těšíme se, rozjedeme to a pro dobrou náladu přesně vybíráme. Vybírá paní Maruška. Bude kapela Šlapeto, půjdem ku Praze a zamíříme teď ještě s dalším přáním čerstvým, taky pro další, prosím, adresáty. Takže také máme zahrát k narozeninám naší sousedce, paní Veronice. Tu moc zdravíme k nám, jenom kousíček a budeme rádi, když zahrajete v Českém rozhlase Olomouc a vyhlásíte, že je to šikovná roba, máme ji moc rádi, velká pomocnice, skvělá kuchařka. Moc zdravíme ze sousedství a vás samozřejmě oba sousedy též. A teď ještě staří dobří známí propojení, kde si spod kopce Hostýna, Jana Jiří z Roštění, zdraví Staňku z Lomnice, Jindřišku z Čelčic, Toničku z Ludmírova i Jiřího z Litovle, Jiřího z Kunštátu, Břeťu ze Štítu i Františka od Brna, Jana Jiří Roštění. Budiš též srdečně pozdraveni.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Září, babí léto, podzim barevný i zadumaný bude znít v písničkách pořadu Na cestě. Většinou to budou trampárny od klasických rivolovek až ke kapelám současným, ale taky Pavel Bobek či Tak smeni. Podzimně laděný poslech na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nás čeká poslední zářijovou neděli 27. září po 15. hodině, kdy začíná pořad Na cestě. Písničky vybrala a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A pojďme dál, jsme s vámi i na Prostějovsku. Zdravíme pana Tondu, dobrý podvečer.
3: Příjemný podvečer všem posluchačům rozhlasu Olomouc i všemu personálu. Byl jsem velice příjemně šokován dnes, zhruba ve 12.40, povzbudivým pozdravením od Jany z Malína. Jano, mnohé díky. Má těžká neuropatie i mé další nemoci na chvilku ustoupí do pozadí. Jano, mějte se co nejlíp, neď vám slouží zdravíčko. Tolik od osamoceného nemocného vdovce Tondy z Bedějoště. Vřele děkuji panu moderátorovi a radostně juchám ve prospěch rozhlasu Olomouc. Nashledanou.
2: Děkujeme pěkně. No a když jsme tady měli pozvánku, ale až na víkend, na odpoledne, kde tradičně zazní mimo jiné trampárny, říkala paní kolegyně, tak si dáme trampárnu. Ovšem v takovém šlágrovém, prosím, kabátě tentokrát. A třeba si zanotuje každý písničky, které zkrátka nestárnou a zavedou nás zase úplně na jiný konec světa vlastně v tom textu. No a taky do vzpomínek. No a teď také v písničkovém přání na čísla 723 70 33 51. Jednak přáníčko k narozeninkám strejdovi Mirovi, kterého zdraví celá rodinka z Prostějova, ale taky z Prahy. Tak to taky propojujeme, měli jsme tu zlatou Prahu, která je vaše, naše. No a pak už máme zahrát také jednak Jarušce a jednak také Jardovi k svátku 24. Ty moc zdraví oba babička a moc se těší na setkání a na naše oslavy na podzim v rámci celé rodinky. No a ještě prosíme zahrát písničku taky pro všechny hodné lidi, pro všechny, kdo si krásně hrají přes Český rozhlas Olomouc, kterému tímto také děkuje Miluška a její manžel. Tak co pak teď, co pak teď? No, třeba trampárna, ovšem v takovém surfovském Evo Vaškovském kabátě.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: vyprávěcí, pohupovací a cestovací a zaláskovaná Niagara ve šlágrovém Eva Vašek podání. No teď klasický trumpetový, pěkně myslím, valčíček. Ta písnička existuje jako Nezapomeň čohaj ku, ale taky Nezapomeň šohaj. A ta je delší, ta má aspoň 2,5 minutky a mistřiněnku chtěl Laďa šohaj. Dobrý podvečer, vítáme.
1: Dobrý večer, pane redaktore, děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky, ještě jednou vás zdravím a ještě celý rozhlas olomoucký posluchače. Tuto písničku bych chtěl poslat Toničkovi a Alence Čermánkovém k životnímu výročí sňatku, který slavili v sobotu. Toničku všecko nejlepší, Alenko, hodně zdraví, štěstí rodinné pohody do dalších let. To ti přeje Laďa a sestra Jindřiška Naďova. A dál bych to chtěl poslat panu Kubičkovi a jeho majžel do Věrovan, panu Lojzovi Čelechovskému, Pepkovi Jeklovi a ještě, kde mám ten listek, Mirkovi ze široké Nivy. Všetkém přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody do dalších let. A to je pro vás do rádia a pro všechny posluchače. Děkuju moc.
0: Děkujeme taky za všechny. A písnička zamíří ještě do Žulové. Marci do Žulové. K zítřejším narozeninkám. Prosím, přání všeho nejlepšího. Hlavně zdravíčka, hlavně pohodičky, jak to jenom půjde. Pozdravuju také Aničku Dobludova Františka od Brna. Píše M. Wagnerová. Především Marci do Žulové. K narozeninkám. Všechno nejlepší. A za chvilinku už další zájemci, přátelé našeho vyhrávání pro radost na 221-555-444. Včas ještě můžete také poslat, ozvat se písemnou formou 723 70 33 51.

0: Valčíček pěkně pohubovací též, tentokrát v klasickém podání, trumpetovém mistřínském, mistříňanka nezapomeň šohají. No a teď taky vlastně naše klasika popově šlágrová a malá muzika na uše Pepíka. A to jsme zvědaví, kam ta písnička teď poputuje z Prostěva od Jindřišky. Dobrý podvečer.
1: Hezký dobrý podvečer, pane Božku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zítra oslaví své krásné narozeniny moje dlouholetá kamarádka, paní Maruška Baranová z Brodku u Přerova. Milá Maruško, mnoho štěstí, hodně lásky a zdravíčko zachovalé, radost jen a žádné vrásky v příštím roce i nadále. Každodenní spokojenost v kruhu lidí nejbližších a oslavy narozenin ze všech oslav nejlepších. To ti přeje kamarádka Jindra. A vám, pane Božku, moc krát děkuji.
0: Děkujeme též za přání, oslavenkni též s dovolením pěkně zdravíme. No a pozdravy teď posíláme stručně, jasně taky přátelská. Zahrajeme Zdeničce pro potěšení a příjemný večer. Přátelé, ti, kteří mají tedy zástupce s číslem 732 a tak dále a tak dále, aby taky Zdenička věděla a snad se dozví, která to byla. Tak přátelské pozdravení SMS formou v 18.35 paní Zdeničce, tak to tady stálo, to bylo vše, snad potěšíme a snad to dorazilo kam mělo. No a pak ještě také konkrétnější přáníčko a to ještě také svátkové. Takže máme zahrát naší vnučce Andrejce k sobotnímu svátku. No a zítřejší svátek oslaví naše teta Jaruška. Tu máme taky moc pozdravovat obě děvčata, ať jsou zdravá, šťastná, ať si užijí také pozdravení. A tady jsou podepsáni kluci Renda, Staník a všichni ostatní z rodinky.

0: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Výrazně zvyšuje riziko vzniku závažných chronických onemocnění, zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Obezita mužů, pro kterou je typické ukládání tuků v horní polovině těla a na břiše, bude tématem rozhovoru s doktorem Daliborem Pastuchou, kterého se na příčiny, rizika, léčbu a prevenci budeme ptát ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Po 19. zase onačejší rocková, rockově metalová Ozzy Osbornovská písnička. Po 20. pak ovšem živě ve velkém studiu na Horním náměstí. Zase ještě jiný styl. No a teďka zase k cymbálu. Dali jsme si i travičku zelenou a zaspívali se, ale úplně všichni. A možná, že kde kdo ovládá i tuhle písničku, kterou posílá paní Liduška. Dobrý podvečer i vám.
4: Krásný podvečer, pane Bořínku, já vás srdečně zdravím i celý Český rozhlas Olomouc a přeji krásný podvečer. Dnes bych chtěla tuhle písničku krásnou poslat též mým milým posluchačům Věrušce Halouskové s Adámkem, Vlastičce Skutálkové, Jančce a Jiřímu Doroštění, Ládičkovi Dotovačova s Jindřiškou, Honzovi a Lidušce do Písečné, Jirkovi do Litovle a všem milým posluchačům přeji krásný podvečer ještě jednou i vám. Mějte se moc krásně a nashledanou. Děkuji moc.
3: Dobře, pokusíme se, budeme a vy taky. Děkujeme pěkně. Dál máme zahrát Pavlíkovi k brzkým narozeninkám a pro potěšení, že na něj myslí jeho rodinka. Rádi vyřizujeme, moc rádi. Stejně tak ovšem písničku rádi posíláme s přáním krásných pohodových dnů i hezkého podvečera. Staň se na červenku, taky všem sousedům, kamarádkám i přikrylovým. Celá rodince zdraví Hela a rodinka a ještě rádi vyřizujeme krásná pozdravení a přání malovaného krásného podzimního podvečera taky Julince, Barunce od babičky.

krásná taková dvojsměska od paní Baričičové a teď třeba jedna známá mini směska, ovšem skoro pětiminutovečka, tak rychle zahrajeme i dechovkově Argentinu umíme a pošleme písničku jednak Mirovi za velkou pomoc. A hned další zpráva, ještě pozor, v závěru dneska jsme rádi, že to krásně došlo. Máme zahrát hodnému pracovitému vnukovi Adámkovi, který chodí do školy a ještě poté pracuje a navíc nám ochotně pomáhá taky doma. Moc mu děkujeme za všechno. Babička Věruška, no ano, paní Halouskovou pěkně zdravíme i Adámka a taky všechny další pracovité pomocníky pomáhající. Zdraví Věrka Halousková a pěkně zdraví a děkuje úplně všechny. My taky.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoucké hejtmanství slíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Kriminalisté navrhli obžalovat dívku a jejího přítele z loňské vraždy matky na Olomoucku. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Zítra čekejte zataženou až oblačnost občasným deštěm a teploty do 16 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv, říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
4: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
3: Kriminalisté navrhli obžalovat dívku a jejího přítele z loňské vraždy matky na Olomoucku. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Vražda se stala loni v prosinci v Bohuňovicích. Matku podle kriminalistů dívka zastřelila a otce poranila. Její přítel se zodpovídá z vraždy a pokusu o vraždu ve formě organizátorství. Motivem dvojice, která je od činu ve vazbě, byl podle policie majetkový prospěch. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se proti lednu ceny zvýší o víc než 20%, může rezort částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo a ministerstvo tedy nyní předložilo návrh na zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
5: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
3: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moci stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran také Piráti. Zbytek opozice je proti. Sport. Lenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou, alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty 13 až 16 stupňů, v Jeseníkách okolo 8 a mírný západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrní buďte na dálnici D35 na 238. kilometru ve směru z Mohelnice do Olomouce. V pravém jízdním pruhu pozor, leží nábytek.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu.

Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně vydáváme do roku 1995, kdy Ozzy Osbourne vydal své 7. studiové album s názvem Osmosis. No a hitovka See You on the Other Side, která vyšla jako druhý single, byla z celého alba vůbec nejúspěšnější. Ale těch taháků na desce bylo mnohem a mnohem víc. A tak si dnes pojďme některé připomenout. Třeba Ghost Behind My Eyes. Sice nevyšla na singlu, ale poslouchá se skvěle.

Ghost Behind My Eyes, jedna z nádher alba Osmozy z Ozzyho Osborna, dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Po milionovém albu No More Tears z 91. roku Ozzy prohlásil, že se stahuje z hudby a že s ní končí. Po 3 letech stačil říct, zkuste se doma zavřít na 3 roky se ženou a 3 řvoucíma dětma a budete chtít vyrazit na tour znovu. Miláčkem téhleté desky je pro mě osobně skladba I Just Want You z mnoha důvodů.

I Just Want You, druhý, vlastně třetí single alba Osmosis, Ozzyho Osbourna, a když kytarista Zakk Wylde po těch solech udělá ten sjezd na kytaře, tak mi i po 180 tisíckrát dokáže naběhnout do husí kůže. Kromě Zakka Wylda, který hrál samozřejmě kytary, doprovázeli Ozzyho Osbourna jeho bývalý sideman z Black Sabbath, basista Geezer Butler a bubeník Dean Castronovo. No a na Mellotron jste mohli slyšet hrát Ricka Wakemana. Těch muzikantů na desce bylo potom ještě o něco víc, zvláště Steve Vai, který to vypadalo by měl hrát celou desku, ale nakonec zůstala jen jedna jediná skladba. Teď si ale pojďme dát otvírák celého alba a první single Perry Mason.

Perry Mason, otvírák celého alba Osmosis Ozzyho Osbourna z roku 1995, které jsme si dnes hráli v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Od kritiků to deska docela schytávala, ale 3 miliony prodaných nosičů mluví za vše a čtvrté místo v americké hitparádě, což byl nejvyšší post pro Ozzyho rovněž. A tak se pro dnešek v legendách Českého rozhlasu Olomouc touhle deskou pojďme rozloučit nahrávkou Old LA Tonight, která také desku ukončovala.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

videch, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války s

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Česteplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne ČEZ topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu o Tyšnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala, a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, já s tím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si vyjdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, jo, jasně, ale po těch eskalátorech ještě jdu. Jasně. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě nebyla
0: film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala v podstatě. Jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Je, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že jo, toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho od

0: odrazit. Jenom se to musíte naučit naspaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
1: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
0: No, možná nebude coach, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Uh-huh. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat, a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
1: Tak, a to vy jste nezažila.
0: Ne, nezažila.
1: Zatím.
0: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
1: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená, no.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlasknu toho a musí to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, blondětě se to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně se jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizují účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jak dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábena Vermelju a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten se úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten
1: jsem
0: Boys Over, jak
1: se spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: ne, humornou,
0: zážitek
1: ne,
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic, valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně, spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 Kč by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objížděte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mě to značka Solo Sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dejte nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo Sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo Sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vsteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl 1 šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazků asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy.

Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V Sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál.

0: tovární stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté Koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním Předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadaly jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten

0: stroj?
1: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
0: Máte tady ten stroj k vidění?
1: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
0: Ono to trochu připomíná jakoby tiskařský lis.
1: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
0: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
1: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
0: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
1: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to složení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
0: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
1: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
0: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
2: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní nejen návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělají jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Firtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v klobouku, dokonce i dámy v takových trochu lehtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělá nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělá takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice. A začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích Sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl Sololak, lakované desky, laminované desky Solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice, kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byly tam závodní lékaři, byla tam jídelna, ale byly tam i lázně, které sloužily jako veřejné lázně, takže je mohli využívat i další obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. Při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatele ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium ve tříletém učebním oboru, to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor v Hrušovanech u Brna, na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost.
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že s lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slzraní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: v očích mocných a proto se toho taky hodně prodalo.
1: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
0: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
1: Proč tahle poloha?
0: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
1: U stolu se vám nesedí dobře?
0: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
1: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
0: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost, tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
1: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
0: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem a tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
3: Ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl Střeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím.
8: A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
8: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
8: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
8: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
8: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi. Pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout.
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
9: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
10: Pozor, to je on, to je náš velitel.
11: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
10: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
9: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku. Víte to?
11: O jaké sásce je řeč?
10: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
9: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
12: Oč jste se vsadili, pánové?
9: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
13: Byla to moje lékařská povinnost.
9: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
13: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
9: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
13: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
12: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
9: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
12: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
13: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
9: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
12: Chystala se?
13: Ne.
9: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
13: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
12: A bylo to tak?
9: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
13: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
9: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
13: Stydím se za to.
9: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
12: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
9: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
12: Kolik to dělá, doktore?
13: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
9: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne. Neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvod. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizung kvávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žere tím víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: A je, kapku. Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě?
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nebudu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
2: Nechci mít nic společného ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
1: už
0: tak
1: od začátku.
0: To...
1: Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kde jakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, dus baba, Ježí baba, ale ujalo se to.
0: Ale nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, študente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: Ale no tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: Kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
2: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masářka, jméno mé Masářka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nevejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko, to stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: No, proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: Co ti říkám?
1: Pozor. Nesahejte na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no. Tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Jary Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás. Je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa, elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku, a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Haló, haló, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já to téma nebudeme rozebírat.
0: Dobře.
2: Ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo tam udělá dvě místnosti, mm-hmm, a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu.
0: Mm.
2: A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný. Takže jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, jakže se nemá přijímat.
0: Mm-hmm.
2: Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici A pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat podle svého, ale na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A určitě, stejně to tak, je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně o všem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
2: ano.
0: Tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: Dobře, no tak je vás víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale ano. Že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak.
2: No,
0: nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych
0: no,
2: řekla.
0: To není.
2: Že si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali. Ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No, to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, tak vidíte to.
0: No. No, nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho dodá cigaretu.
2: Zakazovala.
0: Dobrou noc a děkuju a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně
0: zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň, to myslím, že
2: já
0: stačí.
2: Já teďko momentálně mám na obličeji ten můj úsměv a já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře neště zuby. Tak je to
0: ano,
2: to zasmání.
0: Děkujeme, ze středních Čech se loučíme, hezký den.
2: Mějte se krásně, naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do jedné hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz, už včera to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašské Meziříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tratěnice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tratěnice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, a tračenice je, aby se a lidi nekecali mezi dverma, v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, může se utopit, jo, může se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají.
0: Mm.
2: Jo.
0: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to, jenom vodákům? Proč jenom vodákům?
2: Je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... Ne možná, u cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je

0: to za pokutu.
1: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáku je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
0: No já si myslím, ano, že to tak bude.
1: Řekněte mi, co máte s vodákama. V čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
0: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
1: Ano, a nedopadlo to jednou dobře?
0: Dopadlo to dobře, ale pit by se nemělo, no, při tom rád.
1: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou potůčky.
0: No, taková sázová, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
1: divoká
0: řeka.
1: Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
0: Teď není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
1: No to jo, to taky byla sázava smradlavá a špinavá.
0: No, taky byla čistá taky.
1: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici. Vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
0: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
1: Víte, co znamená na řece sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
0: No dost.
1: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeje, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
0: Mějte se zatím, naschledanou.
1: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hoptrop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Haló, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Haló. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, to se představuje, to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Jsem v obraze, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mor... Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano.
2: Dcera nekůří. A nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: No, tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, no. No,
0: nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne, nástup ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo,
0: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, plácí se mi její dcer. A ten od dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubit. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce, moje přítelkyně tenkrát. A už to meldlinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně to je paná. A
0: to je otázka,
2: tu nelínku, prostě zase skalajské kostky, stavili hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo, měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té nelinky, jako tam to bylo bez dva L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mezku prstem, asi je to slyšet rádiu, a třeba žalba z mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: To krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5, to znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že... Myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasitého, hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře... Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je... Nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale... Ale je to marný, je to marný, je to marný. A víte co? Pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je... Teď Helena Vondráčková, Lásko má jástuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač?
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil L-Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina dopravců. Já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhletu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů, a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí, a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby může za to správa SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoli pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já jsem musel zapojit. A co vy? 731 800 900, za chvíli zase.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejen ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď vlastně den v provozu Hlanovka z újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaké máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci, a když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No, je to hrozný.
2: Máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No, tak...
2: A ona ji poslouchá jako pes.
0: No, ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdíl nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení, a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, která vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím. Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený. Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí Šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Skoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macone, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je, dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Je to dobrý.
1: No, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tichle v hrobě. Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě. Jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice. Manžel bohužel za první zemřel, já smála Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě, takže potom z té nemocnice jsem měla pro manžele prolajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pojídala tak po rovině. No tak a tady mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: No, ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano.
3: Tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která komunitě, to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Jed let tady bydlím, nebyly na mě nikdy stížnosti, poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila po koťátky, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky, to byla moje tlabota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom mě on nemeškal, vlastně nás mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím, co byste zakázala?
3: Nikde, už jak mu se k tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí, on chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik a ut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: A tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod mě neuváděl, protože že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zvířata o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka, tam v domě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že bych nemohla mít tady snad do mě spečovatelskou službou na nějaké zvířat. Mám říkám kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím, zkuste to s panem starostou ještě probrat, třeba to půjde, a nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec, a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No, jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně. Byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
1: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: zakázat? Proč zakázat, co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď, vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání, anebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají, a to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka, anebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milí nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste na cestách?
1: Vám taky děkuju. A v první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají. Ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Uhum.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A vy jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou. Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půdě prostě zahyne. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má orlík, má 16 metrů podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejede ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánbůh, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna.
1: No, za to.
0: Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně Vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík a všichni jsou bez vody, ale Slaty byly furt plný, jo, Kamík byl plný.
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý. No.
0: Ten je a právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci, znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na slapy a takhle to jde dál, proto je Vranská přehrada plná, ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let, já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo pro

0: pršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Pražek, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam co mají ten pikador.
1: Jo, to je super. Odsad jsou dobrý lidi.
0: Jo, jo, jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo. A
0: ano.
1: Když vidím na těch dálnicích, na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52,
0: musíte jezdit na lednější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30, ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte, jo. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo, Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte, třeba tam, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic, tanko, ono, to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono, to je, já bych si tam teda nenatankoval, no, nevím.
0: A proč ne, když všichni kupujou úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupujou stejno.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, Fungl novou, jeli jsme někam ten kránový let a že teda se natankuje, tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Zničilo nic, auto i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je. A Pavlo, blbá nafta.
0: Jo. Hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný nervy.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: se skupinou Olympik, nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme, byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore, Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No, to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinout a pak znovu. Zase odpočinout a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. A některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako nějak jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná, a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčena a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To si myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Oto z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Mm. Konečně.
0: A myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No, určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Děti, jo, oni sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
0: ano.
2: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na tři obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No.
0: Přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný. No, hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době. A tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Hmm. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tím, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: začít u sebe rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: Ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě, škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ano. Ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo.
2: Jako mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ty děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. Cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Dobrou noc, na shledanou.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macoun@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy? Jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďa.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše nějaké přání a stížností, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám Noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spomínat jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. Mm. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli se tak rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci Noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, to když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Kdy to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. Takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A od toho ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávala.
1: To by, jo, prosím vás, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují.
0: Ne,
1: já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už jste to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někdy jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír. A
0: nashledanou a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvíle jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezóna letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlas řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromaby? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zaplať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nema nic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí a vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: No, když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to rozsásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klice. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou, vymýšlet si řeči o čertovi.
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo, Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě, kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Jejo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řek.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání, abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel. Taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím. Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík. Tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komíne.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na práh, jestli jsem měl přečo chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ten o mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet. To je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš. Je jí pěto zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbůh, sousede, že jste mi sem zavesli mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu to holí.
4: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strachu děláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Třepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Třepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky.
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonilo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všeli.

0: No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
1: Je dobrá.
0: Nechutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
1: Ty, Mariánko.
0: Co pak?
1: Nedala bys mi.
0: Ne.
1: Ale já mám na ní chuť.
0: Koukej, Mates, ale napřed si umyješ ruce.
1: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
0: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
1: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
0: Vystydnou tu houbovku nenechám.
1: To by byl hřích. Tak já to udělám.
0: Co uděláš?
1: Naštípám to dříví.
0: A potom?
1: Umeju se.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvládal

0: Zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
1: Tak co dřív?
2: Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oči.

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto?
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte, vy mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: Tady to si vyprašuji. Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšim.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotoví,
1: rozdáme si karty
2: a mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už se na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desítce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte! Jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
4: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojej, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
5: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebují tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: Samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadaremos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Však je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
6: No, tak co?
2: No, dobře, no. Docela vám sluší.
6: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
6: O, Sancho, cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výslužka za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmomoci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sanč, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca a támhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.